Je poslední červnová neděle v pravidelné ostavské hodince Oldies, to nemůže být jinak, než že vám nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec června 1965. V nahrávacím studiu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme druhým místem horké stovky Billboardu, sestoupila na něj z prvního skupina Four Tops.

To bylo milostné vyznání I Can't Help Myself, druhý nejúspěšnější popový single skupiny Four Tops. Z první desítky jsem vybral ještě dvě ukázky. Uslyšíte, jak rozdílné nahrávky v ní vedle sebe bodovaly. Z místa 26. na 4. postoupili Stouni, název hitu ani říkat nebudu. A z 10. na 8. postoupila filmová píseň Hush, Hush, Sweet Charlotte v podání Patti Page.

Tak rozmanitý byl popový žebříček Billboardu před 56 lety. Rocková hymna Stonů a také ukolébavka o dvou růžích a lásce až do smrti. Prostě pro každého něco, podobně se o to snažím v této hodince i já. Teď Billboard Country nabízím dvojku Eddieho Arnolda What's He Doing in My World? Už na sestupu a osmičku Blue Kentucky Girl Loretty Lynn, ta šplhala nahoru.

Když je to jen kamarád, tak proč si ho líbala? Ptal se Eddie Arnold, protože chce mít ve věci jasno. A Loretta Lynn prosila svého milého, aby nehledal bohatství ve velkoměstě, ale aby se vrátil k ní. Pokračují žebříčkem Rhythm and Bluesovým, uslyšíte příčku druhou a šestou. Otis Redding, I've been loving you too long to stop now, a potom The Supremes, Back in my arms again.

O čem se zpívalo v těchto dvou písních, je jasné z jejich názvů, to překládat nemusím. Hudebně přeskakuji přes Atlantik na Albion do žebříčku EP desek, vybírám dvojku a čtyřku, oba tituly už byly na sestupu. Z dlouhohrajícího singlu skupiny Manfred Mann, The One in the Middle, vybírám titulní píseň, Herman's Hermits přidají ze svého čtyřpísničkového singlu Show Me Girl.

Paul Jones zpíval o své skupině Manfred Mann, ten The One in the Middle, hezká tvářička uprostřed, to je vlastně on sám. Song Herman's Hermits, to byla taková otázka, jestli to dívka myslí vážně. Z klasických britských singlů přesně před 56 lety jsem vepsal do playlistu místo druhé a šesté. Uslyšíte The Hollies, I'm Alive, Sandy Shaw přidá Long Live Love, což známe i česky.

The Hollies, now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. Česky, teprve nyní jsem schopen dýchat, vidět, vnímat, cítit a ochutnat sladkost tvých polibků. Dáváš mi všechno, co mi předtím chybělo, takhle jsem se nikdy necítil. To je ten pocit, že jsem naživu. No a song Sandy Shaw, Long Live Love, to jen potuploval.

To už jsme v Itálii, z historického singlového místa 6. zaspíval francouzský zpěvák Richard Anthony předělávku anglické písně Boys Cry jako Piangi. A z 10. příčky přidal italský rodák, ale později Belgičan Salvatore Adamo svůj song La Notte. Do žebříčku sousední Francie už pronikaly angloamerické hity, Roddy Beer zaspívá El Bato, The Everly Brothers, Price of Love.

Opravdovou lásku člověk ocení, až když ji ztratí. To je smysl textu hitu dua The Everly Brothers. A stihnu také historický žebříček. Německý 26. června 1965 byl na jeho vrcholu Drafi Deutscher. Já si ale všímám sudých míst top ten, a protože zpěvačky jsou v menšině, vybírám právě je. Osmička Wild Jackson, Santo Domingo, desítka Manuela Polipky pod duhou.

Psát můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Asi vás trochu překvapí, že Zavírák dnes bude z tehdejšího Tuzemska. Svůj hudební žebříček totiž měli v roce 1965 i na Slovensku. Rozhlas tam vysílal hudební Sazku a já jsem z ní vybral předělávku dvojice Zuzka Lonská, Tatiana Hubinská, Věž, čo je žjal. Opatrujte se, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka je jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
2: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humor je.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady mordu s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všeli, co snapadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti lze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne a žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pak, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: V Semaforu, jině.
0: Tam.
1: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadě, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat.
1: A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: říká Pepa Fousek. Vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
4: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko. A zdravím Pepu Fouska.
5: Děkuji.
4: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
5: Jo.
3: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
6: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska, kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji i do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
5: Já?
6: A vybírám...
5: Moc děkuju.
6: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
3: Dobře.
6: Mějte se hezky. Taky.
3: Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
7: No, prosím, to je Luboš z Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
3: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
8: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
9: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
8: Co soudíte o nápojích lásky?
9: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíčan. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
8: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
9: No tak, celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
8: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
9: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
8: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
9: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
8: Čtyřikrát?
9: Čtyřikrát, ano.
8: A jsou šťastní?
9: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
8: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
9: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
8: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
9: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodí, denně cvičím a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem při na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, mám vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.

0: Тобо вони там маси ординують. Не іспішу се там так нягрю торяли. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili.
1: Kde to bylo?
0: Sedím, blbě. Zajímalo by mě, s čím tam jdete.
1: Já?
0: No vy?
1: S flaškou.
0: Pěknou máte, ale pěknou.
1: To je v hýsky.
0: Já vidím v hýsky.
1: To je v hýsky.
0: No vidím v hýsky.
1: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost, taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď dva roky, tři roky už nepiju alkohol.

0: nestratili a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval dvakrát dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenskej halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím tě ti přiznat, nechci ti lhát, byly tři láhve, já pám, ne, paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
1: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, tu může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Znám.

0: Inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, a tím dopomáhá vybírat Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové, hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsi mi na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci. Tady Magdalena Hradec Králové. Hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Je nám svátek Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi 6x volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: Já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. jsem radši nešel na počtu dneska. Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první. No víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám
6: já
7: sebe
6: jsem tady
7: předměr.
6: První.
7: Jenže teď dám, si můžete ne. namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několika koncert dvouhodinový, kde tam dělal dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dubí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď.
4: Čemu on takhle ustál?
3: Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to.
4: Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
3: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
4: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
3: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
4: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
3: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
4: No, romantici, já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
3: Jakože černáš, jo?
4: Ne. Proč bych černal? Brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou. Aha. Sice žádostí a bíně.
3: No, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybyste zkusil takhle v tomhletom? Třeba to bude líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
4: Jsme chtěli hrát něco jiného,
3: ne? To je jedno, ale romanticky to zkusme.
4: Aha.
3: Pojď, no, já jsem to.
4: Počkej.
3: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
4: Jako
3: a ťuk, ťuk, no.
5: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
6: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
7: Slunce je lék. Ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
7: Děkuji, naschledanou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud potvrdil vězení pro čtveřici za pojistný podvod s vilou v Moravičanech. Pacienti budou moci vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3. Dnes má být jasno, přechodně polojasno, naměříme až 34 stupně. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Čtveřice lidí si odpiká 6 až 7,5 roku ve vězení. Majitelé si nechali vilu za pomoci známých podpálit. Chtěli získat od pojišťovny 55 milionů korun. Nejvyšší trest dostal vlastník nemovitosti David Crha. Se svou bývalou ženou mají podle soudu zaplatit i pokuty za celkem 3 miliony korun. Pacienti budou moci vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému, který představilo ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou od září zadávat přímo laboratoře a přístup k něm budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní líp organizovat zdravotní péči.
3: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti.
4: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
2: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů označil rozhodnutí soudu za ústavní puč. Vztahy mezi Hradem a motoristy se podle něj proto neurovnají. Na olomouckém výstavišti Flora začala nová výstava kaktusů a sukulentů. Až do neděle jsou k vidění rostliny, které se běžně nevystavují. Návštěvníci si můžou prohlédnout i kolekce kaktusů, která letos získala statut národní sbírky, říká mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
5: Tvoří 204 rostlin, pěstovaných ve volné půdě skleníku a výjimečná je především stářím a velikostí zdejších kaktusů. Po celou dobu akce, tedy do neděle, bude návštěvníkům k dispozici odborná poradna. V pátek bude výstava se speciálním nasvícením otevřena až do 10 hodin večer. Sport.
2: Čeští fotbalisté svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa nezvládli. V Mexiku nastoupili proti domácímu týmu, kterému podlehli 0-3.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, pováne slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Olomouc je uzavřena ulice Arenburgová kvůli opravám křižovatky. Omezení potrvá do 10. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 25. června a svátek má dnes Ivan. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51. Také pište na náš Facebook. Těším se na vzkazy, za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Jako první bude zpívat Petr Novák. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má... Ivan! Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 000. Tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Big Hornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Comanche. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995. Běž domů, Ivane. Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
3: Čas udělat dětem pápa.
2: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou 60 má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
4: První z našich pojede Robert Reichl.
2: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
4: Gól! Vedeme, 1-0!
2: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
4: Jsi pašák, Albi!
2: A já přeju pěkný den.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 25. června, svátek má Ivana, vše nejlepší a je čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí, no dnes sluníčko a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 18 stupňů, Rýmařov 14 stupňů Celsia a probouzející se sluníčko, píše Hanka. Červená voda 17 stupňů. Vzkaz od Pavlíny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouce, za 10 minut bude 6:30, dobré ráno. Už půl roku dostávají kuchařky, školníci, uklízečky a další nepedagogové ve školách výplatu z rozpočtu zřizovatele, tedy místo státu od samospráv, které na ně mají získat více peněz z daní. Podle ministerstva financí jsou na nový systém spíše pozitivní ohlasy. Sdružení místních samospráv ale tvrdí opak. Například Olomoucký kraj zatím počítá s tím, že bude muset doplácet asi 73 milionů korun, Středočeský pak přes 200 milionů a peníze scházejí i obcím.
1: Než přijdou děcka, takže uklidím chodby, záchody, družinu. Vydám obědy, uklidím po obědě, umiju to nádobí.
2: Olga Francová pracuje jako školnice v základní škole v Lipové na Prostějovsku.
1: Opravdu toho mám plný brýle. Je toho hodně. Za ty peníze, co já mám, kdyby se měl někdo dojíždět a někdo, kdo má dvě děcka živit, tak to nemůže dělat.
2: Financování nepedagogických pracovníků přišlo na obce v lednu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové berou tento rok jako zkušební. Zatím totiž stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít.
3: No, my v tuto chvíli opravdu nejsme schopni jako říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
4: Já fakt nemám na co se spolehnout. Jo.
2: Nad složkami s papíry mi ukazuje, že ještě před pár týdny počítala s tím, že bude obec na nepedagogy doplácet zhruba 500 000 korun. Teď je to ale jinak.
3: Včera jsem se dívala na tu kalkulačku ministerstva školství a tam by to zase vypadalo tak, že dostaneme o něco navíc.
2: Například v Olomouci podle náměstka primátorky Viktora Ticháka z koalice pro Olomouc a Pirátů budou muset doplácet. Zmiňuje mimo jiné to, že k částce, se kterou město počítalo v rozpočtu, přibylo 10 milionů na zvýšení mezd nepedagogů, o kterém stát rozhodl od dubna.
5: Teď mi z toho vyplývá, že cílem celé tady té situace bylo opravdu ušetřit peníze státní, přesunout ten náklad na samosprávy, to, že to město to nedostane vykryto z toho státu, je teďka už jasné.
2: O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
6: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
2: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Petr Halada na to reaguje.
6: A víme jistě, že těch 34 miliard do toho RUDu poputuje? Nemůžeme to s jistotou tvrdit, protože samozřejmě těch 34 miliard budeme vědět až po skončení fiskálního roku, že jo? Ono věštíme fakt z koule. Jako fakt je to nejistota, no.
2: Sdružení místních samospráv chce podle něj společně s ministerství školství a financí v následujících měsících dopady změny financování vyhodnotit. Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucká radnice chystá v městské části Nemilany stavbu sportovní haly pro míčové sporty za zhruba 236 milionů korun. Potvrdil to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Přepravovaná sportovní hala bude mít tribunu pro 300 diváků. Vznikne zde několik šatan, klubovna i menší restaurace. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 39 stupňů. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim, varují odborníci. Praktický lékař Josef Štolfál upozorňuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. Olomoucká charita má nové zázemí v Jeronýmově ulici. Do opravné budovy tam její pracovníci přestěhovali dvě služby, střediska pro rodiny a krizovou pomoc. Určené jsou lidem ve složitých životních situacích. Nákup nemovitosti a rekonstrukci charita financovala z Národního plánu obnovy. Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle 7,1 stupně. Uvedla to americká geologická služba. Dodala, že se dají očekávat vyšší počty obětí a rozsáhlé škody. Otřesy zasáhly i hlavní město Caracas. Venezuelské ministerstvo vnitra uvedlo, že se tam zřítilo několik budov. Ze sportu čeští fotbalisté v závěrečném dolu skupiny na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3 a do vyřazovací fáze neprošli. Domácí rozhodli dvěma góly v úvodu druhé půle. Počasí dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově jsou částečně uzavřeny ulice Krapkova, Hreslova a Bezručovo náměstí. Úplně je pak uzavřena cyklostezka v ulici Rejskova. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají do 24. července.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou, 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Dětkovice na Prostějovsku budou dalším cílem putování Mirka Kobzy. Nejen do historie této malebné obce nás pozve v 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz. podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 25. června, svátek má Ivan, vše nejlepší, za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen stálý, prosinec dokonalý, no dnes sluníčko a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno a teplotu 17 stupňů. Bára z Olomouce má na teploměru 18,5 stupně, po další horké noci, jak píše celá rozlámaná, Báro, tak ať je lépe. A Lukáš z Přerova, ten naměřil 17 stupňů a chystá se do práce, tak ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii, nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host přijde hokejový útočník, reprezentant Matěj Bliml. Ohlédneme se za letošní mistrovství světa, ve kterém Češi vypadli už ve čtvrtfinále. Matěje se budu ptát i na jeho další plány. Zůstane v České republice natrvalo a zapojí se do naší extraligy, nebo dál bude zkoušet štěstí v zámoří? Jakou roli hraje na ledě psychika a může zmařit výkon jinak dobře připraveného týmu? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. Cesta v Olomoucké ulici Na Letné se dočká opravy. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Pro dneška je znovu možné žádat o podporu v rámci Nové zelené úsporám. Ministr zahraničí Macinka dnes akredituje prezidenta Pavla na summit NATO. Čeští fotbalisté prohráli na šampionátu s Mexikem 0-3 a ze skupiny nepostoupili. Dnes čekáme jasno, přechodně polojasno a maximálně 34 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Tentokrát bude zaměřený hlavně na bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou určené jen pro nízkopříjmové domácnosti, říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
3: Až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
2: Cesta v Olomoucké ulici na Letné se dočká opravy. Týkat se bude úseku mezi ulicemi Demlova a Václava III. Práce budou zahrnovat taky obnovu dlážděných chodníků. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
4: Se stavbou mají dělníci začít 13. července. Rekonstrukce má trvat 10 týdnů. S ukončením se počítá v polovině září. Opravy budou stát bez DPH 7,5 milionu korun.
2: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít, nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet řešit v pondělí. Kvůli posunutému začátku prázdnin České dráhy posílí některé spoje. Vlaky s navýšenou kapacitou vjedou v následujících dnech. Více míst budou mít i soupravy na koridoru, které jezdí přes Moravu. Změny popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
5: Posilové vozy vypravíme tradičně především u vlaků z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Díky novým soupravám Comfortjet nabízejí více místa také vlaky mezi Prahou a Brnem. Oproti předchozím soupravám Vindobona je to o víc než 100 sedaček ve vlaku navíc. Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším utkání Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi skončili ve skupině poslední.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Milanov směr Brno pokračují opravy vozovky, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, máme tady čtvrtek, víkend se pomalu blíží, no jestli se vám o to víc oči klíží, vzpomeňte na blížící se sobotu a neděli a třeba pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet, no a uvidíte, že hned budete mít lepší ranní náladu. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali, že opevňovací práce na březích Moravy u Horky se nedaří a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat. Hello. Alena Machálková. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. Opevňovací práce na březích Moravy u Horky se nedaří, dočetli se před 100 lety Čechoslováci v deníku Našinec. Na zásahy, na kterých se podílelo i vojsko, se zaměříme s Ditou Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Novináři informovali o tom, že na konci června 1926 se protrhla zhruba v šířce 15 metrů hráz před lesem za Horkou. Vojenská asistence 17 mužů technické roty pěšího pluku číslo 27, zavedení vrchního okresního komisaře pana doktora Polacha a štábního kapitána Manukoviče protrženou hráz zarážením pilot upevnila. Opravená hráz, která je značně promoklá, opět povolila a protrhla se, takže se všichni zainteresovaní začali bát, že další trhliny se objeví i na jiných místech. Hlavně proto, že les za Horkou byl po nedávných povodních zaplavený do výšky 1 metru. Další nebezpečí, na které upozorňovali novináři, hrozilo od vody, která protékala odpadovým příkopem odvodňovacím pod Mlýnským tokem, která kvůli nadměrnému tlaku mohla protrhnout levý břeh a zaplavit část obce Horka a osadu Sedliska. Proto se na místo opět vydala vojenská asistence čítající 20 mužů, aby hráz znovu upevnila.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrté na sedm, je tady čtvrtek a svátek má Ivan.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v červnu, nedá do klasu červenec na žene v času, no dnes sluníčko, teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Hlipová lázně, 17 stupňů, tolik naměřila Lída, která se chystá zalévat na zahrádce. Sobotín 15 stupňů, jasno, vzkaz od Přemka, Šumwald 17 stupňů, rychle pozalévat do obchodu a potom budu před sluníčkem schovaná doma, píše Jana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno. Krnovské autobusové nádraží, park nebo okolí divadla. Tam všude teď můžete potkat uklízecí čety, složené převážně z lidí bez domova. Krnovská radnice totiž začala nabízet stravenku za práci. Účast je dobrovolná a zapojit se může každý, kdo má zájem. Projekt potrvá do konce roku.
2: Četa dobrovolníků si ještě vybírala poslední nářadí a pomalu vyrážíme do parku nedaleko autobusového nádraží.
3: Tak jdem na to.
4: Není co dělat a mě práce nevadí, jako a mě to baví, no.
2: Od práce ruším Jiřího, ten bydlí na ubytovně místní armády spásy. V ruce má takové ty dlouhé kleště na sbírání nepořádku a plastový pytel.
4: Jde o to, že dostaneme stravenku na oběd, ale tak prostě je to čisto.
2: Ale tak chutná vám?
4: No, obědy jsou dobré, nemůžu si stěžovat.
2: Vidím, že dlouhé kleště fungují a pracovní rukavice si společně s brigádníky nasadila taky koordinátorka projektu Růžena Ondrušková.
5: Snažím se to brát spíš jako týmovou práci, zapojit se do toho úklidu, aby viděli, že prostě pracujeme jako tým a není to žádná povinnost, kterou by museli splnit. Jde nám o to, aby si zvykli, že ráno po nějaké té základní hygieně se jde na ty 2 hodinky pracovat, aby si zvykli na to, že je to každý den ten úklid a užili si tu odměnu.
2: Město Krnov projekt odkoukalo v Kroměříži, jak mi popisuje vedoucí odboru sociálního Ivo Zdráhal.
6: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bezdomova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkováni.
2: Ivo Zdráhal dodává, že stravenky platí v normální restauraci v centru města. Lidé bezdomova nebo v těžké životní situaci se tak můžou socializovat a přijít do kontaktu s běžnou společností. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
3: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Čtveřice lidí si odpiká 6 až 7,5 roku ve vězení. Majitelé se nechali vilu za pomoci známých podpálit. Chtěli získat od pojišťovny 55 milionů korun. Pacienti budou moci vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ Karta. Je to součást nového centrálního systému, který představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou od září zadávat přímo u laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. V Bohumíně vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Kraj na rekonstrukci rodinného domku vynaložil 19 milionů korun. Většinu pokryl státní národní plán obnovy. Zařízení spravuje Krajský domov jistoty. Na olomouckém výstavišti Flora začala nová výstava kaktusů a sukulentů. Až do neděle jsou k vidění rostliny, které se běžně nevystavují. Návštěvníci si můžou prohlédnout i kolekce kaktusů, která letos získala statut národní sbírky. Za sportu čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V pátečním čtvrtfinále se tým kouče Davida Kuny utká s Velkou Británií. Počasí dnes čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v jeseníkách kolem 25, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice 60 v obci Vápená. Stavební práce to potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Přijdu 1. máje, v Hranicích obsadili demoliční bagry, za chvíli se tam vypravíme. Dobré ráno, přeje 2 minuty po půl sedmé, Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno, centrum Hranice přišlo o hlavní silniční napojení na severní část města. Stavební stroje ve středu zdemolovali most na třídě 1. máje. Byl ve špatném stavu. Ještě letos ho nahradí nový. Stát za něj zaplatí 42 milionů korun.
1: Jiří Noška demoliční práce mostu řídí. Kousek od nás je demoliční kladivo, jak to nazvat?
2: Je to demoliční kladivo, ano. Demoluje přechodovou oblast mostu.
1: Jen pár metrů dál jsou velké bagry s nůžkami a ty středovou část mostu postupně ukusují.
2: Jak středovou část, tak i krajní pole mostu. Zároveň, tak aby to stihli v daném termínu 2 dnů.
1: Zůstávají tady jenom ty pilíře?
2: I pilíře půjdou k zemi. Jak se prokoušou mostovkou, tak padají pilíře k zemi.
1: Už je obrovské množství suti. Vy jste se na to připravili, abyste nepoškodili vlastně tu vozovku stávající čtyřproudové cesty?
2: Ano, ano. Vlastně na té vozovce je navezený, dá se říct, polštář z asfaltového recyklátu, který brání poničení té vozovky tím, jak padají ty betony, padají do toho načekraného asfaltového recyklátu a nic se tomu nestane.
1: U zátarasu stojí paní Jana.
3: Tak je to zajímavý přinejmenším. A hlavně jim to jde poměrně svižně. Včera ještě most stál celý a dneska už je půlka okousaná.
1: Se zájmem přihlíží
4: Maciga, Pavel.
5: Ten most tady byl dělaný někdy okolo roku 83-84. Bydlím tady kousek dole a ten most už byl teda fakt v žalostným stavu, když po něm člověk šel a jel autobus, tak už se to docela třepalo, jo. Takže je potřeba udělat nový.
1: Zapravdu mu dává zástupce investora Tomáš Vajda, krajský mostmistr ze správy silnic Olomouckého kraje.
6: Most byl už ve velmi špatném stavu.

0: a to prostě vyžadovalo řešení.
1: Po demolici toho mostu, jak budou práce pokračovat?
0: Jakmile to bude všechno vyčištěno, tak se začne s tou stavbou vlastního mostu. Provede se založení toho mostu, těch nových opěr.
1: Samotná výstavba mostu potrvá do prosince. Ještě ve stejném měsíci by na něj měla být i první auta.
0: Součástí mostu budou i chodníky pro pěší po obou stranách.
1: Uzavírá Tomáš Vajda. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude to dnešní počasí, co nás čeká?
2: Bude slunečné a velmi teplé, očekáváme jasno, přechodně jen místy polojasnou oblohu a teploty už budou tropické mezi 30 až 34 stupni Celsia, na horách mezi 23 až 27 stupni a výtrpované, slabý, proměnlivý nebo severovýchodní, rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: A jaké počasí bude v noci a zítra během dne?
2: Bude to velmi podobné s tím, že se bude dále oteplovat, noc bude jasná, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia, na horách už bude teplota spíše vzrůstat a budou teploty kolem 16 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu anebo klidno. Během zítřejšího dne očekáváme jasno, opět jen přechodně místy polojasnou oblohu. Teploty během dne vystoupí na 31 až 35 stupňů Celsia, na horách na 24 až 28 stupňů a vítr povane proměnlivý, slabý nebo severních směrů rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji příjemné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. Nebo babička ty tabletky taky, papa.
4: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z židlí. Cvik je v sedě na zemi. Pokrčená kolena, brada přitažená na hruď, mírně ohnutá záda. Židli vpravo na úrovni ramen. S výdechem vyrotujeme trup, ramena a židli vlevo. Opět s výdechem vrátíme zpět. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Naši fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na turnaj končí. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V některých obcích musí doplácet na mzdy nepedagogických pracovníků. Na místě nacistických lágrů u Karviné by mohly vyrůst sklady. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem a na turnaj končí. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 34 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Změnou systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset na mzdy doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun, město Olomouc s 10 miliony.
2: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
3: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku, zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
4: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
3: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Památková zóna okolo šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server i rozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Památkáři a badatelé změnu zóny kritizují. Mluvčí Karviné Monika Danková řekla, že investor komunikuje se židovskou obcí a v oblasti je naplánovaný archeologický průzkum.
5: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
1: Evropské spotřebitelské centrum před letní sezónou připomíná práva cestujících při spuštěných nebo zrušených letech. Lidé mají nárok na proplacení stravy a ubytování při delších spožděních, v některých případech i na finanční kompenzaci od 250 do 600 eur. Podle společnosti Smartwings náhrady neplatí, pokud jde o mimořádné okolnosti. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají první oběti. Starostové dvou částí hlavního města Caracas informovali zatím o 4 mrtvých. Další oběti můžou přibývat. Sutiny zřícených domů prohledávají záchranné týmy. Karibské pobřeží Venezuely zasáhly krátce po sobě 2 silné otřesy o síle přesahující 7 stupňů. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být v řádech až 10 000.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu domácímu Mexiku 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
6: Pocit je určitě převládá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Prostějovsku v obci Držovice v ulici Olomoucká havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Víte, jak zjistíte, že potřebujete dovolenou? Zhodli jsme se známými na tom, že je to ve chvíli, kdy i ve skutečnosti vypadáte jako na fotce na dokladech. No, za chvíli se vypravíme za fotbalisty Prostějova a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Janek Ledecký. Dobré ráno.

0: Petra Dřív.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Dnes nás čeká další horký letní den. Bude až 34 stupňů Celsia. Nezapomínejme proto na naše mazlíčky. I jim je vedro. Základním a nejdůležitějším pravidlem je poskytovat zvířatům neomezený přístup k vodě. Pokud máte zvíře na zahradě, ujistěte se, že má přístup do stínu a na nějaké chladnější místo. Hlavně nikdy nenechávejte psa či jiné zvíře v autě. Při vysokých teplotách se uzavřený automobil okamžitě zahřívá a teploty uvnitř dosahují neskutečných výšek. Mysleme na to. Buďme ve vedru, které nás dnes čeká, opatrní. Nejen na sebe, ale i na své okolí.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 25. června a svátek má dnes Ivan. Vše nejlepší. Je minuta po čtvrt na osm.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí, no dnes sluníčko a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 17 stupňů, chystám se jako každý den zalévat a potom se budu věnovat domácím pracem. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupko, 18,5 stupně, 18 stupňů Celsia, Úsov, už mě ta vedra nebaví, napsala Hanka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Fotbalisté Prostějova se v loňské sezóně zachránili ve druhé lize až v posledním možném kole. Zisk 30 bodů a 14. místo byl nejhorším výsledkem od postupu v roce 2018. A tak na Hané se opět hledal nový hlavní trenér. Tím se stal Bohuslav Pilný, který je za posledních 8 let už 10. hlavním koučem Prostějova. Strach z další rychlé obměny na lavičce ale nemá.
1: Obavy to určitě ne. Mě to spíš jako docela lákalo, protože já jsem na Moravě ještě netrénoval. Mám docela ty Čechy projítý a na Moravě jsem nebyl a samozřejmě tady vznikla nějaká spolupráce se Sigmou, což to bylo jakoby zajímavější a samozřejmě to je to v nějakým prvou počátku, ale pokud by se to podařilo nějakým způsobem zrealizovat, tak by to mohlo být zajímavý.
2: Přibližuje 53-letý kouč Bohuslav Pilný důvody toho, proč poprvé v trenérské kariéře vyslyšel volání z Moravy. V lize působil na lavičce Hradce Králové, o patro níže trénoval v Příbrami, na Žižkově, v pražské Dukle a naposledy loni ve Vlašimi. Přechody mezi kluby tak dobře zná.
1: Já vím, jak to je, když přijde nový trenér, všichni jsou hrozně ochotní, všechno funguje, takže tohle bych ještě nechtěl hodnotit, ale některý lidi znám delší dobu, co tady jsou a co s nimi budu spolupracovat, takže si myslím, že v tomhle problém nebude a doufám, že všichni uděláme všechno pro to, aby jsme byli úspěšnější než ty poslední sezóny.
2: To zas nebude tak těžký úkol, když se naposledy Prostějov umístil na posledním nesestupovém místě a zažil nejhorší sezónu od postupu do druhé ligy v roce 2018. Kádr přitom zase tolika změn nedoznal. Zatím.
1: Je tady 16 hráčů, kteří trénovali plus dva golmani, ještě tady Koudy leží a Leho, co jsou rekonvalescenci a z nových hráčů tady Patrik Voleský, který tady bude působit, Honza Kadlec a Marek Halda. To jsou hráči, který jsme rychle vytipovali, ještě nějaký máme samozřejmě rozjednaný plus ty hráči ze Sigmy. My samozřejmě ještě skládáme realizační tým, jo, protože ten ještě taky není úplně jako dodělaný, takže práce tady je hodně a ono to vypadá, že času je dost, ale on bude utíkat ten čas.
2: Vysvětluje Bohuslav Pilný, že ani tým, ani složení lavičky zatím není kompletní. Ze Sigmy už se k týmu připojili Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor a Matěj Kolařík. A zůstal i útočník Denis Kramář, který už v Prostějově hrál na jaře. Navíc klub podepsal nové smlouvy s oporami Janem Koudelkou, Martinem Šindelářem a Jakubem Matouškem. Tým má za sebou už první přípravný zápas za zavřenými dveřmi se Zbrojovkou Brno. Dále ho čeká Opava, B-tým Sigmy Olomouc, Frýdek Místek, Třinec a Vídeň. Což jsou podle nového kouče dostatečně silní soupeři na to, aby na výkonech týmu proti něm viděl to, co potřebuje.
1: To určitě jo, samozřejmě budeme v nějakým stavu poznávání, protože určitě tady dojde k nějaký selekci. Vlastně tyhle zápasy ty hráče víceméně slíkají do naha, jo, takže tam uvidíme prostě, jak jsou na nějaký situace schopní reagovat a je to určitě lepší, než hrát se soupeřema z nižších soutěží.
2: Pochvaluje si nový trenér Prostějova Bohuslav Pilný, jehož svěřenci na úvod přípravy prohráli se Zbrojovkou 1-4. V sobotu odehrají Hanáci další duel na venkovním hřišti proti Opavě. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
5: Je 7:30.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Program Nová zelená úsporám se dnes znovu otevírá pro žadatele. Tentokrát ale bude nabízet hlavně bezúročné úvěry. U rodinných domů mohou lidé získat až 2 miliony korun, u bytových domů zhruba 750 tisíc na byt. Na dotace nyní dosáhnou jen nízkopříjmové domácnosti. Jesenická radnice musí vybrat novou firmu, která opraví chodník mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Stavbaři, kteří vyhráli výběrové řízení, totiž od zakázky odstoupili. Práce tak začnou později, než se plánovalo. Podle radnice to bude nejspíš na podzim. Šéf české diplomacie Petr Maciejenka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda odmítla zařadit do delegace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto navaděče můžou stát cílem ukrajinských úderů. Za sportu trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí fotbalové reprezentace na mistrovství světa už v základní skupině u týmu skončil. Mám smlouvu, z boje neutíkám, řekl kouč po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří ale, že se mužstvo může zlepšovat. Počasí dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na Prostějovsku v obci Drežovice v ulici Olomoucká se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: O nejistotě mluví nejčastěji starostové obcí v souvislosti s financováním nepedagogických pracovníků ve školách. Více to probereme za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl osmé, dobré ráno. Už půl roku dostávají kuchařky, školníci, uklízečky a další nepedagogové na školách výplatu z rozpočtu zřizovatele, tedy místo státu od samospráv, které na ně mají získat více peněz z daní. Podle ministerstva financí jsou na nový systém spíše pozitivní ohlasy. Sdružení místních samospráv ale tvrdí opak. Například Olomoucký kraj zatím počítá s tím, že bude muset doplácet asi 73 milionů korun. Středočeský pak přes 200 milionů. A peníze scházejí i obcím.
1: Než přijdou děcka, takže uklidím chodby, záchody, družinu. Vydám obědy, uklidím po obědě, umiju to nádobí.
2: Olga Francová pracuje jako školnice v základní škole v Lipové na Prostějovsku.
1: Opravdu toho mám plný brýle. Je toho hodně. Za ty peníze, co já mám, kdyby se měl někdo dojíždět a někdo, kdo má dvě děcka živit, tak to nemůže dělat.
2: Financování nepedagogických pracovníků přišlo na obce v lednu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové berou tento rok jako zkušební. Zatím totiž stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít.
3: No, my v tuto chvíli opravdu nejsme schopni jako říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
4: Já fakt nemám na co se spolehnout, jo.
2: Nad složkami s papíry mi ukazuje, že ještě před pár týdny počítala s tím, že bude obec na nepedagogy doplácet zhruba půl milionu korun. Teď je to ale jinak.
3: Včera jsem se dívala na tu kalkulačku ministerstva školství a tam by to zase vypadalo tak, že dostaneme o něco navíc.
2: Například v Olomouci podle náměstka primátorky Viktora Ticháka z koalice pro Olomouc a Pirátů budou muset doplácet. Zmiňuje mimo jiné to, že k částce, se kterou město počítalo v rozpočtu, přibylo 10 milionů na zvýšení mezd nepedagogů, o kterém stát rozhodl od dubna.
5: Teď mi z toho vyplývá, že cílem celé tady té situace bylo opravdu ušetřit peníze státní, přesunout ten náklad na samosprávy, to, že to město to nedostane vykryto z toho státu, je teďka už jasné.
2: O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
6: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
2: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Petr Halada na to reaguje.
6: A víme jistě, že těch 34 miliard do toho RUDu poputuje? Nemůžeme to s jistotou tvrdit, protože samozřejmě těch 34 miliard budeme vědět až po skončení fiskálního roku, že jo? Ono věštíme fakt z koule. Jako fakt je to nejistota, no.
2: Sdružení místních samospráv chce podle něj společně s ministerstvy školství a financí v následujících měsících dopady změny financování vyhodnotit. Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 25. června, svátek má Ivana a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen stálý, prosinec dokonalý, no dnes sluníčko a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je opět jasno 19 stupňů a tlak vzduchu 1010 hektopaskalů, napsal Tonda. Dobré ránko z Malé Morávky, tak u nás na horách už máme pravé léto, 15 stupňů Celsia, což je chválihodné. Srdečné pozdravení všem posluchačům od Jarušky a Pepy. A hranice 19,5 stupně, slunečno, vzkaz od Ivety.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii, nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
5: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
4: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

Ješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Dnes nás opět čekají vyšší teploty. Nezapomínejme proto dodržovat pitný režim. Jinak hrozí bolest hlavy, slabost, únava a mnoho dalšího. Vhodnými tekutinami je například čistá voda nebo nakyslé či nahořklé nápoje. Nevhodné jsou sladké a velmi studené. Raději než studený nápoj si dejme čaj. Pití by mělo mít pokojovou teplotu a třeba mě nejlépe osvěží voda s kapkou citronu. Buďme opatrní v dnešním počasí. A na zdraví.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. V Hranicích finišují s demolicí mostu. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste na cestách, dobře dojďte.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Hranicích finišují s demolicí mostu. Děti z Jeseníku můžou využívat nové hudební hřiště. Čeští fotbalisté podlehli Mexiku 0-3. Dnes má být jasno, přechodně polojasno, teploty do 34 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci by dnes měli dokončit demolici mostu na třídě 1. máje v Hranicích. Kvůli pracím je od středy uzavřena silnice 47 pod mostem. Pěší můžou využívat provizorní lávku. Most v Hranicích se bourá kvůli jeho špatnému technickému stavu. Krajská správa silnic postaví nové přemostění za zhruba 42 milionů korun. První auta by na něj měla vjet ještě letos v závěru roku. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim, varují odborníci. Praktický lékař Josef Štulfal upozorňuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně, u dětí asi 1,5 až 2 litry.
4: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tady mozek.
2: Před 35 lety byl v Praze podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Dokument stvrdili generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov. Skončil tak 23 let trvající pobyt sovětské armády v zemi. Poslední vojáci odešli o 2 dny později, 27. června 1991.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu v Mexiko City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
5: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudeme si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali.
2: Za skupiny A postupují vedle vítězného Mexika taky Jihoafričané, kteří porazili Jižní Koreu 1-0. Brazilci zvítězili nad Skotskem 3-0, Maroko nad Haiti 4-2, Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Prostějovsku v obci Držovice v ulici Olomoucká odstraňují následky nehody dvou osobních aut. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Kamarádka mi dnes ráno napsala, Nic člověku neskazí pátek tak, jako zjištění, že je teprve čtvrtek. Tak přeji, ať máme den co nejpříjemnější. Viděli jste už někdy létající rybu? Martin Písařík nám k tomuto zajímavému přírodnímu ukazu řekne víc už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Zich. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Viděli jste už někdy létající rybu? Podrobnosti k tomu má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrt na devět. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Ivan.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v červnu nedá do klasu červenec nažené v času, no dnes sluníčko a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Prostějově 20,5 stupně Celsia hlásí Ivana, která se chystá na nákup a na oběd bude vařený květák. Postřelmo v 19 stupňů Celsia, vzkaz od Petry, Martina hlásí Chválkovice sluníčko a 20 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Centrum Hranic přišlo o hlavní silniční napojení na severní část města. Stavební stroje ve středu zdemolovaly most na třídě 1. máje. Byl ve špatném stavu, ještě letos ho nahradí nový. Stát za něj zaplatí 42 milionů korun.
1: Jiří Noška demoliční práce mostu řídí. Kousek od nás je demoliční kladivo, jak to nazvat?
2: Je to demoliční kladivo, no. Demoluje přechodovou oblast mostu.
1: Jen pár metrů dál jsou velké bagry s nůžkami a ty středovou část mostu postupně ukusují.
2: Jak středovou část, tak i krajní pole mostu. Zároveň, tak aby to stihli v daném termínu 2 dnů.
1: Zůstávají tady jenom ty pilíře?
2: I pilíře půjdou k zemi. Jak se prokoušou mostovkou, tak padají pilíře k zemi.
1: Pod mostem už je obrovské množství suti. Vy jste se na to připravili, abyste nepoškodili vlastně tu vozovku stávající 4proudové cesty?
2: Ano, ano. Vlastně na té vozovce je navezený, dá se říct, polštář z asfaltového recyklátu, který brání poničení té vozovky tím, jak padají ty betony, padají do toho načekraného asfaltového recyklátu a nic se tomu nestane.
1: U zátarasu stojí paní Jana.
3: Tak je to zajímavý přinejmenším. A hlavně jim to jde poměrně svižně. Včera ještě most stál celý a dneska už je půlka okousaná.
1: Se zájmem přihlíží
4: Maciga, Pavel. Ten most tady byl dělaný někdy okolo roku 83-84. Bydlím tady kousek dole a ten most už byl teda fakt v žalostným stavu, když po něm člověk šel a jel autobus, tak už se to docela přepalo, jo. Takže je potřeba udělat nový.
1: Zapravdu mu dává zástupce investora Tomáš Vajda, krajský mostmistr ze správy silnic Olomouckého kraje.
5: Most byl už ve velmi špatném stavu a to prostě vyžadovalo řešení.
1: Po demolici toho mostu, jak budou práce pokračovat?
5: Jakmile to bude všechno vyčištěno, tak se začne s tou stavbou vlastního mostu. Provede se založení toho mostu, těch nových opěr.
1: Samotná výstavba mostu potrvá do prosince. Ještě ve stejném měsíci by na něj měla být i první auta.
5: Součástí mostu budou i chodníky pro pěší po obou stranách.
1: Uzavírá Tomáš Vajda z Hranic, Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludwiga van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomoucká radnice chystá v městské části Nemilany stavbu sportovní haly pro míčové sporty za zhruba 236 milionů korun. Potvrdil to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Přepravovaná sportovní hala bude mít tribunu pro 300 diváků. Vznikne zde několik šaten, klubovna i menší restaurace. Památková zóna okolo šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server i rozhlas uvedl, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Památkáři a badatelé změnu zóny kritizují. Evropské spotřebitelské centrum před letní sezónou připomíná práva cestujících při zpožděných nebo zrušených letech. Lidé mají nárok na proplacení stravy a ubytování při delších zpožděních, v některých případech i na finanční kompenzaci od 250 do 600 eur. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných, uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov, v zemi platí stav nouze. Za sportou basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub prohrál ve finále 1-3 na zápasy s Valencií. Počasí dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V hranicích na třídě československé armády havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Časovkou dnes v Uničově startuje mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice v kategoriích juniorů i juniorek, mužů i žen, bude o víkendu hostit Jesenicko. Už dnes dopoledne, ale vše odstartují časovky jednotlivců a my máme na telefonu ředitele závodu a bývalého vynikajícího cyklistu Leopolda Koeniga. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Podařilo se do Olomouckého kraje přivést na start kompletní domácí a slovenskou špičku?
1: Tak částečně. Jediné výrazné jméno, které bude chybět, bude Pavel Bittner, stejně tak jako na časovce Jan Hirt, který nedávno skončil jak Giro d'Italia, tak okolo Švýcarska. Ten se představí až na v tom silničním závodě v neděli v Jeseníku, ale jinak obhájce titulu Matias Vacek je na startu dnes.
0: Dnes tedy v 11 hodin časovka v Uničově. Proč jste vybrali právě toto město?
1: Tak je to historicky tradiční cyklistická meka, bych řekl, moravská, a dali nám všechny podmínky k tomu, abychom mohli uspořádat právě zde časovku. Ta trať je poměrně jednoduchá, není ani moc technická, kromě až příjezdu na to samotné náměstí, ale máme zde skvělé podmínky k organizaci, takže tímto samozřejmě děkujeme i městu Uničovu.
0: V sobotu v Jeseníku postupně odstartují kategorie juniorů, juniorek a žen, v neděli potom pojedou muži. Všichni mají před sebou různý počet kol na okruhu, jehož délka je 26 kilometrů. Zvyšuje tento systém atraktivnost pro diváky, kteří mohou být na jednom místě a přitom závodníky hned několikrát vidět?
1: Přesně tak, s tímto jsme to vlastně stavili, aby diváci na místě viděli co nejvícekrát ten průjezd těch jednotlivých kategorií a měli opravdu zážitek z toho. Ten okruh samotný je velmi těžký, řekl bych, asi historicky nejtěžší mistrovský okruh a rozhodně tomu nepřidají ty teploty, které se valí na Českou republiku o víkendu.
0: Případní návštěvníci Jeseníku musí počítat s uzavírkami kvůli závodům. Vybrali jste trať tak, aby se dala někudy obět?
1: My jsme samozřejmě tu trať stavili i s tím, aby ty uzavírky byly co nejmenší, aby jsme těm divákům jednak dovolili přístup na tu trať, ale i běžným civilistům dovolili objíždět, takže máme připravené objížďky, i když se na tu samotnou trať potom nedostanou, až na výjimky samozřejmě lidí třeba, kteří bydlí někde a potratit, tak tam se budeme snažit vyhovět individuálně, ale chtěli bychom co nejméně zasáhnout ten běžný život občanů.
0: Tolik Leopold Koenig o mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, kterou bude o víkendu hostit Jeseník, ale už dnes v 11 hodin startuje časovkou jednotlivců v Uničově. Děkuji za informace, ať se vše vydaří, a naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. No dnes sluníčko a teplota do 34 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMSkách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Konice 21 stupňů, jasno, vzkaz od Pavlíny. Žulová 19 stupňů Celsia. Dnes se budu schovávat před sluníčkem a vedrem jako úpír, napsal Martin. A Rapotín 19,5 stupně, hlásí Tomáš a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Které nestárnou Terezu nám připomněl Valdemar Matuška. Do čtvrtečního dne vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno. Čeká nás další horký letní den. Jestli přemýšlíte, co udělat v takovém vedru na oběd, mám pár tipů. Ideální jsou čerstvé zeleninové saláty nebo kombinace. Část syrová a část vařená. Chystáte-li se vařit, zvolte takový způsob, který příliš nezatíží naše trávení. Ideální je vaření ve vodě, v páře, blanšírování či rychlé restování. Pokud vaříme polévky, dělejme je velmi lehké, řídké, ideálně ze sladké zeleniny. Nezapomeňme přidat hodně zelených natí, třeba petrželky nebo pažitky. Ovoce, které právě dozrává, je také na osvěžení těla jako svačinka ideální. Tak snídáte-li právě teď, přeji dobrou chuť a buďme opatrní ve vedrech, které nás čekají dnes i o víkendu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Zastupitelé Hranic dnes budou jednat o příspěvcích pro charitativní organizace. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil. Přeji usměvavý čtvrtek.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Pro dneška je znovu možné žádat o podporu v rámci Nové zelené úsporám. Zastupitelé Hranic budou jednat o příspěvcích pro charitativní organizace. Čeští fotbalisté na světovém šampionátu končí. Mexiku podlehli 0-3. Dnes má být slunečno a horko, naměříme až 34 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Státní fond životního prostředí začne dnes v 10 hodin znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domu. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry, vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
2: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
1: V Hranicích se dnes scházejí zastupitelé. Jednání na zdejším zámku začne v 16 hodin. Zástupci města projednají projekty na podporu cestovního ruchu nebo plánovanou stavbu centrálního dětského hřiště.
3: Zastupitelé mají projednávat návrh na příspěvek pro hranickou charitu a žádost společnosti Elim o dofinancování fotovoltaické elektrárny na střeše azylového domu. Rozhodnou také o pronájmu pozemků soukromé společnosti na sídlišti Nová, která tam chce postavit chodníky a parkovací místa. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes akredituje prezidenta na summit NATO. Vyhoví tak předběžnému opatření ústavního soudu. Ten se zabývá kompetenční žalobou prezidenta Petra Pavla, který se na něj obrátil po sporu s vládou o účast na červencovém summitu v Ankaře. Předběžné opatření soud vydal proto, že uzávěrka akreditací na setkání končí zítra. O žalobě soudci rozhodnou v řádu měsíců. Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne. Teploty budou ještě stoupat v neděli až ke 40 stupňům Celsia. V Čechách se v neděli později odpoledne a večer mohou vyskytnout přeháníky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice ve Štembarku na Olomoucku naměřila 36 stupňů Celsia.
4: Sport.
1: Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. S Mexikem prohráli na Aztéckém stadionu 0-3 a na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Reprezentant David Doudira říká, co si kromě cenných zkušeností ze Severní Ameriky odveze.
5: Z mincovny si odneseme medaily, že jsme si nechali udělat na památku pro celý realizák, pro všech 50 nebo 60 lidí, kolik nás tady bylo. Já si z Ameriky odvážím klobouk. Vyměnil jsem si tady s Koreou dres, s Jihoafrickou dres a teďka s Mexikem dres, takže ty si vyvěsím někde na statku u koní a tě na to můžu koukat.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouci v ulici Švajcarová havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné čtvrteční dopoledne, právě skončily zprávy v 9 hodin a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Vilém Pospíšil. Je 25. června, to znamená, že některé děti třeba už doma vysvědčení mají, ale většina ho dostane zítra. No a začne dvouměsíční volno, na které věřím, že se spousta z nich moc a moc těší. No a na dospělácích zůstane, jak ty děti a třeba svá vnoučata o prázdninách zabavit. No, můžete zkusit. zkusit například knížky a čtení. To si myslím, že je dobrý nápad. No a my vám během dnešní hodinky v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc dáme nějaká doporučení, které knihy byste si třeba mohli pro své děti koupit. Červen a ještě velká část července bude také pro některé sportovní fanoušky ve znamení fotbalového mistrovství světa. Čeští fotbalisté nezahráli úplně tak asi, jak si představovali na mistrovství světa skončili, no a my si poslechneme, jak celý šampionát hodnotí hlavní trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek. No a okolo 9 hodin a 45 minut je tady pro vás další rozhlasová pohlednice a pořad od pradědu na Hanou.

Právě dospívala ABBA v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Věřím, že vás naladila na pozitivní notu. Blíží se totiž také prázdniny, dvouměsíční volno našich ratolestí a no, to je spousta volného času. Co dělat? No tak třeba co zkusit čtení. Sáhnout s dětmi se dá po asi jakémkoliv žánru, prožít s nimi můžete jak dobrodružství rychlých šípů nebo proniknout třeba do tajů sci-fi. Už za malou chvíli nám konkrétní tituly poradí odbornice olomoucká knihkupkyně Tereza Pařízková. No a věřím, že vám poradí dobře, i když vás třeba nezná nejlíp, tak jak bude ještě předtím vzpívat Marie Rotrová a Pavel Bobek.

0: Otevřít si knihkupectví pro děti a mládež, to bylo snem Terezy Pařízkové. No a ten sen se jí splnil. V Olomouci provozuje Zlatou velrybu. Ona sama několik knížek pro děti napsala a také se s dětmi a rodiči setkává při společném čtení. Za svou práci získala cenu města Olomouce za rok 2025 v oblasti kultury. No a v dopoledním vysílání se za ní právě teď vypravíme pro tipy na knížky, které bychom třeba na prázdniny mohli pořídit svým dětem.
1: Petru Soukupovou my známe většinou z textů pro dospívající a dospělé, ale tady je spolupráce Petry Soukupové a výtvarná stránka Patrika Ančaka u knihy Kamarádové, obrázková kniha, která je oboustranná. Takže my z každé té strany přečteme jeden příběh o Bertovi a nebo o Emě.
2: Co máš tady na vrchu hromádky, taky velmi zajímavá výtvarná stránka.
1: To je první autorská kniha Andreji Tachezy. Andrea Tachezy je významná česká ilustrátorka a výtvarnice a rozhodla se, že ji napíše text ke své obrázkové knize. Ta kniha se jmenuje Ahoj kytko a je to krásný příběh o holčičce Madle, která se hodně často stěhuje a bývá doma sama mezi těmi krabicemi. Do té doby, než na vedlejším balkóně objeví takovou úplně džungli rostlin a utrhne si jednu rostlinku, ale potom jí to zamrzí, tak se rozhodne, že se půjde omluvit a otevře jí taková kouzelná bytost. Je to paní nebo je to kytka a ona jí osloví ahoj kytko a vznikne velké přátelství.
2: Mrkla jsem jenom očima nahoru a říkala jsem si, je to něco ala Rychlé šípy, tady vidím samé kluky.
1: Kniha, která představuje prostředí Rychlých šípů pro menší čtenáře a čtenářky. Je to kniha Evy Malé s názvem Jak to všechno začalo. Když knihu otevřeme, tak už na těch předsádkách vidíme jednotlivé postavy a u nich i jména, takže tady Rychlonožka, Černý jezdec, Mirek Dušín a ostatní. A potom, když nahlédneme skutečně do té sazby, tak vidíme, že to je text, který by se hezky četl právě začínajícím čtenářům a čtenářkám.
2: Najdeme tady i něco a la fantasy?
1: No určitě, ale možná by bylo ideální se pro fantasy přesunout.
2: Dobře.
1: A tady jsme v sekci, která je pro takové, já bych řekla, mládež a dospívající. Jednak je tu celá sekce baobabu. My ten baobab máme daný takto bokem a je to schválně, protože baobab skutečně produkuje knihy, které jsou pro celé generace. My jsme říkali fantasy, ale já bych si možná dovolila přeskočit žánr, pokud
2: dobře,
1: to nevadí.
2: Dobře.
1: A vytáhnu tady růžovo-fialovou obálku knihy s názvem Felikracie. Je to původně francouzská kniha, kterou přeložila do češtiny převedla Sára Vybíralová a ten překlad je úplně fenomenální. Dokonce i Baobab uvádí, a já to můžu potvrdit, že tato kniha je sci-fi pro nečtenářstvo sci-fi. Je to kniha, která, jak jsme tady všimli, je vlastně vyprávěna dvěma hlavními postavami a je rozdělena na několik částí a vlastně už nechci prozrazovat víc.
2: Jedou komiksy?
1: Komiksy, to už máme tak jako fenomenálně zaběhnuté a možná tady i můžeme deklarovat tu velkou úspěšnost, protože poslední Magnézii literu, která se předávala teď v květnu za sekci literatura pro děti a mládež, vyhrál právě komiks s názvem S láskou V a je to autorský komiks Kateřiny Ilnerové. Taky můžeme se na něho podívat.
2: No to rozhodně.
1: Hromádce tady původní. S láskou V, Kateřina Ilnerová, a když takhle nahlédneme, tak v podstatě to je takové pomezí komiksu a grafického románu a nádherné na tom je, že se jedná o sérii pohlednic, které píše vnučka své babičce. A babička zjistí velmi záhy, že do těch pohlednic je skutečně možné se dostat až fyzicky a prostřednictvím těch pohlednic se vlastně ocitnou na těch místech, o kterých její vnučka vypráví.
2: To jsme jenom nakousli v podstatě, protože těch knížek je spoustu, ale věřím, že v každém knihkupectví, nejenom v olomoucké Zlaté velrybě, dostanete spoustu dobrých rad. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Čeští fotbalisté se letos představili na mistrovství světa. Po 20 letech ta účast ale skončila poměrně rychle, už po základní skupině. Na závěr dnes v noci prohráli v Mexiku s domácí reprezentací 0-3 a v tabulce tak skončili s jedním bodem poslední. Jako první zápas prohráli s Jižní Koreou 1-2 a následně remíza s Jihoafrickou republikou 1-1. Trenér Miroslav Koubek po vyřazení mluvil i o tom, jestli chce u týmu pokračovat.
1: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Za ten turnaj jenom jeden bod vypadnutí už po základní skupině. V čem vidíte hlavní příčiny z vašeho pohledu?
1: I když ty výkony, zejména ty první dva zápasy, nebyly dobré, tak jsme z nich měli vytěžit víc bodů a tam bude asi ta příčina. No. Bodům jsme neměli daleko, ale rozhodující byla ta remíza s Jižní Afrikou, kdy jsme si nechali vzít vítězství, vyrazit z ruky tou nešťastnou penaltou. Tam se to ukazuje jako klíčové, že máme ten jeden bod. Takže výkony nebyly dobré, určitě nebyly dobré, ale šance byla.
2: Pane Koubku, když jsem mluvil o tom, že ty výkony nebyly dobré, nepotkali se hráči s formou a musel se hodně měnit tu sestavu, vlastně pokaždé jste udělal třeba 3 až 5 změn, tak bylo to tou neformou hráčů?
1: Ano. Nás tady doběhl určitě náročný program, sami novináři jste u toho byli, jak z pohledu klimatu, přeletu a tak dále, a to se ale nechci vymlouvat. Jenom si můžu otázku položit třeba, proč Mexiko nepřijde do Dallasu hrát fotbal, že jo, s váma a tak dále, ale to je také jen tak na okraj. My jsme to měli nejtěžší a nebylo to jednoduché, takže tohle to nás určitě dobíhalo. Nechci říct, že úplně doběhlo, to je bylo laciný a velmi špatný ode mě vzít to jako nějaký zásadní problém, nepřekonatelný, ale v souvislosti, co jste naznačil, že někteří hráči, s kterými jsme počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejužším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží, a to nás zaskočilo. To nás zaskočilo, to je pravda. Někteří hráči prostě z nějakých důvodů, možná, že vyčerpaný ze sezóny, nebo tam byly zranění a menší trénovanost v přípravném období krátkém mohla způsobit pokles formy a bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno, a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat a došlo k té rotaci, po které jsem vůbec netoužil.
3: A trenér Miroslav Koubek pak mimo jiného mluvil také o tom, co mistrovství světa ukázalo o českém fotbale.
1: Ukázalo to, co všichni dobře víme, že musíme zlepšit technickou stránku výkonu, vybrat hráče, kteří jsou konkurenceschopní v těchto atributech. Ono se to tady opakuje dlouhá léta, jo, že prostě český fotbal v tomto zaostává. Já jsem to už několikrát prohlásil, že musíme zvýšit takovou tu hernost prostě našeho projevu. Naznačil jsem to se zaměřit na personální téma a ty hráče, kteří se jaksi klubou někde v našem podhoubí fotbalovém, a my o nich víme, začít zabudovávat.
3: Říkal po konci české fotbalové reprezentace na světovém šampionátu kouč Miroslav Koubek. Z Mexika Mirko Vasič, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Včera to bylo přesně týden od 200. koncertu série Živě Českého rozhlasu Olomouc v amfiteátru Letního kina v Olomouci. Věřím, že pokud jste byli, tak celý ten týden vzpomínáte, jak krásný zážitek to byl. Zahráli kapely Alibaba, Malina Brothers a Robert Křesťan a Druhá tráva. Můžete se podívat například na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, kde najdete zajímavé fotografie z celé akce, takže se tam můžete mezi návštěvníky třeba najít. No a jak jsem říkal, hrál třeba Robert Křesťan a Druhá tráva, takže zaznělo spousta písní, které spousta z nás má spojeno třeba s takovým letním táborovým ohněm, tak si pojďme jednu takovou také dát, tentokrát ale tedy od Jaromíra Nohavici.

zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
2: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Přímo z místa. Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 25. června, něco málo po 9:45, a to znamená jediné. Připraven právě teď je pro vás další díl pořadu Od pradědu na Hanou. No a tentokrát nás Mirek Kobza vezme do Dětkovic na Prostějovsku.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Osady jménem Dětkovice najdeme v Olomouckém kraji hned dvě. Jedna se rozkládá v kopcích Zábřežské vrchoviny na Konicku, ta druhá, o něco větší obec, je pak položena asi 9 kilometrů jižně od Prostějova. A mimochodem třetí vesnice téhož jména leží kousek odsud, nedaleko z Dounek. Dětkovice na Prostějovsku dostali stejně jako ostatní obce své pojmenování podle vlastního jména Dětmar. Jeho domácí podoba Dětek bývala v době vzniku obce poměrně obvyklá. Vesnice je položena do mělkého údolí vnořeného do svahu předhůří Drahanské vrchoviny a celé toto území bývalo velmi lákavé pro naše dávné předky. Na katastru Dětkovic totiž potvrzují archeologické nálezy velmi staré osídlení, spadající až do starší doby kamenné. K vesnici patří ještě samota Pláníva. Nachází se těsně pod vrcholem stejnojmenného kopce a stará pověst říká, že právě tady prý v dávných dobách žili zelení diví mužíci. Škádlili prý pocestné, které uměli sešlehat dokonce i prutem. Jednoho dne však prý zabloudili v lese přes půlnoc a už se nedokázali vrátit do svých skalních obydlí na Plánivě. I díky tomu, že byl, co se týče nadpřirozených bytostí na Plánivě klid, mohl být v letech 1750 až 1800 vybudován na kopci větrný mlýn holandského typu. Prvním známým mlynářem na něm byl jistý pan Tesařík kolem roku 1809 a pak se jeho majitelé střídali až do roku 1938, kdy poslední mlynářská rodina před válkou uprchla do Ameriky. Mlýn zůstal opuštěný, byl vyrabován a když v roce 1954 výchřice odnesla střechu, vypadalo to, že spadne docela. Nakonec se ho ale ujal nový majitel, který jej přestavil na rekreační chatu. Vraťme se ale do samotných Dětkovic. Jejich historie začíná rokem 1353, kdy Zemanka Markéta z Dětkovic prodává svůj dvůr Jindřichovi z Nevojic. To nám prozrazuje, že už v té době byl v obci drobný šlechtický statek. O tvrzi se prameny zmiňují až později. Měla stát na místě dnešních domů číslo popisné 17, 18, 19, 21 a 90. Majitelé vesnice se často střídali kromě drobných zemanů a panských rodů, kteří sice obec vlastnili, ale nesídlili v ní, najdeme v dlouhé řadě držitelů obce například Plumlovskou vrchnost či město Prostějov. A právě tomu přináleží obec od roku 1542 až do roku 1848. Dětkovice byly vesnicí hlavně zemědělskou. Velmi rozvinuté je zdejší ovocnářství a sady dodnes obklopují velkou část vesnice. Nejvíce obyvatel, asi 670, zde žilo kolem roku 1910. Od té doby jejich počet klesal až do roku 2000, kdy se ale podařilo nepříznivý trend otočit a počet zdejších občanů začal opět vzrůstat. Na památky jsou Dětkovice poměrně chudé. Asi nejstarší stavbou je malá kaplička svaté Anny, postavená v polní trati padělky. Podle lidové tradice tady kaple stála snad už v 15. století. Ta současná, mimochodem nedávno vkusně opravená, byla postavena v roce 1759. Svaté Anně je zasvěcena i větší kaple v centru obce, postavená v roce 1836 a vysvěcená o 3 roky později. Přímo před kaplí pak stojí kříž z roku 1891, vztyčený Kateřinou a Františkem Látalovými, u příležitosti 25 let trvání jejich manželství. Kromě toho tady najdeme také sochu svatého Jana Nepomuckého a další kříž při cestě do Určic. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Dětkovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte Český rozhlas Olomouc. Blíží se 10. hodina, to znamená ty nejaktuálnější zprávy, no a po nich už je připraven pořad Apatika, tak věřím, že máte připraveny své dotazy. Vilém Pospíšil vám přeje hezký poslech a příjemný slunečný čtvrtek.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na místě nacistických lágrů u Karviné by mohly vyrůst sklady. Ve Vápené dělnici přestavují autobusovou zastávku. Fotbalisté Prostějova začali přípravu s novým trenérem. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 34 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Památková zóna okolo šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server i rozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Památkáři a baratelé změnu zóny kritizují. Mluvčí Karviné Monika Danková řekla, že investor komunikuje se židovskou obcí a v oblasti je naplánovaný archeologický průzkum.
3: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
1: Ve Vápené na Jesenickou dělnici přestavují autobusovou zastávku. Práce v lesní čtvrti mají být hotové do konce letních prázdnin. Součástí projektu je i autobusový záliv, říká starosta Vápené Leoš Hanek z TOP 09.
4: Důvod je velmi jednoduchý, je to bezpečnost našich občanů, protože přes Vápenou vede komunikace 160, velmi frekventovaná, je zde hodně kamionů a cisteren a i osobní doprava narůstá. V této lokalitě lesní čtvrť v podstatě není autobusová. Busový záliv, ale je to tam velmi nebezpečné.
1: Česko je připraveno poskytnout humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele. Uvedl to premiér Andrej Babiš za ANO. Zemi zasáhla v noci na dnešek dvě silná zemětřesení v oblasti západně od Caracasu. Podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí. Bilance bude zřejmě stoupat. Americká geologická služba odhadla, že obětí může být 10 tisíc až 100 tisíc. Zraněných je zatím 700. Evropské spotřebitelské centrum před letní sezónou připomíná práva cestujících při zpožděných nebo zrušených letech. Lidé mají nárok na proplacení stravy a ubytování při dalších zpožděních, v některých případech i na finanční kompenzaci od 250 do 600 eur. Podle společnosti Smartwings náhrady neplatí, pokud jde o mimořádné okolnosti.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa prohrála v Mexico City s domácím týmem 0-3. Na šampionátu tak končí s jedním bodem na posledním místě v základní skupině. Fotbalisté Prostějova už trénují pod novým trenérem Bohuslavem Pilným. V úterý odehráli první přípravný duel na půdě Zbrojovky Brno, kde prohráli 1-4. Kouč Pilný v minulosti působil v ligovém Hradci Králové, naposledy byl ve Vlašimi. Sportovní manažer druholigového Prostějova Jiří Balcárek k němu říká.
5: Že takový zkušený trenér dává tomu i takový ten lidský přístup, jeho zkušenosti. Já si myslím, že to by bylo dobrý a že to skloubí s těma našima hráčema. Pracujeme na tom realizačním týmu, tak aby to mělo tu podobu profesionálního mužstva, to znamená, aby jsme tam měli kondičního trenéra, videoanalytika, fyzioterapeuta, aby trenér měl k dispozici dva trenéry.
2: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 30 až 34 stupňů. V Jeseníkách kolem 25. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u obce Tištín směr Ostrava stojí porouchané nákladní auto, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezký, dobrý, horký, letní, no skoro prázdninový den přejeme. Tady Pořek Volný, tady Český rozhlas Olomouc a ještě těsně před prázdninami, naposledy živě, pokud se nemýlím, naposledy premiérově a kontaktně před prázdninově zdravotní poradna Apatika. No a dnes poradna dětská, to je jako u obvodní dětské paní doktorky, pediatrie v podání dětského lékaře primáře dětského oddělení Prostějovské nemocnice a specialisty dětského gastroenterologa. A v podání jeho bychom rádi slyšeli jakékoliv užitečné, podnětné rady ohledně trávení prázdnin, ale taky potíží s trávením. Ba možná opravdu s rizikem otrávení, otrav při otrávení, čímkoliv v domácnosti, v přírodě, nejen o prázdninách a taky ze zmrzliny a možná i kombinace třešní a mlíčka na to dojde. No a nebo jakékoliv rady v případech pozření čehokoliv více či méně nepatřičného do bříška. Maminky, babičky, ale vlastně kdokoliv, kdo by od lékaře dětského gastroenterologa chtěl něco vědět, ještě dnes naposledy před prázdninami vám nabízíme kontakt jednak pro poslání SMS do Českého rozhlasu Olomouc, tedy 723 70 33 51. No a za pár okamžiků ještě dnes před prázdninově živě telefonní spojení do studia Českého rozhlasu Olomouc na pana doktora dětského lékaře. Linka 221 555 444.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak to dneska vlastně vidí dnešní současné dětské lékařství, dětská gastroenterologie, třeba se zdánlivě obyčejnými dětskými průjmy se zvracením, s průjmy různého původu, frekvence i příčin, třeba i s těmi letními gastroenteritídami a tak dále. Nač především by asi odborník upozornil, co se nebezpečí otrav, intoxikací týká, no a co třeba ty spolknuté předměty cizí tělesa v trávicím traktu dětí, hračky, respektive asi jejich kousky, části, náhradní díly, než kvůli magnetky, baterky. Je mi ctí, je mi potěšením, že ještě živě live před prázdninami, ještě u nás v živé kontaktní poradně apatika Českého rozhlasu Olomouc před letními reprízami. Můžeme přivítat právě dětského lékaře a právě specialistu dětského gastroenterologa primáře dětského oddělení nemocnice Agel Prostějov, pana doktora Damiana Jakšiče. Pěkně vítáme, pěkně zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme anoncovali na tento pořad stran těch případných spolknutých elementů, spolknutých předmětů, taky možných těch otrav nejenom sezóní, nejenom z přírody, ale taky možná zaznívá i doma, když se něco takového přihodí, větší či menší malér s gastrointestinálním traktem, tak se možná děti a i rodiče, babičky ptají, budou mu pumpovat, vyplachovat žaludek, třeba při podezření na otravu houbami takhle v létě, něco z lesa, anebo při čemkoliv jiném. Pumpuje se ještě žaludek, jaký je trend, co to obnáší?
2: Tak ten trend je naštěstí celkem takhle v ústupu. Dřív se vyplachovalo hodně a skoro všechno. Dneska už se nad tím vždycky trošku zamýšlíme, jestli je ten výplach indikovaný nebo ne. Samozřejmě pokud je to důležité se zamyslet nad tím, jako jaká doba uplynula mezi nějakou tou intoxikací, požitím něčeho potenciálně nebezpečného a dobou toho výplachu. Že často pokud jsou to nějaké léky a medikamenty obecně a ta doba už třeba 1-2 hodiny proběhne, tak v podstatě už ten výplach sám o sobě nemá až takový jako terapeutický efekt. Naopak pokud třeba je ta otrava doprovázena nějakým útlumem vědomí, tak může být až rizikový. Když ten pacient nespolupracuje, může dojít k vdechnutí právě té tekutiny, s kterou se vyplachuje. Takže ten trend je spíš jako takový, jako že už víme, že to tolik nepomáhá.
1: Tam by mohl i uškodit potenciálně výplach žaludku, který by měl pomoci nebo něco diagnostikovat, ale kdy naopak pomáhá, kdyby se tedy nasadit měl a stran třeba toho časového rozpětí, pozření něčeho a čeho?
2: To je fakt velmi různorodé. Jo. Pokud se bavíme o nějakých lécích, tam každý lék má nějakou jinou rychlost vstřebávání a do toho zažívacího traktu a je to velmi rozdílné. A obecně platí, pokud samozřejmě víme, že to byl nějaký třeba fakt lék, a víme, že se to stalo před chvílí, tak tam ještě šance na nějaký ten efekt výplachu by ještě byla, ale pokud už je to fakt třeba hodina, dvě, tam se třeba často konzultujeme toxikologické informační středisko rychle, jenom v tom smyslu, jestli to má vůbec smysl.
1: Ale houby zrovna prý třeba leží v žaludku déle než třeba léky, možná alkohol u dospěláků?
2: No houby, to moc rád nemám, tohle téma.
1: Vítejte.
2: Je to tam složité. Vždycky, když je sezóna a nerostou, tak jsem radši. Protože vím, že nebude to takových otázek, protože Češi obecně milujou všechno sbírat a všichni jsme velcí odborníci a každý se vyzná a ve chvíli, kdy někdo začne zvracet nebo mu špatně, tak najednou všichni znejistí. Takže tam pokud by bylo fakt podezření na otravu, hlavně muchomurkou zelenou, která v podstatě je jedna vlastně z mála potenciálně fakt jako život ohrožujících hub, tam ten výplach samozřejmě indikovaný je. A někdy i třeba tu delší dobu od toho požití, i z toho důvodu, že se vlastně tom, co získáme tím výplachem, zachytit jeden materiál, který se dá odeslat k vyšetření.
1: A to je ještě ale navíc kontrolovaná situace. Něco jsme nazbírali, uvařili, usmažili, pozřeli celá rodina. No a teď může, nemusí nastat komplikace, ale pak třeba na zahrádkách a tak nevíme, anebo třeba i doma v dětském pokoji se něco jaksi pozřelo, a ať už ta bobulka nebo část té hračky. Ale pojďme ještě na začátek říct alespoň to základní, to podstatné k průjmu. Ta situace nastává nejen v létě, při nějakém infektu, bakterii, viru a nejenom při horkých 40-stupňových vedrech při požívání fast foodu na koupališti. Tak na co pozor u průjmu?
2: U průjmu já bych to bral spíš jako celkově jako u gastroenteritid, protože ono často i to průjmové onemocnění nezačne samotným průjmem, ale většinou začne nejdřív nějak pobolívat bříško, pak ty děti často začnou zvracet a ten průjem se přidá v podstatě v průběhu toho nebo až později. Takže nejdříve taková ta fáze často opakovaného zvracení, někdy doprovázené s teplotou, někdy bez. A teprve potom se rozběhne ten průjem. Takže samozřejmě by se měl hlídat jakoby stav té hydratace, zavodnění toho organismu, což je takové pěkné slovo, jako reálně, jak to dělat, je dost složité.
1: No, průběžně opravdu dodávat tekutiny?
2: Jo, ale samozřejmě, když máte to bříško podrážděné, ať už nějakou dietní chybou, nějakým toxinem z potravy, anebo je to nějaký ten virus nebo bakterie, tak ty děti ze začátku zvrací hodně a intenzivně. Ten žaludek, pokud je podrážděný, v podstatě nic v sobě moc neudrží a zase to rychle vrací. Takže je dobrý chvilku vyčkat, jako nechat proběhnout tu fázi, kdy to dítě třeba opakovaně zvrací a ve chvíli, kdy se to jakoby trochu uklidní, začít zkoušet podávat tekutiny.
1: A teď co řešit doma, jestli to jde zjednodušit, kdy k praktickému lékaři obvodnímu pro děti a dorost, kdy se třeba už ty děti a ty situace dostávají až na dětskou gastroenterologii, třeba na vaše oddělení?
2: Je to hlavně o tom, jak to dítě vypadá. Jo? Pokud prostě zvrací opakovaně, není schopné tolerovat ty tekutiny, stává se už takovým unaveným, apatickým, je tam třeba ještě vysoká teplota, se přidá, nebo už se jí třeba rozběhne ten průjem, zdá se, že už nemočí, což je záležitost několika spíš hodin. Jo. V tom akutní fázi to takhle jako hned k té dehydrataci často nedojde, i když to vypadá hrozně. Ale když takhle to dítě prostě vidět, že jakoby odchází, vadne, jo, už třeba i ty, už není schopné třeba plakat, má suché sliznice a to, tak to už je samozřejmě důvod minimálně toho lékaře zkonzultovat. Dřív jsme neměli takové možnosti a dneska už jsou i relativně v podstatě jakoby mimo nemocnici dostupné medikamenty, které jsou schopné hned v té úvodní fázi třeba to zvracení potlačit. A je dobré, neříkám být s tím vybavený, ale pomáhá to někdy zvládnout tady ty stavy i bez nutnosti hospitalizace.
1: To jsou taky antiemetika?
2: Antiemetika.
1: Antiemetika proti zvracení.
2: Trochu zneužíváme, bývaly to původně léky vyvinuté třeba v onkologii, po chemoterapiích a takhle.
1: Jasně, známe.
2: Později se to přesunulo třeba do intenzivní medicíny, anesteziologie po různých operacích a takhle. A časem jsme to začali úspěšně zneužívat i my.
1: Ale tak v dobrém, pomáhá to, pomáhá lito, tak jenom dobře. A my ještě rádi pomůžeme a nebudeme tentokrát apatičtí v pořadu Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A navíc necháme třeba i po krásném úvodním premiérovém, po všech smyslech projevu pana primáře Damiana Jakšiče, teď hydratovat, aby nebyl dehydratován v Českém rozhlase Olomouc. A vy nám můžete zavolat na linku 221 555 444 anebo psát.
0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: cizí předměty. Nikoliv tentokrát tedy asi vdechnuté, ale když tady máme dětského lékaře, ale najmě tedy dětského gastroenterologa, pana primáře dětského oddělení nemocnice Agel Prostějov, Damiana Jakšiče. V češtině dneska popovídáme i o těch spolknutých v tomto případě předmětech. Jsou některé třeba vážné, hračka může dělat problém, taky by nás zajímalo, co potom následuje a kdy, k jakému lékaři zajít, kdy opravdu, jakmile to zjistíme. No ale pak jsou tady ty elementy typu magnetka a ve více kusech, magnetizující magnetky spolu, že? A nebo baterie s nějakým obsahem, dneska možná neznámých chemikálií. Pane primáři, pohovořte, prosím, pojednejte téma vdechnuté, možná také, ale spolknuté předměty v GIT, v gastrointestinálním traktu.
1: Tak naštěstí tady tohle téma už máme celkem ošahané. Pamatují doby, protože my jsme vždycky trochu pozadu za tími trendy. Když se objevily tady ty různé hračky s neodymovými a podobnýma magnetama, tak jsme o tom moc nepřemýšleli a najednou začaly chodit děti, které to mohly polknout nějak, nebo podobně, nebo přišli rodiče, že mají podezření, že to dítě mohlo polknout a taky ze začátku se to ne vždycky vědělo, co všechno by to mohlo dělat a tak. Takže dneska už to naštěstí celkem víme, jaké jsou ty postupy. Vždycky, když je to třeba u té magnetky a podobně, tak tam by byla vždycky kontrola lékařem vhodná. Protože někdy to dítě nějak se zakašle, může se dusit. Pokud by se fakt jako nějak dusilo, tak to je akutní věc, to ten rodič zavolá rychlou a pak se to řeší. Pokud je třeba podezření, že to mohlo polknout, i když nemá žádné klinické příznaky, anebo to vyloženě polklo, pak je vždycky dobrý to zkontrolovat lékařem.
0: A on nějakými zobrazovacími metodami, předpokládám, aby viděl, co se tady vevnitř v
1: útrobách
0: děje.
1: Ty magnetky jsou naštěstí ideální v tom, že jsou rentgen kontrastní.
0: Jsou pěkně vidět.
1: Protože problém je vždycky s tělesy, které prostě na rentgenu neuvidíme. Například různé plastové kusy, díly hraček a podobně.
0: Plast opravdu nekontrastuje, není pěkně vidět na těch
1: zobrazovacích. Ne vždycky, no. Někteří výrobci už na to skoro i myslí, ale není to pravidlem. Tady bych možná měl, je dobrá věc, když už se něco takového stane. A jsou to třeba nějaké hračky, drobné dílky a podobné.
0: Náhradní díly.
1: Vzít ještě nějaký sebou z toho stejného materiálu, protože tam potom můžeme, když to dítě rentgenujeme, že bychom to tam mohli třeba vidět, tak když si tu věc položíme vedle toho dítěte, tak my vidíme, že když ji vidíme tu věc vedle toho dítěte a nevidíme to v něm,
0: ano,
1: tak víme, že to asi ta nepolkla.
0: Takže odebrat vzorek už doma, v dětském pokoji případně, a vlastně to by možná platilo i u těch pozřených různých plodů a plodin na zahrádce a tak, když vím, to co to tak mohlo být, donést
1: vždycky
0: to, co to třeba bylo.
1: Protože ani já nejsem teda botanik a tak, ale dneska jako možnost naštěstí i přes internet se jako popátrat, případně jsou i dneska různí odborníci, kteří jsou v podstatě třeba na telefonu, jo, a to včetně i těch, já nevím, otrahu v houbami a podobně.
0: Ono se o těch popularizačních článků vždycky, nebo v naprosté většině píše v těch materiálech, na prvním místě postup, třeba 5-10 bodů, nějaké desatero, první bod, kontaktovat to toxikologické informační středisko, ale samozřejmě mířit k lékaři na urgent, na dětské oddělení.
1: To určitě. A tohle je dobrý, protože ty stránky jsou a kontakty celkem dostupné a pokud si člověk třeba není jistý.
0: A vy s tím zkušenost máte?
1: Určitě, my to kontaktujeme pravidelně.
0: Přes pacienty a rodinu, tak jako vám lékařům slouží.
1: Je to samozřejmě jednodušší, když třeba už máme informaci, že to někdo konzultoval, ať už třeba teda ta rodina sama, anebo třeba lékař té záchranné služby, tak a už ví, co by to třeba mohlo dělat. No to, protože těch léků, chemikálií, různých prostředků a tak je takové velké množství, že člověk ani není schopný někdy fakt zhodnotit sám sobě, jestli je to nebezpečné nebo ne. Už máme samozřejmě nějaké zkušenosti, vždycky, když se něco objeví, tak je takový jako boom a nikdo neví, co a jak. A pak už, jak už to zažije opakovaně, tak já nevím, různé prací, kapsle a domiček, tady tyhle ty věci, takže
0: barevné, voněvé.
1: Mm-hmm. Takové zajímavé.
0: Lákavé, ano. Často růžové. No, takže my jsme odebrali vzorek ideálně doma, donesli jsme a potom tedy se to dá vedle jaksi a vedle třeba toho zobrazování, nějaké možná i endoskopie a kompletuje se to, zapadá to třeba do sebe vlastně. Tohle, tahle část chybí, aha, tohle bych mohl hledat, že?
1: A o tom ani není, jestli je to kompletní nebo ne, i když to taky někdy skládáme tam ty věci, jo, protože zažil jsem, já nevím, děti mají dají do pusy baňku a podobně.
0: Jako vánoční ozdobu?
1: Mm-hmm. Rozkousnou ji, nebo pijou ze skleničky, najednou se kousek ulomí, tak pak tam tu skleničku různě, nebo takhle se skládáme a uvažujeme, jestli tam mohl něco polknout nebo ne. Protože je to pak vždycky jako ke zvážení vlastně, jak potom postupovat. Ale pokud je to nejisté, jestli to ten pacient požil, nebo tak třeba zrovna u těch nějakých střepů, skla a podobně, které třeba na tom rentgenu skutečně vidět nejsou, tak potom tam pak je potřeba prostě tu endoskopii zindikovat.
0: No, ono se vždycky právě píše o toxikologickém informačním středisku, kontakt možná preventivně domů na ledničku, ale také o tom, že největším rizikem jsou opravdu ty magnetky, třeba v žaludku a dál v traktu trávicím, že teda jsou jaksi u sebe a že mohou poškodit jícen, další tedy ty pasáže. A nebo ty baterky, ze kterých může Bůh ví co vytéct a třeba žaludek je na trávě a kde já vím co.
1: No, tak základně samozřejmě ta prevence. Když mám použitou baterku, tak ji vezmu a někam ji vyhodím, aby nebyla prostě v dosahu toho dítěte. Zkontroluju ty hračky, jestli jsou skutečně zajištěné, aby se k tomuto dítě nedostalo a nemohlo dojít vůbec k tomu polknutí. A nebo pokud aspoň tak mít tu přehled, jestli třeba ta baterka je vybitá nebo ne, protože to je taky důležité. Ona
0: jak
1: často je
0: plná tou.
1: Ani tak třeba nemusí jakoby působit tím svým obsahem, ale i tím, když je nabitá, tak v podstatě jako může dojít vlastně jako k termickému poškození. Hlavně v oblasti toho jícnu. Když už to projde a víme, že to třeba prošlo do toho žaludku, tam už to nebezpečí takové úplně není a někdy lze to i v podstatě řešit konzervativně, aniž by se to muselo nutně vytahovat, když se mluvíme, bavíme o těch baterkách. Ale pokud je prostě, ať už má ten pacient nějaké klinické potíže, nebo by ta baterka byla natolik velká, že lze předpokládat, že prostě určitě neprojde dál do zažívacího traktu. A nebo je to prostě lokalizované fakt v tom jícnu, nebo ta pozice není úplně jistá, kde to je, tak potom určitě ta endoskopie je vždycky indikovaná. U těch baterek je zajímavá věc, vždycky se řeší, jako jestli mají ti pacienti se napít, nebo já nevím, se vyvolávat zvracení, nebo tak. A tak nic takového by se samozřejmě dělat nemělo. A když i uvízne, není to i baterka nebo nějakékoliv cizí tělo, lze zkusit dát a ten pacient jako cítí, že má jakoby nějakou obstrukci a není to tak, že by jako nedokázal polikat sliny a tak, lze zkusit napít malé množství normální třeba vody, on to někdy jakoby projde potom do toho žaludku a to je vždycky lepší, než když to zůstane v tom jícnu, který je takový jakoby zúžený a tam ty cizí těla se dělají větší problémy. Ale u těch baterek, tam se doporučuje třeba malé množství medu.
0: Medu?
1: Jo. To našel teď v posledních jako studií, se doporučuje fakt jako jen trochu polknout, pokud ten pacient se polikat může, že to může mít trošku protektivní vliv na ty sliznice.
2: Dary včel. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: Posloucháte poradnu Apatika Českého rozhlasu Olomouc a pokud se nemýlím, dneska tady je opravdu 25.6.10.34.35, tak za týden už je ve čtvrtek 2.7. Tak jednak budou prázdniny, jedny nám začínají také opakování, také reprízy z uplynulé sezóny či sezon a pak tuším zase 3.9. možná i pediatrická poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc, tak dětmi možná zakončíme sezónu, zahájíme tu příští, ale mezi tím hezké prázdniny i rodičům, babičkám, prababičkám. Kdybyste se ale chtěli ještě živě zeptat, nabízíme linku 221-555-444 a SMS schránka Českého rozhlasu Olomouc 723-70-33-51. Damian Jakšič, pediatr, dětský lékař, tak to v současnosti je primář dětského oddělení nemocnice Agel Prostějov. No a je škoda, když zazní během písničky mnoho užitečných informací, aby nezazněli, abychom se nepodělili také o ně. Mluvil jste teď se mnou tady, pane primáři, ač vás neslyšeli posluchači, o těch střepech, čili já jsem si říkal tak laickým pohledem, nejsou vidět přilnou k těm tkáním, k žaludku, potom možná ke střevu, ale ne, oni hlavně nejsou kontrastní na těch zobrazovacích metodách, proto nejsou vidět. Střepy jsou zrádné, tedy v zažívacím traktu.
1: Určitě a vůbec všechny nějaké ostré předměty.
0: No, a pak ještě důležitý moment, co projde, co neprojde zažívacím traktem. Jak se v tomhle případě postupuje, aby se nemuselo zbytečně endoskopovat, v tomto případě pouze zhora gastroskopii?
1: Dneska naštěstí už máme takové jakoby postupy, a kdy víme, jak velký předmět u jak starého dítěte by měl tím zažívacím traktem bezpečně projít. Jo, ono to vypadá jako velké, jako i třeba běžné mince, koruna, dvojkoruna, i u relativně toho malého batolete by měla projít bez nějakého poškození. Samozřejmě vždycky nejdřív je to dokázat, jestli to vůbec požilo, což třeba zrovna u těch mincí, které víme, že nejsou ostré, tam není problém. Uděláme rentgen a vidíme, kde to těleso je.
0: Mince jsou vidět, ty jsou i k mání pro laické oko, když se člověk podívá na internetu, ta je pěkně vidět.
1: Pokud samozřejmě nemá pacient klinické potíže, víme, že to těleso mimo jícen, to je zásadní, že vícnu, jakékoliv uvíznuté tělo je indikováno k akutní extrakci. Tak tam můžeme pak postupovat konzervativně a ty děti třeba tou anestezií a celý tím výkonem nezatěžovat. Dneska už víme, že i mince v žaludku může být relativně bezpečně tam uložena i týden, i víc. To různé, některé pracoviště jsou víc konzervativní a víc vyčkávají, některé potom, pokud to těleso furt zůstává jako v oblasti toho žaludku, pak indikují tu extrakci.
0: Ale a dítě je třeba na oddělení, na lůžkách a v observaci?
1: Dřív se to tak dělalo, ale dneska se to řeší už často ambulantně.
0: No a jak je třeba stravovací režim? Ono normálně papá?
1: Jo.
0: A ta mince tam leží a leží a odolává?
1: Leží, někdy odolává, ale většinou projde.
0: A pak se tedy jak se naváže na nějaký ten obsah právě na tu stravu a jo, projde.
1: Ono se takhle jako spláchne. Nedoporučujeme teď už nějaké speciální diety a nějakou super jako stravu. Jo. Většinou doporučím normální stravu.
0: Ale určitě nehladovění teda a čekat až sama, jo?
1: Necháme to vyjít přirozeně.
0: S tou stravou.
1: Rodiče samozřejmě poučíme, aby hlídali, kdyby to dítě třeba začalo zvracet, nebo nějaké příznaky, které by mohly nepřímo ukazovat na nějaký problém v tom zažívacím traktu, aby hned vyhledali.

0: ta hrana, ta baňka, tenunka, ta vánoční koulička.
1: Je to vždycky jako hodně individuální, ale pokud je tam podezření, že je tam nějaké těleso, které by mohlo poškodit ten zažívací trakt tím, že je ostré, se může někde zapíchnout, eventuálně i třeba prořezat úplně tím zažívacím traktem, tak tam potom vždycky ta endoskopická kontrola je indikovaná a eventuálně extrakce.
0: Takže vyndat se to dá takzvaně horem endoskopicky.
1: Dá, pokud je to ještě v dosahu toho endoskopu.
0: To znamená do začátku tenkého střeva nebo celé tenké střevo?
1: To určitě ne. Ten začátek toho tenkého střeva, 12. Někdy možná ještě trošku za něj se dá dostat, ale pokud už jakoby to těleso se nezachytí a projde, tak potom už je ten postup většinou konzervativní. To ten pacient zůstává v nemocnici a sleduje se a v případě, že se objeví známky nějaké komplikace náhle příhody břišní, které jakoby ukazovaly, že to tak pak je pak samozřejmě chirurgické řešení, ale určitě se to neindikuje tak, jako že by ten chirurg nějak toho pacienta otevřel a na tom dlouhém několika metrovém tenkém střevě nebo tlustém hledal nějaký relativně třeba drobný střep.
0: Tak a můžete se zeptat pana primáře Damiana Jakžiče stran dětí, zažívání, možná i různých jiných rizik, nejenom na prázdniny a o prázdninách a před prázdninami, ale my jsme to dramaturgicky nevybírali, necílili, teď je tady kapela Kabát s těmi svými houbami magickými.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte poradnu Apatika Českého rozhlasu Olomouc a ještě před prázdninami, ještě v červnu, tedy živě, live, premiérově, u nás možnost ještě ale v pár minutách posledních třeba zavolat na 221 555 444, napsat na 723 70 33 51. U léků, píše paní posluchačka Babička, bychom se prý ještě naskok měli také zastavit a děkuji za zajímavé povídání právě z té dětské gastroenterologie. Na jaká léčiva případně pozor? Jsou to třeba léky na srdce nebo nejvíc barevné prášky v domácnosti, které budou lákat děti samozřejmě. U jakých těch medikamentů prý největší pozor a jak potom postupovat, prosím, pane primáři Jakšiči?
1: Já bych to asi nedělal u kterých medikamentů. Obecně bych asi všechny medikamenty držel mimo dosah dětí.
0: Ale stane-li se?
1: Stane-li se tak, jako jsou to všechny léky, které třeba proti poruchám srdečního rytmu, různé léky psychiatrické, které mají potenciál být nějak jako tlumivé a podobně. Naštěstí jako v tomto případě se většinou nebavíme o tom, že by to dítě vylupkalo prostě celé platíčko. Takže tady hlavně tady tento typ léků. Jo. Pokud třeba dítě sní nějaký lék proti vysokému tlaku, tak to většinou problém nebývá. Někdy se doporučí třeba krátká observace, ale to třeba zase takový jako problém není. Stejně tak jako bezpečné jsou různé léky třeba na žaludeční vředy, inhibitory protonové pumpy a podobně. To není problém. Antibiotika, to asi taky nic zásadního neudělá.
0: Ale nemá-li člověk, není-li pacientem, který má poruchu srdečního rytmu, tak jak dítěti, tak dospělému mu to může napáchat škodu, ten srdeční rytmus závažně třeba.
1: Může to samozřejmě ovlivnit nějakým způsobem a nějaké problémy vyvolat. Takže tam je to vždycky dobré konzultovat přes třeba buď lékaře, anebo přes to toxikologické informační centrum, kteří třeba doporučí vyhledat kontrolu lékařem.
0: A dostaneli se třeba se štěstím ke gastroenterologovi nebo na dětské oddělení třeba okresní nemocnice, jak se tam potom postupuje? Někdy se může jenom observovat, ale
1: nějaký... Ve velké většině případů je to naštěstí o observaci. Jo. Ono málo kdy se podaří, že by přišel fakt v takovém krátkém období, že třeba ten výplach a takhle má smysl.
0: Že by ještě měl, ano.
1: Takže většinou zjistíme, co ten lék by potenciálně dělat mohl. Jo, pokud by to byla fakt nějaká dávka velká, která má třeba i už by byla a toxická, a která má třeba nějaké specifické antidotum protilátku, tak to samozřejmě by se podalo. Ale většina těch léků nějakou takový ty lék nemá. Takže většinou se ti pacienti sledujou po stránce jakoby těch potenciálně nežádoucích účinků. Někdy ještě, když ten samozřejmě pacient třeba nezvrací, nebo takhle tak jako první pomoc třeba podáme živočišné uhlí, samozřejmě v takových větších dávkách. Dětem to naštěstí chutná, je to celkem takové sladké.
0: No a není to tak barevné, jako ty tabletky nebo ta kosmetika.
1: Takže to může ještě pomoct, jakoby nějaké ty medikamenty nebo tak jako navázat, aby se nevstřebali.
0: Dobrý pomocník tedy, medicinální uhlí.
1: Úplně 100% na všechno, ne, ale jako třeba zrovna tady u těch otrav a podobně, jo, ale nedával bych to třeba možná jako té první pomoci, protože stejně málo který rodič má tak velkou dávku, jak my dáváme, takže to je spíš možná pak
0: napravdu velké dávky potom.
1: No, to jsou.
0: Ale stejně jako... i v nemocnici je to klasické medicinální uhlí, ta klasická tableta, no, mnoho tablet.
1: Bývaly takové, že jsme drtili tabletky a dneska už máme jako je to prášek.
0: A zmiňoval jste antidota, protilátky, protijedy. Co bývá tak k dispozici, nebo která antidota se používají na urgentech nebo na specializovaných pracovištích? A nebo co já vím, jestli má něco u sebe i praktický dětský lékař?
1: To asi nemá. Ale jsou léky třeba proti otravě opiáty a podobně, což by taky nějaký ten dědeček, babička doma mohli být.
0: Jako rámci, je to antidotum, ne, spíš ten opiát.
1: Ne, jenom ten opiát. Antidotum, ne, ale je jako pokud prostě nějaký tady protilátka nebo něco, co pomáhá k dispozici je, a tak se to podá.
0: K tomuto jsou antidota ještě k něčemu?
1: Často bývá třeba otrava paralenem.
0: No. Jako nápor na játra, mnoho paracetamolu?
1: Mnoho paracetamolu, ale tak tam to většinou neřešíme u těch dětí malých, ti většinou sní nějaké jednu, dvě tabletky, tam to problém tak není. Jedině, že by udělal třeba rodič nějakou chybu a ten lék proti té teplotě dal v tak velké množství, že by nějakému takovému poškození dojít mohlo. Tohle jsou spíš různé takové suicidiální a parasuicidiální pokusy, kdy ty hlavně puberťáci takhle sní větší množství, které často už je fakt toxické. A tam pak tak jako se už orientujeme podle hladin těch léků a od toho se potom odvíjí i léčba. Ale vždycky je to prostě, většina intoxikací se řeší symptomaticky. Sledováním pacienta a řešením toho problému, pokud vznikne.
0: A ještě prosím naskok obecně, třeba z pediatrie, jakákoliv prázdninová rizika, na která byste upozornil, co opět zaznělo teď při písničce, například můžeme shrnout teď jenom kratince.
1: Tak vůbec ty nějaké volnočasové aktivity. Jo, takže vždycky jako se snažit být o krok napřed a snažit se ty rizika eliminovat dřív, než k něčemu dojde.
0: Myslet za roh.
1: Teď máme prostě léto, horko, všichni mají bazény, čili velmi oblíbené a děti dneska už nemají takovou přirozenou obavu z té vody, protože často od útlého věku jsou s tou vodou v kontaktu. Ale v nestřeženém okamžiku, a bývá to často okamžik, fakt jako pár sekund, může dojít tomu, že i v jakoby bezpečné množství vody to dítě nějakým způsobem prostě může utonout. Takže hlavně ty malé děti, které ještě prostě neumí plavat a nejsou schopni si nějak jako pomoct, mít pořád pod kontrolou a i v blízkosti toho bazénu prostě mít prostředky, které by tomu tonutí zabránili.
0: Je to prý bohužel velice zrádné, velice, velice, velice rychle nepozorované to tonutí a na rozdíl od mýtu, říkají vodní záchranáři, tonoucí nezakřičí, topím se, moc nemůže. Tam je to bohužel velmi
1: to právě rychlé. Je to úplně jako a často tiché. Najednou přijdete a vidíte, že už se něco stalo a možná už je pozdě. Takže i tady ty ochranné prostředky třeba se nedoporučuje až tak třeba takové ty různé nafukovací rukávky a tak, protože to přece jenom může i tomu dítěti spadnout při nutnutí. Nejlepší jsou asi různé vestičky, které prostě se dají, pokud se tomu dítě nasadí, tak jako málo kdy si to je schopno samo sundat.
0: Tak, obávám se, že to je úplně poslední závěrečná informace a další třeba někdy příště třeba s panem primářem pediatrie nemocnice Agel Prostějov, panem doktorem Damianem Jakšičem. Moc vám děkujeme za dnešní i vaši premiéru. Díky, mějte se hezky, bezpečné, hezké prázdniny. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju. Tak.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na hranicích finišují s demolicí mostu. Ministr zahraničí Macenka dnes akredituje prezidenta Pavla na summit NATO. V Česku přibývá počet případů kuplířství. Dnes má být jasno, přechodně polojasno, teploty do 34 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělnice by dnes měly dokončit demolici mostu na třídě 1. máje v Hranicích. Kvůli pracím je od středy uzavřena silnice 47 pod mostem. Pěší můžou využívat provizorní lávku. Most v Hranicích se bourá kvůli jeho špatnému technickému stavu. Krajská správa silnic postaví nové přemostění za zhruba 42 milion korun. První auta by na něj měla vjet ještě letos v závěru roku. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta ji ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
2: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gengy dováží z Asie a Latinské Ameriky ženy, které jsou v Česku nucené k prostituci. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. Pachatelé jim původně nabízeli práci servírek, modelek nebo prodavaček v Evropě. Pokračuje mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej.
3: V tomhle směru je ze stran pachatelů často užívána metoda tzv. Růžové ruky. To znamená, že oběť je znáborována osobou, kterou zná, často jinou současnou či bývalou obětí. Tato metoda využívající přirozenou důvěru je velmi účinná.
1: Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Lidé by se tak měli hlídat pitný režim, varují odborníci. Praktický lékař Josef Štolfal upozorňuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. Horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutiny denně, u dětí asi 1,5 až 2 litry.
4: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází i k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tady mozek. Sport.
1: Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. Pátečním čtvrtfinále se tým kouče Davida Kuny utká s Velkou Británií. O prvenství ve skupině bude dnes na šampionátu bojovat i ženská hokejbalová reprezentace. V 18:15 nastoupí proti Velké Británii. Počasí. Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku v Tovačově havarovalo osobní auto s autobusem a kolony se tvoří na silnici 55 v obci Kokory. Ve směru na Olomouc stojí porouchané osobní auto, jezdí se to kyvadlově jedním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné čtvrteční dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 11 hodin, 4 minuty a 30 vteřin. To znamená, že mezi 10 a 11 dnes jste mohli slyšet pořad Apatika. Pokud jste ho nestihli živě, už teď ho najdete na webu olomouc.rozhlas.cz v audioarchivu, tak si můžete připomenout, co dělat, když během léta vaše děti spolknou nějaké léky nebo věci, které by úplně polikat neměly. Čemu se budeme věnovat v další hodince? Podíváme se do Olomouce, do Olomouckého divadla Na Cucky, kde seniorky a seniori ze studia Sen připravili inscenaci Kroky. Její repríza je plánována na tuto sobotu, takže podrobnosti přineseme už za chvíli. Připomeneme si také jedno důležité významné výročí. Dnes je to přesně 35 let od odchodu posledních sovětských vojáků z Československa a připraveny jsou samozřejmě také papské rady. Ještě předtím ale zaspívá Petr Muck nebo Roy Orbison.

0: Roy Orbison zpíval známý hit Oh Pretty Woman, který zazněl i v legendárním filmu z roku 1990 s Julie Roberts a Richardem Gerem, který věřím, že máte rádi stejně jako já. No a třeba si ho o blížícím se víkendu můžete pustit. Pokud nechcete sledovat film o víkendu, můžete zavítat třeba do Olomouckého divadla na Cucky. Tam totiž soubor Studia Sen přinesl v letošní sezóně takový výjimečný formát fyzického divadla. V inscenaci Kroky seniorky a seniori beze slov zkoumají lidskou blízkost, paměť a sdílenou zkušenost.
1: Kateřina Šobáňová, která se v tomto roce ujala seniorského studia Sen divadla na Cucky a společně připravili pohybovou inscenaci tady tohoto už vlastně dlouholetého a sehraného týmu. Tak mě zajímá, jaké to pro vás bylo přijít za olomouckými seniory do divadla a připravit s nimi něco, co pro ně bylo poprvé.
2: Byla to výzva, právě protože Honza, který je vede, Honza Čtvrtník, vlastně říkal, že oni si chtějí zkusit něco udělat pohybového, fyzického, a protože já pracuji v Českých Budějovicích se seniory a loni jsme se potkali a oni viděli nebo byli součástí workshopu, tak mě vlastně oslovil, jestli bychom to zkusili tady. No, a tak jsme to zkusili a začínali jsme, že jsme měli nějaká setkání a postupně se to zaplňovali, začali jsme s cvičením, pohybovým cvičením, poznávali jsme se, co je to jazyk, jak jako mluvit skrz pohyb, že toho není potřeba moc, že nemusíme používat jenom gesta, ale že nás spíš zajímá, co je mezi nimi. Stejně tak, jako když jsou nějaké příběhy, že máme nějaké body a to, co v tom ději je mezi nimi, to nás zajímá.
1: Ta výsledná inscenace se jmenuje Kroky. Roky jsou v závorce. Jsou to takové mikropříběhy, které jsou na jednu stranu velmi intimní, něžné, na druhou stranu je tam také spousta humoru, zobrazují se tam nějaké jako vtipné zkušenosti. Tak mě zajímá, jak jste vlastně tvořili tady tu mozaiku těch mikropříběhů.
2: Oni možná byli zvyklí dřív, že jim někdo přinese materiál a téma. Budeme dělat to a to. No a my tohle takhle neděláme. Takže když jsme se potkávali, my jsme měli i rozhovory, že individuální rozhovory, co je zajímá. A krásné je, že v tomhle představení jsou střípky nebo fragmenty možná z příběhů, které zažili, z jejich vzpomínek, ale je tam i autofikce a je tam i fikce. Takže nevíme, co je pravda, co si vymysleli a co chtějí sdělit jakoby divákovi, aby se odnesli. Oni nechávají volné pole působnosti. A i když z těch cvičení vznikly nějaké jejich partitury nebo sóla, tak ty základy jsou jejich. Samozřejmě pak s nimi pracujeme. Hele, a co kdybys to zkusil rychleji? Jde to? Vlastně celý ten proces je laboratoř. Je to laboratoř, ve kterém my si hrajeme.
1: Soňa Lánská, členka olomouckého studia Sen, které funguje při divadle na Cucky. Inscenace Kroky je pohybová inscenace, inscenace fyzického divadla. Mě zajímá, jaká to pro vás byla zkušenost a co bylo jinak třeba oproti těm předešlým inscenacím, které jste tady dělali a které byly většinou činoherní.
3: Těšili jsme se, že se nic nebudeme učit, žádný texty, a dopadlo to tak, že to bylo pro nás snad nejnáročnější inscenace, protože samozřejmě v našem věku už ta fyzička není taková stoprocentní, ale myslím, že jsme to dali, že to bylo krásný, že jsme se zase někam posunuli, že jsme se naučili něco nového. Je to vlastně o fyzickém pohybu a to je úplně jiná paměť, protože když se člověk učí text, tak to prostě není pohyb a to bylo opravdu těžký.
1: V inscenaci Kroky studia Sen účinkuje také Marta Cvoligová. I vás se zeptám, jaké to pro vás bylo dostat se do těla, projevit se tělem, vyjadřovat se vlastně jenom tělem a zamknout pusu.
4: Mně je to možná i docela blízké, jako mám to ráda, a je to pro mě možná jednodušší, než vyjadřovat se slovem.
1: Zdeněk Reiter, jediný muž mezi ženami ve studiu Sen. Jaké pro vás jsou Kroky? O čem jsou a o čem pro vás byl ten vznik inscenace?
5: Kroky jsou pro mě těžké. My jsme do jednoho seniori s tím pohybovým rozsahem omezeným a děláme pohybové divadlo poprvé.
1: A jak se v tom cítíte?
5: Jako sol v porcelánu.
1: Reprízu inscenace Kroky v podání studia Sen můžete v Olomouckém divadle na Cucky vidět už tuto sobotu od 6:30 večer. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zpívala legendární, řekl bych, skupina PH, slovenská skupina, která vznikla v roce 1997 v Prešově. Teď jsme slyšeli píseň Deň mezi nedělou a pondělkom, což je píseň z roku 2005. Ale do těch let 90. se za malou chvíli vydáme zase, protože dnes 25. června 2026 je to přesně 35 let ode dne, kdy byl v Praze slavnostně podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Takže to si za malou chvíli připomeneme.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je skoro přesně 11 hodin a 30 minut čtvrtek 25. června. To znamená, že je to přesně 35 let, kdy byl podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Podepsali ho v Praze dva generálové přesně před 35 lety. 25. června 1991. Těmi generály byli Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov a ukončili tak 23 let trvající pobyt sovětské armády na československém území. Poslední transport s okupační armádou opustil území republiky také před 35 lety. Tím posledním sovětským vojákem, který překročil hranici domů do Moskvy, byl právě sovětský generál Eduard Vorobjov.
1: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho.
2: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásily konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
1: Dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
2: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
1: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
2: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
3: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
2: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
4: Takhle rychle vyjednat ten odchod, když někdo říká 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se tomu angažovala, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
2: Generál Eduard Vorobjov definitivně opustil naše území jako poslední voják dva dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Jana Kratochvílová zpívala o tom, že má ráda tvůj smích. My, Český rozhlas Olomouc, máme také rádi smích našich milých posluchačů a tak i dnes po 16. hodině je připraven pořad Humoriáda. Tentokrát vám humor na přání a scénky bude nabízet Jitka Němcová společně s moderátorem Pavlem Kučerou. Pokud byste chtěli ale třeba i o víkendu zažít nějaké příjemné věci, někam vyrazit, tak můžete třeba vyrazit na plovárnu do Hranic, kde se uskuteční Den pro děti. Návštěvníci si můžou od 10 do 17 hodin užít vodní atrakce, šlapadla, skákací hrady, různé soutěže. Bude samozřejmě i hudební program a po celý den platí sleva 50% z běžného vstupného pro děti a studenty. To zase věřím, že může vyvolat úsměv na tváři některých rodičů. Takovýchto pozvánek na víkendové akce můžete čekat během dnešního vysílání určitě ještě několik a také hlavně během zítřka. Ještě předtím zaspívá Jan Nedvěd o tom, jak kvetly louky.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.

Čtvrteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dál. Za malou chvíli je tady pro vás další díl pořadu Babské rady. Tentokrát vás Jarka Vykoupilová naučí, jak ošetřit puchýře a jak jim nejlépe úplně předejít, což věřím, že před

nadcházejícími prázdninami může být poměrně přínosné. Věřím, že spousta z vás se chystá na nějaké výlety, třeba už o tom nadcházejícím víkendu. Ještě předtím ale zaspívá Václav Neckář píseň, kterou si myslím máme všichni spojeny s vánočními svátky. Ty jsou sice ještě daleko, ale myslím si, že v tomto hrozivém vedru nám vzpomínka na prosinec může udělat trošku lépe.

0: Pražské rady.
1: Turistické puchýře vznikají nejčastěji třením nebo tlakem. Tekutina uvnitř vytváří ochrannou vrstvu nad poškozenou kůží a pomáhá hojení. Proto je vhodné ponechat puchýř neporušený, pokud nespůsobuje výrazné obtíže. Nejúčinnější ochranou bývají hydrokoloidní náplasti, které citlivé místo dobře ochrání. Ty vytvářejí vlhké prostředí, podporující regeneraci pokožky a zároveň tlumí bolest při chůzi. Pokud puchýř praskne, je důležité ho omýt čistou vodou, případně dezinfikovat a překrýt sterilním krytím. Kůži na povrchu není vhodné odstraňovat, protože funguje jako přirozená ochranná vrstva. Prevence je v tomto případě jasná: nošení dobře padnoucí obuvy, kvalitních ponožek i preventivní používání ochranných náplastí na místa, o kterých víte, že jsou na puchýře náchylná. Zkušený turista nedá dopustit ani na pečlivé nakrémování chodidel před každou túrou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

skoro 12 hodin, blíží se poledne, pokud se chystáte k obědu, přejeme vám samozřejmě dobrou chuť. Ve 12 hodin jsou tady nejaktuálnější zprávy, dozvíte se například to, že oprava chodníku mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady v Jeseníku se zpozdí. Proč? To se právě dozvíte ve zprávách. Potom už jsou připraveny písničky na přání a kolega Tomáš Kedzior. Já, Vilém Pospíšil, vám přeji krásný čtvrtek a příjemné poledne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Oprava chodníku mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady v Jeseníku se zpozdí. Olomoucké čtvrti Nedvězí a Slavonín propojí cyklotrasa. Maďarští umělci vystavují v olomouckých galeriích. Jasno nebo polojasno, teploty až 35 stupňů Celsia. Slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Plánovaná oprava chodníku za zhruba 18,5 milionu korun mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady v Jeseníku začne později, než se původně předpokládalo. Důvodem je odstoupení vítězné firmy. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
2: Vítězná firma odstoupila z výběrového řízení z kapacitních důvodů, smlouvu nepodepsala a město proto bezodkladně podniklo potřebné kroky. Nyní jedná s druhým uchazečem v pořadí tak, aby práce začaly letos na podzim, ideálně tedy v měsíci září. Obnova pěšího propojení mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady zůstává i nadále pro město důležitou akcí.
1: Olomoučtí radní chystají stavbu nové cyklostezky mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Práce by měly začít v září nebo v říjnu. Hotovo by mohlo být za 8 až 9 měsíců. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Trasa začíná v Nedvězí na účelové komunikaci u Hřbitova a pokračuje kolem rekultivovaných silážních jam do oblasti Slavonínských svahů. Končí v ulici za kostelem ve Slavoníně. V části cyklotrasy bude i nové veřejné osvětlení.
1: Mateřská škola v Lichnově na Bruntálsku dostane novou střechu. Zastupitelstvo schválilo opravu. Střecha je ve špatném stavu. Práce budou hotové do konce léta. Neměly by mít vliv na chod školky. Více ředitel základní a mateřské školy Lichnov Ladislav Pleva.
4: Jeden důvod, že nám tam teda začalo přes tu střechu téct, už to bylo složité to opravovat. A druhá věc, obec má v plánu s námi dělat výběrové řízení na fotovoltaiku, takže je dobré pod tu fotovoltaiku, aby tam byla střecha, která nějakou dobu vydrží bez toho, aniž bychom museli dělat nějaké dodatečné opravy.
1: Maďarskému umění bude věnován letošní olomoucký výstavní projekt s názvem XY Výstava s procházkou, procházka vernisážemi. Své výstavní prostory umělcům z Budapešti propůjčí 8 olomouckých galerií. Otevřou se postupně dnes, kromě 8 výstav čeká návštěvníky také koncert a průvod městem. Výstavy zůstanou otevřené po celé léto. Olomouc promění v mapu současné budapešťské umělecké scény, uvedla mluvčí projektu Marie Majksnerová. Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jen jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenován v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
5: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu. Počasí.
1: Odpoledne bude jasno nebo polojasno s teplotami 30 až 34 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů, fouká slabý proměnlivý vítr. Zítra čekejte na střední Moravě jasno, přechodně místy polojasno, teploty 31 až 35 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 26 stupňů, slabý proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci v Pavlovické ulici. Nehoda skončila bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Také ve čtvrtek odpoledne začínají písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc ve stejnou dobu jako každý jiný den. Je 25. června, svátek mají Ivanové, v tomto týdnu ještě oslaví Adriany, Ladislavové i Ladislavy a na neděli je tam Lubomír a Lubomíra. Také těmto jmenovcům můžete poslat písničku ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vám pěkné odpoledne přeje Tomáš Kedzior a ještě telefony do vysílání 221 555 444 a pro SMSky 723 70 33 51. We'll be right back.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá paní Eva Skrnová. Dobré poledne.
1: Jo, už jste našel Amora.
0: Už jste ve vysílání, paní Evo, povídejte.
1: Jo. Dobrý den, tak já zdravím celý Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače a přeji všem trošku zamračenou oblohu. Tuto písničku bych chtěla nechat zahrát svoji sestře Marii z Bruntálu, potom Marušce z Krnova a Květušce z Bohutína. Květušce se omlouvám, že jsem nějak ten její svátek zazdila, tak se omlouvám. Ještě pak bych chtěla nechat zahrát na pizzerii Družstevní ulice. Děvčata, vydržte to vedro, poneděli bude líp. Pane Tomášku, děkuji vám za vyhledání písničky a těším se zase někdy na slyšenou.
0: Tak to byla paní Eva Skrnová. Věnování posíláme naší babičce Janě Urbancové do Přerova, která slaví, takže přejeme vše nejlepší, hlavně to zdraví, píšou Marťa a Ráďa. Písničku posíláme také paní Janě Škrabálkové. Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí a dobré nálady do každého dne přejí Erika a Jirka.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je paní Marie z Bochoře. Dobré odpoledne.
1: No, tady dobrý den.
0: Maruško.
1: Tady je Marie Kabátová z Bochoře. A já bych prosila, kdybyste zahráli písničku jako vzpomínku na manžele Jiskrovi z Malé Morávky. Je to možný?
0: Děkujeme, zdravíme a písničku přidáváme také paní Božence Lindnerové, píšou posluchači Hradeční, no a věnování je také ke kulatým narozeninám dvěma ženám, paní Ivaně Černé ze Zábřeha a dále také paní Janě Poláškové do Zvole. Oběma přejí mnoho štěstí, zdraví, pohody, spoustu krásných chvil v kruhu rodiny a přátel a ať je každý den naplněný láskou, úsměvem, spokojeností a lidmi, kteří je mají rádi. S úctou a poděkováním posílá posluchač Michal.

0: Českém rozhlase Olomouc, písničky na přání. Teď s námi paní Milada z Přáslavic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Tomáši, zdravím vás a všechny v Českém rozhlase Olomouc a věrné posluchače. A písničku posílám Lidušce do Jeseníku, Marušce do Kroměříže, Evišce do Strukova, Helence z Uhelné a Anišce do Vápené. A ještě bych poslala pozdrav do školní jídelny v Přáslavicích a poděkování za dobré obědy. A písnička je také pro vás, pane Tomáši, a přeji vám příjemnou službu a hlavně všem přeji, ať zvládají tady tyto horké dny. A děkuji za vyhledání písničky.
0: Hezky zdravíme a s písničkami od Českého rozhlasu Olomouc to určitě půjde lépe.

0: z místa.
1: Osmek nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: Jsou to písničková přání a zdravíme teď pana Květoslava ze Senice na Hané. Dobré poledne.
5: Já přeji také dobré poledne vám do krásné budovy v Pavelčákově 19 a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Uvědomil jsem si, že třeba i takové marodění může být poměrně radostné, když to trochu přeženu, když se setkáte s příjemnými lidmi. A mně se to včera podařilo na oční klinice v ambulanci. Úžasná sestra paní Martina Kociánová. Já bych jim s tímto chtěl poděkovat za její skvělý přístup k pacientům. A když už povídám do toho rádia, tak toho využiju. A ještě popřeju Ivanovi Spurnému, mému věrnému kamarádovi do Takova, popřeju mu k jeho dnešním meninám hodně zdraví a festovní síly a radostný pohled na život, alespoň do stalec. To je všechno, vám děkuji a mějte se moc hezky vy a všichni posluchači.
4: Tak hodně zdraví přejeme do Senice na Hané, přidáváme ještě SMSku, máme tady přání ke včerejšímu svátku panu Honzovi Janošťákovi do Žulové. Zdraví, štěstí, pohodu a lásku přejí přátelé z Kunětic.

0: písnička o ránu, ale v poledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc my pokračujeme, hrajeme na vaše přání, zdravíme paní Elišku do Václavova. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne vám do Českého rozhlasu i všem milým posluchačům. Dneska chci popřát Ivanům z Václavova, Kozičkovým, je to táta a syn, takže chlapci, hodně zdraví a hodně pohody, ať se máte fajn. A ještě musím oplatit písničku paní Milasce z Přáslavy, z Lidušce do Jeseníku, babičce Pohádkové, Petrovi do Přerova. A pane Petře, dneska hrajeme Tři na lavučce na hradbách v Přerově, tak kdybyste se chtěli přijít s přáteli podívat, budeme moc rádi. A písnička je o vínu proto, poněvadž v Chorvatsku pijí bílé víno s vodou, aby se nepotili na poli, takže třeba to vyzkoušíte. Já jsem to teda ještě neskusila, ale přeji vám příjemné odpoledne všem a děkuji, že jste písničku našel, Tomášku.
0: Také děkujeme, je to písnička s názvem Víno je grunt, zpívají Eva Farna a František Segrádo, posíláme ji také paní Evě do Krnova, děkuji za krásný pozdrav, dávejte na sebe pozor, zdraví paní Květa. Paní Lidě do Olomouce, Jirkovi do Litovle a Jeseníku, panu Františkovi k Brnu, Láďovi do Tovačova a Elišce do Václavova. I těm, kterým nikdo nehraje, zdraví paní Milada z Přáslavic.
2: Mám velklínská lásko, mám pár čbánků náskok, bydlím tu ve sklepě už tři.

0: Seriálová písnička zazněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouce. Zdravíme paní Zdislavu Doraclavic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům. A dnes potřebuju poslat písničku paní Ludmile Kolářové z Raclavic, která měla v pondělí narozeniny. Omlouvám se, že je to tak pozdě. A Pavlovi a Věrce Zajcovým z Raclavic. A písnička, ať letí taky do Přerova Julince, do Předmostí Hance a do Hanušovic Františkovi. Všem přeju hodně zdraví a vám děkuji za vyhledání písničky a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou to písničku společnou od Jany Chládkové a Jakuba Smolíka posíláme také panu Ivanovi Spurnému do Cakova k jeho dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přeje pan Honza z Písečné.

0: Další písničku ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vybrala paní Eva Zestruková. Dobré poledne.
1: Dobré poledne, já vás zdravím všechny v rozhlase a všechny naše milé posluchače. Chtěla bych poslat písničku na oplátku těm, co nám posílají písničky. A sice paní Lidušce s Alenkou do Jeseníku, paní Miladce do Přáslavy, paní Deničce do Uničova, paní do Předmostí Haničce a všem, kteří nám posílají písničky. Ráda vám to oplatím, protože ráda tento pořad poslouchám. Děkuju vám, pane Tomášku, že jste mě vzala.
0: Hezky zdravím do Stroukova. Písnička patří také s poděkováním paní Gotwaldové, paní Lidce, panu Crhákovi a sestře Zdeňce i panu Františkovi. Děkuji za pozdrav, píše posluchačka Emilie. Do Jeseníku paní Lidušce pro radost a potěšení a hezký den a hodně zdraví přeje Dáša. A hrajeme také do Moravského Kočova k dnešním narozeninám paní Mirce Plačkové. Štěstí, zdraví a pohodu přeje Honza z Mikulovic.

0: Tak Charleston už umíme s Českým rozhlasem Olomouc. Zdravíme teď paní Zlatku do Kokor. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já bych chtěla zahrát písničku svému manželovi, protože jsem po operaci a vzorně se o mě stará. A chtěla bych ještě zahrát všem, kteří

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: A zdravíme na našem telefonu paní Janu do Velkých Losin. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás tam všechny zdravím a lituju vás v tom horku, protože já jsem doma, ale taky se potím jak něco. A chtěla bych nějakou pěknou písničku pro sousedku Faninku Čopkovou a pro mě a pro všechny, kdo poslouchají. A já jsem slyšela tu paní, co volala předtím a nevím, jestli ona byla po operaci nebo ne.

0: tak aby se uzdravila, nevím, no.
1: Děkujeme, zdravíme, tak to bylo věnování do Kokor paní Zlatce, která nám řekla, že je po operaci, že se jí manžel o ní skvěle stará, tak to je výborné. A písničku posíláme také Hance Vrbové, Květoši Pytlíčkovi do Senice na Hané i Martince. Dále paní Marii do Kroměříže, Miladě do Přáslavic a Věrce Halouskové s Adámkem přeje posluchačka Lída. Také dodatečně k svátku panu Honzovi Poláčkovi blahopřeje celá rodina.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu.

0: obyčejnou ženu.
1: Čtvrteční písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Paní Tonička volá z Ludmírovského domova seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, pane Tomášku, a všem v rozhlase a všem věrným posluchačům. Já bych dnes prosila nechat zahrát moji neteři Jiřince Kopkové tady z Dětkovic s dnešním kulatým narozeninám. Jiřinko, přeji ti hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost děvčat a znoučat a boží požehnání i přeje teta Tonička z Ludmírova celou rodinou a Jirka bratranec z Ješova Kvapil také s celou rodinou a totéž přeji i tvoji mamince do Ponikve Větušce a bratrovi celou rodinou. Děkuji moc krát. A nashledanou.
1: Zdravíme do Ludmírovského domova seniorů. Písnička a pozdrav patří také paní Miladě do Přáslavic, Marci do Žulové, také paní Zdeňce do Holubic a Elišce do Václavová, píše posluchačka Helena z Uhelné.

0: telefonické věrování z Českého rozhlasu Olomouc. Teď uslyšíme od pana Ládi, volá nám Stovačova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky, zdravím Český rozhlas Olomouc, český posluchače. Tuto písničku bych chtěl poslat Pepičkovi Jeklovýmu do Stovačova, má rodi s Noženkou. Pepo, všecko nejlepšího ti střeje Ladě Stovačova. Všecko nejlepší v tobě a celé rodině, ať si brzo uzdravené. Paní Lidušce z Olomouce, paní Lidušce, omlouvám se, kolikrát jste mě hrála, když mě to nevyšlo, tak se omlouvám tak. Paní Marušce do Přerova, paní Marušce do Kroměříža, paní Mileně do Bromova a mé sestře z Okropině. Všetkým přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Děkuji vám za písničky, které mi hrajete. Nezlobte se, že tak pozdě volá. Děkuji, nashledanou.
0: Tak pěkně zdravíme do Tovačova, všechny naše tamní posluchače. Písničku z Českého rozhlasu Olomouc posíláme také všem Ivanům, kteří dneska slaví. No a pokud jste se nevešli, zkuste využít další hodinku. Na přání budeme hrát zase dneska po 18. hodině.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Meteorologové varují před pokračující vlnou veder. Výstraha platí až do neděle. V Hranicích zůstává po demolici mostu na třídě 1. máje uzavřený silniční průtah městem. O prázdninách začnou opravy ulice Na Letné v Olomouci. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů Celsia. Slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V následujících dnech nás čeká pokračující vlna veder. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Horko výrazně zatíží organismus a zvýší riziko přehřátí i dehydratace. Komplikace se můžou objevit také v dopravě, energetice a v zemědělství. Už dnes teploty na většině území přesahují 31 stupňů Celsia. Podle meteoroložky Jany Hujslové bude vlna veder v dalších dnech ještě zesilovat.
3: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
2: Řidiči ještě dnes neprojedou hlavním průtahem hranic. Silnice číslo 47 zůstává zavřená mezi místní částí Drahotuše, nákupním centrem u Nové ulice a cementářským sídlištěm. Dělníci z cesty odklízejí stavební suť po bourání mostu na třídě 1. máje. Silničáři místo něj postaví nový, vysvětluje mostmistr Tomáš Vajda.
4: Ta suť se odváží na skládku. No a samozřejmě, jakmile to bude všechno vyčištěno, tak se začne s tou stavbou vlastního mostu. To znamená, že se provede se založení toho mostu, těch nových opěr, provedou se opěry a tak dále. Takže vlastně hned po demolici mostu se začne s tou vlastní stavbou toho nového mostu.
2: Radní zadali zakázku na opravu komunikace Na Letné v Olomouci. Jedná se o úsek dlouhý 270 metrů mezi ulicemi Demlova a Václava III. Stavební úpravy zahrnují obnovu dlážděných chodníků a místní silnice, pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
5: Se stavbou mají dělníci začít 13. července. Rekonstrukce má trvat 10 týdnů. S ukončením se počítá v polovině září. Opravy budou stát bez DPH 7,5 milionu korun.
2: Sbírkové skleníky výstaviště Flora Olomouc hostí do neděle výstavu několika stovek kaktusů a sukulentů. K vidění jsou rostliny od členů klubu kaktusářů Olomouc i cenné exempláře ze sbírek výstaviště, uvedla mluvčí výstaviště Flora Monika Tomašovičová.
1: Sport.
2: Českou mistryní v časovce je po třetí za sebou Julia Kopecká. 21-letá cyklistka vyhrála v Uničově před Kvasníčkovou a Kocklířovou. Čeští fotbalisté se po porážce 0-3 s Mexikem loučí s mistrovstvím světa. Šampionát v Severní Americe zakončili s jedním bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Porážky si národní tým připsal s Mexikem a Jižní Koreou.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 31 až 35 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala v Hranicích. Nehoda se stala na křižovatce ulic Kapitána Jaroše s třídou československé armády. Obešla se bez zranění. Příčinu střetu vyšetřují policisté, jezdí se tam jen jedním pruhem. Svodidla opravují dělníci u silnice první třídy číslo 44 z Terezína do Velkých Losin na Šumpersku. Jezdí se tam jedním pruhem, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času.
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuju na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to nějako vůbec neřešil v začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému, prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš, potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolej, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty si hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže už čtyři roky,
1: co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky o těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty si říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi, slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo a pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a nebo my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli. No a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme takový jako někde by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžkne, no.
0: Těžkne, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň We Are the Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si je podepsal smlouvu s Dallas Star. A z Dallas Stars, co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic, nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný, no.
0: Že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak tak mně se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, je trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda, no.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokej nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbal 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfovej a oblečení a to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl, no.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmínil, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence v Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla být, jako měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Je jo, to bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně, jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou opuk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fanděj a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru, no.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem jim za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. My jsme, nebo ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě
1: spíš,
0: někde.
1: Spíš do strkanice bych
0: no,
1: to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Ale ne, tak prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Jo, oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná, to je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól, jo, a spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, to, ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tady nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to k tomu úspěchu?
1: Já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: No, já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, tak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba po otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako, nebo jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. No, vidět své dítě bohužel, ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale moje babička se fakt kouká na každý zápas a tato to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a byl to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Meteorologové zpřísnili výstrahu před extrémně vysokými teplotami na další dny. Zastupitelé Hranic dnes budou jednat o příspěvcích pro charitativní organizace. Fotbalisté Prostějova mají v kádru do přípravy 6 nových jmen. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou už dnes stoupat na většině území nad 31 stupňů Celsia. V dalších dnech vlna veder ještě zesílí. V sobotu by se měla maxima pohybovat okolo tropických 38 stupňů, v neděli dokonce kolem 40. Meteorologové varují před fyzickou zátěží a dehydratací. Hrozí i komplikace v železniční a hromadné dopravě kvůli roztažení kolejnic horkem. V pondělí by měla dorazit studená fronta a částečně se ochladí. Zasedací místnosti zámku v Hranicích se dnes v 16 hodin sejdou městští zastupitelé. Na programu mají například schvalování strategického rozvoje cestovního ruchu města a záměr stavby centrálního dětského hřiště.
4: Zastupitelé mají projednávat návrh na příspěvek pro hranickou charitu a žádost společnosti Elim o dofinancování fotovoltaické elektrárny na střeše azylového domu. Rozhodnou také o pronájmu pozemků soukromé společnosti na sídlišti Nová, která tam chce postavit chodníky a parkovací místa. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Změnu systému financování nepedagogických pracovníků dál provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun. Město Olomouc s 10 miliony.
5: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
6: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku, zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
7: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
6: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
3: Nové, takzvané adventure golfové hřiště můžou využívat návštěvníci plaveckého areálu v Zábřehu. Novinka pro letní sezonu je určena všem věkovým skupinám. Více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
8: Adventure Golf je moderní obdobou oblíbené hry a díky různorodým drahám si tuto nenáročnou hru užijí jak děti a rodiny s dětmi, tak dospělí či seniori. Speciální fyzická kondice není potřeba. Vstup na Adventure Golf je navíc už zahrnutý v ceně vstupenky na koupaliště.
2: Sport.
3: Fotbalisté prvního SK Prostějov zahájili přípravu pod novým trenérem Bohuslavem Pilným a v úterý odehráli první přípravný duel na půdě zbrojovky Brno. Prohráli 1-4. Byli u toho i noví hráči Šimon Jalovičor, Mikeš Cahel, Matěj Kolařík na hostování ze Sigmy Olomouc, taky útočník Patrik Voleský z Táborska, střední záložník Marek Halada z Pardubic a levý obránce Jan Kadlec ze Zlatých Moravců. Dále ke kádru pokračuje sportovní manažer Jiří Balcárek.
9: Máme tady 3 nový kluky, s kterýma jsme podepsali smlouvy, ale především i s našima klukama, který máme. Jsem rád, že se nám podařilo prodloužit smlouvy vlastně s Koudím, se Šindým a s Matouškem. Ten přestupový trh se teďka hýbe, takže budeme samozřejmě ostražitý a budeme chtít posílit. Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 31 až 35 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: 2 osobní auta se nabourala v Olomouci, nehoda se stala v Zolově ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Ve čtvrtek odpoledne je s vámi Tomáš Kedzior. V téhle vysílací hodině nabídneme soutěž Hřebíky. Za chvíli můžete vyhrát třeba porcelánový hrnek Českého rozhlasu a nebo naše CDčko, narozeninové bombonky Českého rozhlasu Olomouc. Zvládneme navštívit také Dětkovice na Prostějovsku, v rozhlasové pohlednici od pradědu na Hanou a malá pozvánka také k dnešní humoriádě. Čtvrtým hostem tohoto týdne bude Jitka Němcová. Humoriádu vysíláme spolu s vámi ve 4 odpoledne. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Také dnes přeje dobré odpoledne Tomáš Kedzior. Také dnes máme soutěžní otázky, skvělé ceny a stejné telefonní číslo 221 555 444 a taky stejná pravidla. To znamená, pro jednoho jsou tu vždy a jedině tři soutěžní otázky. Pokud nám zbydou už třeba dvě nebo jedna, tak soutěž končí a otázky se přesouvají na příště. No a na odpověď máme na každou otázku přesně a maximálně 10 vteřin, ale někdo to zvládne rychleji. A tak mu zatleskáme. A rovnou začínáme. Hezký dobrý den, kdo je právě na telefonu?
3: Dobré odpoledne, tady je František, já všichni zdravím i do studia a celého baráku České rozhlasu Olomouc.
2: Ano, děkujeme, že naší krásné nové budově říkáte barák, někdy se zastavte a jako Františku.
3: Já jsem teď nemohl vzpomenout si, ano, to na nějakém slovenském soutěži to označili, že barák je jako nejhorší stavba, jo, tak jsem to pochopil.
2: No ale tak, to nám to přejete. Už ne, čtyři to, roky vysíláme z tohoto krásného místa. Tak, pan František se určitě zastaví, až bude den otevřených dveří. Všem samozřejmě ještě nabídnuty ceny. Máme tady třeba nádherný porcelánový hrnek Českého rozhlasu. Flash disk, který je úložný disk s kapacitou 16 GB. Jsou to také CDčka, případně kniha s názvem Sklářka z Benátek, vydavatelství Kaza. Kazda, je to krásný romantický příběh z Itálie. Františku, všechno jsem řekl, tak pojďte na to.
3: Ano, já jim řeknu, já teda přímo já ne, ale ta knížka je suprová prý.
2: Takže tleskám.
3: No, ano.
2: Znalím jste názvu.
3: A já teda zkusím do čtverku.
2: Prostě. Berete čtverku. No, některé otázky jsou dnes těžké, jiné naopak velmi jednoduché. Tahle je tak mezi tím, no já nevím. Otázka zní, z jakého materiálu jsou tvořeny mroží kly? Buď to z chrupavky, nebo z rohoviny, nebo zase z dentinu a skloviny. A spěchejte, Františku. Pět vteřin.
3: Cčko
2: je správně, protože mrožíky jsou vlastně extrémně prodloužené horní špičáky, takže je tam dentin a sklovina, tak jak to vlastně známe. Mm-hmm. Tak, vyčerpal jste těžkou otázku, ale jsou tam i další. Františku, co dál?
3: Zkusíme tu pětku.
2: Tu pětku. Ve kterém státě leží město Bordeaux, psáno Bordeaux? Je to Švýcarsko, Belgie nebo Francie?
3: No, zkusím tu Francii.
2: No, děláte dobře, protože právě tam to je. A teď finálová otázka.
3: No tak to Česku, Česku. Ať to máte jednodušší.
2: Pamatujete si ještě na legendární magnetofony Sonet Duo? S nimiž pracovali i naši rozhlasoví předchůdci.
3: No, trošičku jako jo, ale to
2: je dobře, protože mě bude zajímat, která značka tuto legendu uvedla na trh. Byl to Philips, nebo Sony, a nebo Tesla?
3: Já zkusím Bčko.
2: Bčko dáváte. No, to tak jako vypadá, že Sony, Sonet Duo, ale byla to Tesla. Představte si to, magnetofony, Sonet Duo, 70. 80. léta. Františku, zdravím pěkně, naslyšenou. Pan František trošku vybral některé těžké otázky, ale Sonet Duo bychom určitě našli i v našich rozhlasových skříních tady v tom našem baráku, jak ho označil pan František. Kdo pak je na telefonu? Dobrý den. Slyšíme špatně, kdo je na telefonu?
4: Honza, Sunicová.
2: Honzo, vy jste někde na cestách, tak snad to zvládneme. Byla otázka 4, 5 a 6, tak vybírejte dál.
4: Tak sedmičku.
2: Ve kterém roce byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv? Nabídnu tři letopočty 1945, 48 nebo 52. Dáte Ačko. Ještě tři roky byste musel počkat. Honzo, šťastnou cestu přejeme. Dodám k tomu, že tato deklarace je mezinárodní dokument přijatý valným shromážděním Organizace spojených národů. Zakotvuje práva a svobody všech lidských bytostí a podle toho se také řídíme. V Českém rozhlase Olomouc zdravíme třetího soutěžícího. Kdo pak to bude? Dobrý den.
5: No, dobrý den, tady je Julie z Zlaté hory.
2: Julie, zdravíme. Jaké máte počasí ve Zlatých horách?
5: Krásné, horké, vářící úplně.
2: Krásné, horké. Tak jo, 1, 2, 3 a potom 8, 9 a 10. Jednička. Když napíšeme římskými číslicemi rok 2026, které písmenko tam nebude? M, X anebo C?
5: C. já nevím, když to
2: Cčko nepoužijeme, 2026 zapíšeme jako MMXXVI, takže Cčko tam nebude. Julie, další otázka.
5: Dvojka.
2: Máte ráda zpěvačku Olgu Lounovou? Tak trošku?
5: Ano, je to šikulka.
2: Je to šikulka. A teď ta otázka. Jak se Olga Lounová jmenuje doopravdy, tedy co má v občance? Za A Olga Pitlounová, nebo za C Olga, pardon, za B Olga Valounová, nebo za C Pavlína Nečásková?
5: Ani šajnu nemám. Já dám Ačko.
2: Dáte Ačko, je to správně. Jenom si to trošku zkrátila, zní to lépe, Olga Lounová. Tak a teď 3, 8, trojka. 9 a 10. Trojka. Co znamená slovenské slovo štrkáč? Je to buď to chřestýš, nebo žabák, nebo brusič nožů?
5: Ježišmarja, já mám maturitu a vůbec slovensko.
2: 3 vteřiny máte.
5: No to ne. Bčko, já nevím.
2: Žabák to není. Chřestýš. Ten had chřestí, chřestivý zvuk ocasu, štrkáč, to je ono, to je chřestýš. Julinko, zdravím pěkně, naslyšenou, tak s tímto hadem se naštěstí u nás ve volné přírodě nepotkáváme. Zbývají 3 soutěžní otázky, 8, 9 a 10. Náš telefon je 221 555 444. No a teď se rozhodne, jestli dneska někdo vyhraje, a nebo si počkáme na tu výhru na příště. Tak já jsem zvědavý, koho jsme právě vzali. Hezky dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Honzo z Opavy.
2: Honzo, stíhal jste poslouchat ty otázky ještě před vámi?
6: Ano.
2: A věděl jste...
6: No, některé byly pěkné, některé ne.
2: Některé nebyly pěkné, no. Honzo, já doufám, že pustím 3 potlesky, takže 8, 9, 10.
6: Tak to vezměme od nejmenšího.
2: Dobře. Co označuje pojem dyspepsie? Dyspepsie je něco jako porucha trávení, nebo je to špatný zrak, a nebo je to neschopnost čitelně psát?
6: Tak já budu doufat, že to je od pepsinu a že to bude porucha trávení.
2: Je to tak. Já k tomu nemám co dodat. Úplná pravda. 9, 10.
6: Tak 9.
2: Které psí plemeno je původem z Japonska, má stočený ocas a je známé svou oddaností a věrností jednomu pánovi? Možnosti Akita Inu, nebo za B Bushido, nebo za C Bišonek?
6: Bude hned to první.
2: No je to hned to první. To je ikonický pes. I tady v Olomouci jsem viděl, že pár majitelů existuje a jsou šťastní a spokojení, jak i pejskové, doufám taky. Honzo, dneska jsme vyčerpali všechny soutěžní otázky, zbývá jenom jediná. A pokud posloucháte naše vysílání, tak budete vědět. Řekněte mi, na jaká místa se budeme vydávat celé prázdniny tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc? Já vám napovím, máte to teď prodloužené, takže bez limitu, ale taky bez možností. Jsou to takové budovy a už jsme tam vlastně byli loni. Honzo, jaké bude to letošní léto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc?
6: Tak to asi neumím asi tipnout.
2: Popřemýšlejte, povzpomínejte na minulý rok, kde jsme byli všude v červenci a v srpnu. Těch míst bylo kolem 50 dokonce. Teď nevím, jestli to bylo úplně přesně 50, patrně ano. A letos to bude dalších 50, ale co to bude? Ti pravidelní posluchači určitě vědí, Honzo, protože upoutávky už běží nějakou dobu. Co si myslíte, že budeme v tom našem vysílání představovat, navštěvovat?
6: Tak mě to prozraďte, já se nechám podat.
2: Honzo, tak tipněte aspoň jednou.
6: Tak řeknu Kostely.
2: Řeknete Kostely. No, Honzo, je to dobrá volba. Co byste řekl na zámky?
6: Taky můžou být.
2: Taky, zámecké léto. Honzo, bude zámecké léto už po druhé, protože to loňské premiérové bylo velmi úspěšné. Naším průvodcem bude zase František Kinský. Honzo, takže poslouchejte nás i o prázdninách a já přeju hodně zdaru. Naslyšenou.
6: Děkuji, naslyšenou.
2: Tak, pan Honza uzavřel dnešní hřebíky, no mnohé jsme se dozvěděli, tak zase zítra touto dobou další otázky.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Půl třetí odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Miroš Birka, kapela Olympic, čeká nás ještě do 15 hodin také rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: 3:45, čas pro pohlednici od Pradě do Nahanou. Tentokrát budeme na Prostějovsku. Redaktor Mirek Kobza se podívá do Dětkovic, a to nejenom do dávné historie této malebné obce.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Od pradědu Nahanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Osady jménem Dětkovice najdeme v Olomouckém kraji hned dvě. Jedna se rozkládá v kopcích Zábřežské vrchoviny na Konicku, ta druhá, o něco větší obec, je pak položena asi 9 kilometrů jižně od Prostějova. A mimochodem třetí vesnice téhož jména leží kousek odsud, nedaleko z Dounek. Dětkovice na Prostějovsku dostali stejně jako ostatní obce své pojmenování podle vlastního jména Dětmar. Jeho domácí podoba Dětek bývala v době vzniku obce poměrně obvyklá. Vesnice je položena do mělkého údolí vnořeného do svahu předhůří Drahanské vrchoviny a celé toto území bývalo velmi lákavé pro naše dávné předky. Na katastru Dětkovic totiž potvrzují archeologické nálezy velmi staré osídlení, spadající až do starší doby kamenné. K vesnici patří ještě

0: Samota Plániva nachází se těsně pod vrcholem stejnojmenného kopce a stará pověst říká, že právě tady prý v dávných dobách žili zelení diví mužíci. Škádlili prý pocestné, které uměli sešlehat dokonce i prutem. Jednoho dne však prý zabloudili v lese přes půlnoc a už se nedokázali vrátit do svých skalních obydlí na Plánivě. I díky tomu, že byl, co se týče nadpřirozených bytostí na Plánivě klid, mohl být v letech 1750 až 1800 vybudován na kopci větrný mlýn holandského typu. Prvním známým mlynářem na něm byl jistý pan Tesařík kolem roku 1809 a pak se jeho majitelé střídali až do roku 1938, kdy poslední mlynářská rodina před válkou uprchla do Ameriky. Mlýn zůstal opuštěný, byl vyrabován a když v roce 1954 vichřice odnesla střechu, vypadalo to, že spadne docela. Nakonec se ho ale ujal nový majitel, který jej přestavil na rekreační chatu. Vraťme se ale do samotných Dětkovic. Jejich historie začíná rokem 1353, kdy zemanka Markéta z Dětkovic prodává svůj dvůr Jindřichovi z Nevojic. To nám prozrazuje, že už v té době byl v obci drobný šlechtický statek. O tvrzi se prameny zmiňují až později. Měla stát na místě dnešních domů číslo popisné 17, 18, 19, 21 a 90. Majitelé vesnice se často střídali kromě drobných zemanů a panských rodů, kteří sice obec vlastnili, ale nesídlili v ní, najdeme v dlouhé řadě držitelů obce například Plumlovskou vrchnost či město Prostějov. A právě tomu přináleží obec od roku 1542 až do roku 1848. Dětkovice byly vesnicí hlavně zemědělskou. Velmi rozvinuté je zdejší ovocnářství a sady dodnes obklopují velkou část vesnice. Nejvíce obyvatel, asi 670, zde žilo kolem roku 1910. Od té doby jejich počet klesal až do roku 2000, kdy se ale podařilo nepříznivý trend otočit a počet zdejších občanů začal opět vzrůstat. Na památky jsou Dětkovice poměrně chudé. Asi nejstarší stavbou je malá kaplička svaté Anny, postavená v polní trati Padělky. Podle lidové tradice tady kaple stála snad už v 15. století. Ta současná, mimochodem nedávno vkusně opravená, byla postavena v roce 1759. Svaté Anně je zasvěcena i větší kaple v centru obce, postavená v roce 1836 a vysvěcená o 3 roky později. Přímo před kaplí pak stojí kříž z roku 1891, vztyčený Kateřinou a Františkem Látalovými, u příležitosti 25 let trvání jejich manželství. Kromě toho tady najdeme také sochu svatého Jana Nepomuckého a další kříž při cestě do Určic. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Dětkovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Mimochodem, těch študovaných hlav je možné v těchto dnech potkat v ulicích opravdu hodně. Jsou tady promoce, jsou to různá ukončení akademických roků, takže zdravíme čerstvé inženýry, pokud poslouchají.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotině a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Strany a hnutí v regionu představují své kandidáty pro podzimní komunální volby. Vápená nechá upravit autobusovou zastávku a nové hudební hřiště mají děti v Jeseníku. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeji Jiří Kořínek. Do komunálních voleb v Olomouci půjde společně hnutí SPD, strany Trikolora, Svobodní. Kandidátku povede náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD. Své lídry zveřejnili další strany a hnutí. ANO povede primátorka Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí společně bude její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou ODS je Jan Vašíř. Lídrem Starostů a nezávislých Marek Zelenka. Hnutí pro Olomouc Aleš Prstek. O hlasy voličů bude usilovat taky koalice TOP 09, Česká pirátská strana a Strana zelených. Lídryní kandidátky je politoložka Lucie Tungul z TOP 09. Lídrem KDU-ČSL bude Matouš Pelikán. Součástí autobusové zastávky v oblasti Lesní čtvrť ve Vápené na Jesenicku bude záliv. Dělníci by ho měli postavit do konce letních prázdnin. Podle starosty Leoše Haniga z hnutí TOP 09 tím pomůžou zvýšit bezpečnost dopravy.
3: Důvod je velmi jednoduchý, je to bezpečnost našich občanů, protože přes Vápenou vede komunikace 1.60, velmi frekventovaná, je zde hodně kamionů a cisteren a i osobní doprava narůstá. V této lokalitě Lesní čtvrť v podstatě není autobusový záliv a je to tam velmi nebezpečné.
1: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova je před příchodem další vlny veder v dobré kvalitě. Podle posledních měření odpovídá z pětibodové škály stupnici 1. Můžeme se v ní koupat bez obav. Oznámili to zástupci Olomoucké krajské hygienické stanice. Ve stejném stupni je stále označena také další sledovaná koupací plocha na Štěrkopískových jezerech Poděbrady. Nové hudební hřiště pro děti je ve Smetanových sadech v Jeseníku. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Stálo zhruba 350 tisíc korun, doplňuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
4: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
1: Moderní melodie společně s valašským folklorem si dnes můžete poslechnout v nemocnici v Šumperku. Koncert začne v 19 hodin. Vystoupí zpěvačka a skladatelka Věra Faldínová. Pokračuje za pořadatele Sonja Singrová.
5: Věra Faldínová je zpěvačka a skladatelka, která propojuje moderní hudbu s prvky tradičního folkloru svého rodného Valašska. Absolvovala konzervatoř v Praze a nyní studuje hudební tvorbu a zpěv ve Velké Británii na umělecké univerzitě Liverpool Institute for Performing Arts. Jejím zakladatelem a patronem je Sir Paul McCartney. Sport.
1: Vít Kopřiva, člen prostějovského tenisového klubu, nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Malorce s 63. hráčem světa, Američanem Ethanem Quinnem, prohrál 7-5, 5-7, 3-6. Cyklistka Julia Kopecký se po třetí za sebou stala mistryní České republiky v časovce. V Uničově zvítězila o necelých 17 sekund před Eliškou Kvasníčkovou. Třetí dojela s více než 50-sekundovou ztrátou Adéla Koclířová. Mužská časovka začne na šampionátu po 17. hodině.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 31 až 35 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané auto budete míjet na dálnici D35 do Olomouce, stojí u Lipníku nad Bečvou za 294. a půltým kilometrem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pitný režim je důležitý, mluví se o něm a mluvit o něm budeme i my v odpolední Českého rozhlasu Olomouc, a to už za chvíli. Jak to vlastně je, kolik toho máme vypít, když je takové horko a bude ještě větší? Rubrika Co v učebnicích nebylo vám krátce před 16. hodinou ukáže a popíše létající rybu. A zvu také k humoriádě. Naším dnešním hostem bude přesně za hodinu režisérka Jitka Němcová. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior a tady je odpoledne Českého rozhlasu Olomouc.

0: Slyšíte to ze všech stran i z vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Nezapomínejte pít, ať nejste dehydratovaní, jenže věděli jste, že i nadměrné pití vody může tělu ublížit. Budeme si o tom povídat právě teď. Ve studiu je Andrea Bzonková. Vítej, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: No a v posledních dnech je, Andreo, opravdu horko. O víkendu navíc teploty podle našich předpovědí můžou dosáhnout i v Olomouckém kraji ke 40 stupňům. Pojďme tady na úvod říct, kolik tekutin by naši posluchači měli v takovém počasí vypít za den?
1: U dospělého člověka je to kolem 3 až 3,5 litru, tedy výrazně víc než běžně, kdy se doporučuje přibližně 2 až 2,5 litru vody. Záleží ale i na váze a výšce, pokračuje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
2: To znamená, pakliže máme větší tělesný povrch, více ztrácíme a více tedy musíme také popít, a když je ten člověk vysoký, že jo, tak samozřejmě je to trošku víc.
1: Malé děti by samozřejmě měly vypít méně než dospělí, v létě zhruba litr až půl a dva litry. Důležité je ale taky to, co pijeme. Ideálně by to podle Štolfa měla být čistá voda. Pokud ji někdo nemá rád, tak si může dát naředěné ovocné šťávy nebo slabé čaje.
0: No asi tušíme, co může způsobit nedostatečné množství tekutin, třeba bolesti hlavy, únavu nebo kolaps. Už jsme ale řekli, že nám může ublížit také nadměrné pití vody. Andreo, proč?
1: Tělo totiž neumí velké množství vody v krátkém čase zpracovat a naředí se tak i minerály v krvi, třeba sodík, který je důležitý pro správné fungování svalů a mozku. Lidé pak můžou mít oteklé nohy, ale podobně jako při dehydrataci, taky bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy, říká Štolfa.
2: Málo kdy se to samozřejmě stane, protože jen málo kdo dokáže vypít těch tekutin tolik, aby si přivodil tento stav, ale je to na bázi právě toho, abychom nenařadili to naše vnitřní prostředí do těch nefyziologických mezí.
1: Zdravotní problémy podle něj hrozí, pokud člověk za den vypije kolem 5 litrů vody a víc.
0: No a jak tedy poznáme, že pijeme to správné množství vody?
1: Tak kromě toho, že si budeme pitný režim hlídat, to může napovědět i barva moči, pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
3: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
1: Právě i ledviny může špatný pitný režim poškodit, jenže ledviny většinou nebolí a proto se případné onemocnění často projeví až v pozdější fázi.
0: Pojďme ještě připomenout, pro koho je dodržování pitného režimu v létě obzvlášť důležité.
1: Jsou to tradičně hlavně seniori a děti. Co dělat, pokud jsme v blízkosti člověka, kterému se v horku udělá špatně, popisuje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
4: Je potřeba se přesunout ideálně do stínu nebo do klimatizovaného prostoru, doplnit ty vlažné tekutiny a přiložit chladný obklad na čelo nebo na zátylek. Následně je vhodné dodržovat klidový režim. Zároveň pokud se dostaví pocit na omdlení, je důležité si sednout nebo případně lehnout.
1: Když ale vidíme, že někdo je v bezvědomí, je třeba mu jen dvěma prsty pod bradou zaklonit hlavu, aby mohl dýchat a zavolat záchrannou službu. Totéž platí, jestli má on nebo i my silné bolesti na hrudi, křeče nebo nemůže dýchat. A jak už jsme tedy řekli, o víkendu může být až ke 40 stupňům. Lidé by tak pitný režim a pobyt na přímém slunci rozhodně neměli podceňovat.
0: Zavírá redaktorka Andrea Bzonková. Každopádně sledujte naše vysílání velmi pečlivě. Předpověď počasí je tady každou hodinu. No a po 17. hodině v pořadu Den v kraji také telefonujeme meteorologům každé odpoledne a ptáme se na aktuální situaci a výhled.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Do opravy pro účelí barokního kostela Zvěstování Panny Marie se pustili dělníci v centru Štemberka, pracují momentálně na obnově schodiště, které vede k hlavnímu vstupu do chrámu. Více v našem vysílání za chvíli.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Na téměř 70 milionů korun vyjde obnova průčelí barokního chrámu Zvěstování Panny Marie v centru Štemberku. Práce budou mít tři části: rekonstrukci hlavního přístupového schodiště, obnovu a zpřístupnění schodů vedoucích do věže a renovaci fasády čelní stěny chrámu. Více už Josef Čermák, kterého vítám ve studiu. Pěkné odpoledne.
1: Pěkný den.
0: A rovnou se zeptám, jaké práce už dělníci provádí.
1: Dělníci pracují přímo před chrámem v místech, kde dlouhé roky bylo schodiště vedoucí k hlavnímu vstupu do kostela. Aktuálně tam ale není. Dělníci schody z 19. století kompletně rozebrali. Na mnoha místech byly už v havarijním stavu, zatékalo do nich. Teď jsou jednotlivé kamenné díly uložené na paletách, popisuje stavby vedoucí Patrik Matušina.
2: Stavba je náročná primárně svým omezeným přístupem pro mechanizace a prostorem, kdy demontované prvky zabírají značnou část staveniště. Rozebrání bylo složité ze začátku prvního ramene, když jsme ještě nevěděli, jakým principem naši předkové schodiště prováděli. Jakmile jsme zjistili, co a jak, demontáž již probíhala svížným tempem.
1: Doplním, že se dělníci po bourání původních konstrukcí pustí do výkopu základů, na které nově usadí původní schodiště a kamenné prvky z opěrných zídek.
0: Jaké další části průčelí budou opravovat?
1: Schodiště je první ze tří částí velkého projektu obnovy celého průčelí chrámu. Ten je ve Štenberku od 18. století dobře viditelnou dominantou historického centra. Po venkovním schodišti přijde na řadu obnova schodiště, které vede do jedné z věží kostela. Ta bude díky tomu v dalších letech přístupná i pro veřejnost. Město Štenberk a také tamní farnost tak získá nové turistické lákadlo. Věže štenberského chrámu jsou vysoké 60 metrů a podle tamního faráře Antonína Pechala je z nich krásný výhled.
3: To je na té severní straně a tam je nádherný pohled na ten hrad, jo. A samozřejmě hrad to je asi taková, no to je, dá se říct, taková nejvýznamnější památka tady, že samozřejmě vždycky říkám, že kostel. ale je to jednoznačně, samozřejmě to bude to hrad, jo. Tam daleko víc lidí tam přichází jako turisté. No a potom je tam ještě hezký pohled vlastně na celou tu, řekněme tu, dosložení toho města, no. Je to fakt moc pěkný pohled.
1: Třetí částí celého projektu je oprava fasády na čelní stěně chrámu, kterou dělníci naposledy opravovali v roce 1979. Pro olomoucké arcibiskupství je obnova průčelí kostela ve Štenberku aktuálně jedním z nejvýznamnějších projektů, říká mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.
4: Je to určitě významný a zásadní projekt nejenom pro arcibiskupství, ale taky pro širší region v okolí Olomouce, protože Štemberský chrám je skutečná dominanta širokého okolí v této části severně od Olomouce a je to chrám, který si tím pádem určitě zaslouží být v tom nejlepším možném stavu. Proto vlastně různými projekty, které na sebe navazují, pokračujeme v obnově tady tohoto chrámu.
1: Ještě dodám, že obnova průčelí kostela ve Štenberku vyjde na zhruba 67 milionů korun. Podstatnou část nákladů pokryje evropská dotace. Všechny práce mají skončit v roce 2028.
0: Ve studiu byl teď reportér Josef Čermák. Samozřejmě, že u finále těch prací Český rozhlas Olomouc za dva roky bude, no ale sledovat to budeme postupně, takže naše vysílání stačí také sledovat. Dozvíte se více.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: přímo z místa.
1: Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

rok 2025-2026 někde už skončil, třeba v některých školách v Olomouckém kraji mají tak rozsáhlé stavební úpravy, že někde už to vysvědčení rozdali, jinde to půjde zítra. Končí nám také akademický rok a v ulicích potkáváme různé slavnostní rodinné výpravy se spoustou květin. Já sám jsem jich cestou do rozhlasu dnes viděl opravdu hodně, tak jestli máte nějakého takového čerstvě vystudovaného inženýra nebo třeba magistra, zkuste na něj vzpomenout ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a třeba mu poděkovat. Možné to bude v našem vysílání například po 18. hodině.

Polední vysílání rozhodně prázdné není, kromě pěkných písniček je tady třeba také rubrika Co v učebnicích nebylo, připravuje ji každý všední den Martin Písařík. Dneska se zaměříme na létající rybu. Myslíte, že nějaká taková existuje? Tak za chvilku se dozvíme, zda ano či ne. Zvu vás také k humoriádě, ta hodina dobré zábavy opravdu v tom horku osvěží. Naším hostem tentokrát bude režisérka Jitka Němcová. Humoriáda startuje hned po zprávách.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 16 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Meteorologové varují před pokračující vlnou veder. V Hranicích zůstává po demolici mostu uzavřený silniční průtah městem. O prázdninách začnou opravy ulice Na Letné v Olomouci. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V následujících dnech nás čeká pokračující vlna veder. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Horko výrazně zatíží organismus a zvýší riziko přehřátí i dehydratace. Komplikace se můžou objevit taky v dopravě, energetice a v zemědělství. Už dnes teploty na většině území přesahují 31 stupňů Celsia. Podle meteoroložky Jany Hujslové bude vlna veder v dalších dnech ještě zesilovat.
4: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
2: Řidiči ještě dnes neprojedou hlavním průtahem hranic. Silnice číslo 47 zůstává zavřená mezi místní částí Drahotuše, nákupním centrem u Nové ulice a cementářským sídlištěm. Dělníci z cesty odklízejí stavební suť po bourání mostu na třídě 1. máje. Silničáři místo něj postaví nový. Vysvětluje mostmistr Tomáš Vajda.
5: Ta suť se odváží na skládku. No a samozřejmě, jakmile to bude všechno vyčištěno, tak se začne s tou stavbou vlastního mostu. To znamená, že se provede se založení toho mostu, těch nových opěr, provedou se opěry a tak dále. Takže vlastně hned po demolici mostu se začne s tou vlastní stavbou toho nového mostu.
2: Radní zadali zakázku na opravu komunikace Na Letné v Olomouci. Jedná se o úsek dlouhý 270 metrů mezi ulicemi Demlova a Václava III. Stavební úpravy zahrnují obnovu dlážděných chodníků a místní silnice. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
6: Se stavbou mají dělníci začít 13. července. Rekonstrukce má trvat 10 týdnů. S ukončením se počítá v polovině září. Opravy budou stát bez DPH 7,5 milionu korun.
2: Cena pohonných hmot v Olomouckém kraji dál klesá, nafta výrazněji. Liter naturalu 95 se prodává v průměru za 39,20, před týdnem bylo 60 haléřů dražší. O bezmála korunu 80 zlevněla nafta za litr, teď řidiči dají průměrně 35,60. Nejlevnější benzín v kraji mají na Prostějovsku, nejméně platí za naftu motoristé na Přerovsku. Nejdražší paliva v regionu jsou na Jesenicku, informovala společnost CCS, která ceny dlouhodobě sleduje.
7: Sport.
2: Čeští fotbalisté se po porážce 0-3 s Mexikem loučí s mistrovstvím světa. Šampionát v Severní Americe zakončili s jedním bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Porážky si národní tým připsal s Mexikem a Jižní Koreou.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 31 až 35 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Blíže nepopsaná nehoda omezuje provoz v oseku nad Bečvou na Přerovsku na průtahu obcí u kostela. Dvě osobní auta se nabourala v Prostějově v Kralické ulici. Místo je s opatrností průjezdné. Odstavená dodávka je na dálnici D1 u Přerova předmostí před 276. kilometrem ve směru na Brno. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Humoriáda.
9: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho kučeru, který se na mě usmívá.
9: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
7: A výborně, děkuji.
9: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
3: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký, že jo?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy, teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: pracovní.
0: Vás...
1: Pracovní.
0: Tak
1: jedna
0: je dobře.
1: Věc... Výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, jako... teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být? Ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají, náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 01 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
3: Ano, já mám, tu modrou hezčí.
2: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Jaroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramátní paní Němcovou.
3: Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím. Mojí oblíbenkyně speciálně paní Němcovou.
2: No
6: a já si můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Chtěl bych dvojku pana Nepila. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
7: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně poletné.
3: No protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale o tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už se rozednívá. a že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je Puč populární střelec Slávjev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáh portmonku. Jaká byla táže se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Holka rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal, dívenka se zapířila, zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak, bohužel. Byla to ta druhá Jiřina. Tak jo. Mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli, zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny,
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocema. Prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přijdete na druhou stranu,
2: no,
0: můžete vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, touhletou událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další věc.
2: A pili ho.
4: Tímhle boblíčem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Ty mě taky pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a pravý.
5: Hlava, hlava, kamaráde.
4: Nesmolí, tady to musíš být. No, postavím.
5: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
5: No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, Papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl, tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám, Pavle, Ačko.
2: Mějte. Máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, já bych měl za tebou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná, empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Jste častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek, no výborně. Tak to je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovič, zdraví vás, Pavle, i vaši, já jsem zapomněl to.
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu, pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď znocoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Že se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operám se nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak bude už na placku.
8: A zvedni, jo?
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: Tak
9: nikam nechoď, koupíme si lahvinku a
8: zpíváme
9: si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile,
8: ty
9: jsi ty klíče ztratil třeba.
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: já,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10
9: tisíc.
8: Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám, jí tady. Lístí na opeu má. Lístí, já musím mít ty klíče v ruce. Pojď si mi dal, do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky, no.
9: No a ten lístek tam máš.
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mě.
9: No to taky.
8: Povídá, dej mi ty moje klíče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek jako by od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Teď řekneš, že je to.
10: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
10: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si z něj huláka?
9: No
10: parkováš
9: tam asi, ne? Ale to taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. Ale mě zajímalo.
10: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
10: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Loupa!
9: Neříkej mi, Boženo, pro vás, Lotrubo, jsem už zas.

0: No, i to to víno, tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
1: Takže ty jsi hrál v komunistích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trebe.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
1: tak
2: Jitky Němcové,
1: jmenuju se kniha?
2: Nic
1: ne.
2: Si nepamatuju.
1: To je jenom jako, že...
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělého spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cévkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem bych. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom nepostrašili
2: počkej,
1: posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého, tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou, kdo pak se nám hlásí dál. Dobrý den. Halo. Halo.
4: Dobrý den, tady Iveta z Teplic, zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film, nějaký námět pěkný.
3: To máme, děkujeme.
4: A hlasuju za Bečko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: No, slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě. Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím. A oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano,
3: jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře, pana... Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme tak krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága. Jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu. A užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu
3: on
1: hromadu
3: někdo
1: starostí.
3: Uklidí, jo. Zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Meteorologové zpřísnili výstrahu před extrémně vysokými teplotami na další dny. Bakterie způsobující salmonelózu našli inspektoři v kuřecích řízcích Stezka. Fotbalisté Prostějova mají v kádru do přípravy 6 nových jmen. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou už dnes stoupat na většině území nad 31 stupňů Celsia. V dalších dnech vlna veder ještě zesílí. V sobotu by se měla maxima pohybovat okolo tropických 38 stupňů, v neděli dokonce kolem 40. Meteorologové varují před fyzickou zátěží a dehydratací. Hrozí i komplikace v železniční a hromadné dopravě kvůli roztažení kolejnic horkem. V pondělí by měla dorazit studená fronta na částečné ochlazení. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků dál provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatele. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset doplácet. Například Olomoucký kraj začím počítá s doplatkem 73 milionů korun, město Olomouc se 10 miliony.
3: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
4: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku, zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
5: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
4: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: V kuřecích řízcích Stezka našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května, informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto doporučuje, maso nejeste. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. Nové takzvané adventure golfové hřiště můžou využívat návštěvníci plaveckého areálu v Zábřehu. Novinka pro letní sezonu je určena všem věkovým skupinám. Vícemluvčí radnice Lucie Mahdalová.
6: Adventure golf je moderní obdobou oblíbené hry a díky různorodým drahám si tuto nenáročnou hru užijí jak děti a rodiny s dětmi, tak dospělí či seniori. Speciální fyzická kondice není potřeba. Vstup na adventure golf je navíc už zahrnutý v ceně vstupenky na koupaliště.
0: Sport.
2: Fotbalisté prvního SK Prostějov zahájili přípravu pod novým trenérem Bohuslavem Pilným. V úterý odehráli první přípravný duel na půdě zbrojovky Brno, prohráli 1-4. Byli u toho i noví hráči Šimon Jalovičor, Mikeš Cahel a Matěj Kolařík na hostování ze Sigmy Olomouc. Útočník Patrik Voleský z Táborska, střední záložník Marek Halada z Pardubic a levý obránce Jan Kadlec ze Zlatých Moravců. Dále ke kádru pokračuje sportovní manažer Jiří Balcárek.
7: Máme tady tři nový kluky, s kterýma jsme podepsali smlouvy, ale především i s našima klukama, který máme. Jsem rád, že se nám podařilo prodloužit smlouvy vlastně s Koudym, se Šindym a s Matouškem. Ten přestupový trh se teďka hýbe, takže budeme samozřejmě ostražitý a budeme chtít posílit.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 31 až 35 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci, nehoda se stala v Pražské ulici za křižovatkou s Ehrenburgovou. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Také dnes s Tomášem Kedziorem přeji dobré odpoledne. Hlavní část dnešního vysílání, to je rubrika O čem se mluví, vysíláme ji vždy ve čtvrtek, přesně v půl šesté. Dnešním tématem bude sportování dětí a seniorů. U mikrofonu bude tentokrát kolega Tomáš Pancíř. Fotbalisté Prostějova se udrželi ve druhé lize, mají nového trenéra, zkušeného Bohuslava Pilného. Popovídáme si s ním o chystané sezóně a bude také předpověď počasí. Já přeji, ať se dobře poslouchá.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Řidiči dnes neprojedou hlavním průtahem hranic. Silnice číslo 47 je zavřená mezi místní částí Drahotuše, nákupním centrem u Nové ulice a cementářským sídlištěm. Dělníci odklízají stavební suť po bourání mostu na třídě 1. máje. Silničáři místo něj postaví nový. Pokračuje mostmistr Tomáš Vajda.
3: Ta suť se odváží na skládku. No a samozřejmě, jakmile to bude všechno vyčištěno, tak se začne s tou stavbou vlastního mostu. To znamená, že se provede se založení toho mostu, těch nových opěr.
2: Extrémně vysoké teploty, které předpovídají meteorologové pro nadcházející dny, můžou ovlivnit na víkend plánované silniční závody společného mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku. Organizátoři zvažují zkrácení jednotlivých tras. Voda v Plumlovské přehradě má dobrou kvalitu. Podle posledních měření odpovídá jedničce z 5-bodové škály a bez obav se v ní můžete koupat, řekli zástupci Olomoucké krajské hygienické stanice. Bez problému je také další sledovaná koupací plocha jezera Poděbrady. Radní zadali zakázku na opravu komunikace na Letné v Olomouci. Jedná se o úsek dlouhý 270 metrů mezi ulicemi Demlova a Václava III. Stavební úpravy zahrnují obnovu dlážděných chodníků a místní silnice. Součástí autobusové zastávky v oblasti Lesní čtvrť ve Vápené na Jesenicku bude záliv. Dělníci by ho měli postavit do konce letních prázdnin. Podle starosty Leoše Haniga z Hnutí TOP 09 tím zvýší bezpečnost dopravy. Centrální dětské hřiště ve Smetanových sadech v Jeseníku doplnili speciální zvukové prvky, propojují hru, pohyb, tvořivost a radost z objevování hudby. Projekt v blízkosti tenisových kurtů vznikl díky takzvanému participativnímu rozpočtu Tvoříme Jeseník, uvedla mluvčí jesenické radnice Markéta Káňová. Moderní melodie společně s valašským folklorem si dnes můžete poslechnout v nemocnici v Šumperku. Koncert začne v 19 hodin, vystoupí zpěvačka a skladatelka Věra Faldínová. Sbírkové skleníky výstaviště Flora Olomouc hostí až do neděle výstavu několika stovek kaktusů a sukulentů. K vidění jsou rostliny od členů klubu kaktusářů Olomouc i cenné exempláře ze sbírek výstaviště.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na telefonu je meteoroložka Eva Richtariková. Přeji hezké horké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: A myslím, že je horké nejenom odpoledne, ale vlastně celý dnešní den. Jak to od rána vypadalo s teplotami a s počasím v Olomouckém kraji?
2: No, příjemně bylo opravdu jenom ráno, tam teploty byly i kolem 10 stupňů Celsia v některých místech, ale pak už se začalo oteplovat, den byl celý den slunečný a maxima se zastavily mezi 30 až 34 stupni Celsia. Také na horách bylo teplo a na Šeráku naměřili kolem 22 stupňů Celsia, takže i na horách je velmi teplo a vytrval pouze slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaký bude večer a noc na zítřek?
2: Stále očekáváme jasné počasí a taková bude i noc. Teploty budou v průběhu noci ještě klesat, nejčastěji na hodnoty mezi 17 až 13 stupni Celsia. Ojediněle v údolích mohou být i na hodnotách kolem 11 stupňů. No a vítr povane stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, nebo bude úplně klidno. A během zítřejšího dne slunečné počasí, maximálně přechodně místy polojasná obloha a teploty budou ještě o stupínek vyšší než dnes, mezi 31 až 35 stupni Celsia, na horách nejčastěji mezi 24 až 28 stupni Celsia. Vítr stále povane pouze slabý, proměnlivý nebo severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Už se to sice říkalo vícekrát, ale stále platí, že o víkendu bude ještě o trošku tepleji.
2: Ano, stále to platí a postupně vydáváme výstrahy pro Olomoucký kraj. V některých regionech platí i nejvyšší stupeň nebezpečí a v neděli se teploty budou pohybovat pravděpodobně mezi 35 až 39 stupni Celsia a tímto teplo vyvrcholí v pondělí, pak by nás měla přecházet studená fronta.
1: Tak meteoroložka Eva Richtariková ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Budeme mít tedy teplo, sledujte samozřejmě naše vysílání jak den v kraji, tak předpověď počasí v každých zprávách. No a ve dni v kraji se vydáme za chviličku do Prostějova za tamními fotbalisty.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Prostějova se v loňské sezóně zachránili ve druhé lize až v posledním možném kole. Zisk 30 bodů a 14. místo bylo nejhorším výsledkem od postupu v roce 2018. A tak na Hané se opět hledal nový hlavní trenér. Tím se stal Bohuslav Pilný, který je za posledních 8 let už 10. hlavním koučem Prostějova. Strach z další rychlé obměny na lavičce ale nemá.
1: Baví to určitě ne. Mě to spíš jako docela lákalo, protože já jsem na Moravě ještě netrénoval. Mám docela ty Čechy projítý a na Moravě jsem nebyl a samozřejmě tady vznikla nějaká spolupráce se Sigmou, což to bylo jakoby zajímavější a samozřejmě to je to v nějakým prvopočátku, ale pokud by se to podařilo nějakým způsobem zrealizovat, tak by to mohlo být zajímavý.
2: Přibližuje 53-letý kouč Bohuslav Pilný důvody toho, proč poprvé v trenérské kariéře vyslyšel volání z Moravy. V lize působil na lavičce Hradce Králové, o patro níže trénoval v Příbrami, na Žižkově, v pražské Dukle a naposledy loni ve Vlašimi. Přechody mezi kluby tak dobře zná.
1: Já vím, jak to je, když přijde nový trenér, všichni jsou hrozně ochotní, všechno funguje, takže tohle bych ještě nechtěl hodnotit, ale některý lidi znám delší dobu, co tady jsou a co s nimi budu spolupracovat, takže si myslím, že v tomhle problém nebude a doufám, že všichni uděláme všechno pro to, aby jsme byli úspěšnější než ty poslední sezóny.
2: To zas nebude tak těžký úkol, když se naposledy Prostějov umístil na posledním nesestupovém místě a zažil nejhorší sezónu od postupu do druhé ligy v roce 2018. Kádr přitom zase tolika změn nedoznal. Zatím.
1: Je tady 16 hráčů, kteří trénovali plus dva golmani, ještě tady Koudy leží a Leho, co jsou rekonvalescenci a z nových hráčů tady Patrik Oleský, který tady bude působit, Honza Kadlec a Marek Halda. To jsou hráči, který jsme rychle vytipovali, ještě nějaký máme samozřejmě rozjednaný plus ty hráči ze Sigmy. My samozřejmě ještě skládáme realizační tým, jo, protože ten ještě taky není úplně jako dodělaný, takže práce tady je hodně a ono to vypadá, že času je dost, ale on bude utíkat ten čas.
2: Vysvětluje Bohuslav Pilný, že ani tým, ani složení lavičky zatím není kompletní. Ze Sigmy už se k týmu připojili Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor a Matěj Kolařík. A zůstal i útočník Denis Kramář, který už v Prostějově hrál na jaře. Navíc klub podepsal nové smlouvy s oporami Janem Koudelkou, Martinem Šindelářem a Jakubem Matouškem. Tým má za sebou už první přípravný zápas za zavřenými dveřmi ze Zbrojovkou Brno. Dále ho čeká Opava, B tým Sigmy Olomouc, Frýdek Místek, Třinec a Vídeň. Což jsou podle nového kouče dostatečně silní soupeři na to, aby na výkonech týmu proti nim viděl to, co potřebuje.
1: To určitě, jo. Samozřejmě budeme v nějakém stavu poznávání, protože určitě tady dojde k nějaký selekci. Vlastně tyhle zápasy ty hráče víceméně slíkají do naha, jo. Takže tam uvidíme prostě, jak jsou na nějaký situace schopní reagovat a je to určitě lepší, než hrát se soupeřema z nižších soutěží.
2: Pochvaluje si nový trenér Prostějova Bohuslav Pilný, jehož svěřenci na úvod přípravy prohráli se Zbrojovkou 1-4. V sobotu odehrají Hanáci další duel na venkovním hřišti proti Opavě. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc, to je také ve čtvrtek rubrika O čem se mluví, startuje přesně v 17:30. Dnes ji bude provázet kolega Tomáš Pancíř a naším tématem bude sportování dětí a seniorů.
4: Byl to starý cowboy, měl šlehanou tvář a na dně kufru vylepenej playboy kalendář.

0: O čem se mluví?
1: Proč mají české děti horší kondici, než měli jejich vrstevníci v minulých desetiletích? Mohou změnit situaci vyšší státní dotace na stavbu hřišť nebo víc peněz na odměny trenérům? Mělo by být víc hodin tělesné výchovy? A uvažují politici o tom, že by více podpořili také sportování starších lidí a seniorů? O tom všem budeme debatovat ve speciálním vydání pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: V našem studiu vítám dva poslance, kteří se sportu a podpoře sportu dlouhodobě věnují. Jsou členy sněmovního podvýboru pro sport, konkrétně prvního místopředsedu poslanec sněmovny hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
2: Pěkný den, díky za pozvání.
1: A místopředsedu Občanské demokratické strany, stínového ministra pro sport této strany Karla Haase. Dobrý den.
3: Krásný den a díky moc za pozvání.
1: Debatu o sportu dnes těžko můžeme začít něčím jiným než mistrovstvím světa ve fotbale a posledním vystoupením českých reprezentantů v zápase proti Mexiku. Prohráli 0-3. Jste zklamaní, pane místopředsedo?
2: No, já bych tady mohl takhle brumlat těch 25 minut, kolik na to máme.
1: To na fotbal a reprezentaci 25 minut nemáme.
2: Ne, je to takhle, já jsem to čekal, takhle zklamán. Jsem zklamán z toho, že se naplnilo to, co jsem jako čekal, jo, že mě příjemně nepřekvapil. Takhle jsem to i komentoval v noci, když jsem se díval, pak jsem po druhém golu usnul, se přiznám. Bohužel jsme prostě viděli v přímém přenose, kdy tam je 48 týmů z celého světa, že ten náš fotbal je prostě nekoukatelný, nemá to dynamiku, individuální schopnosti, střelba, že jsme úplně někde jinde za tím, ale za celým světem, když se podíváte, jak hrajou i týmy, dobře, nesrovnáváme se s útočnou jako giganty ve Francii, jako ve Francii, která má 4-5 útočníků a ještě jim tam sedí jakoby na lavičce, jo, náhradníci, jako. Ale tak se podívejte Bosna Hercegovina, podívejte se na Africe, týmy, teď prostě tam jako všichni jezdili nahoru dolů. A jako z tohle to srovnání je úplně jako bíjící, je to šílený za mě.
1: Karel Haas má jaké dojmy z vystoupení českých reprezentantů?
3: No, já bych skoro podepsal to, co řekl Patrik, tady se asi moc slyšet nebudeme. To není jenom o tom posledním zápase, že jo, tam jsme jako nejvíc spokojení z toho výsledku, z toho klepce, co jsme dostali, ale ono celé to vystoupení na to mistrovství světa prostě bylo nepovedený, tak to ve sportu někdy je, takže podle mého názoru se vůbec nepotkali s formou a teď fyzicky, tam bych řekl, že byl nějaký trouble s aklimatizací, ale i celkově, i bez té aklimatizace podle mě bylo vidět fakt, že jsme zaostávali, to je to, jak říká Patrik, jezdit nahoru dolů, prostě nestíhali jsme fyzicky, technicky jsme, to je snad ještě horší, než řeknu fyzická stránka českého fotbalu, tak teda technika, to je možná největší propadák. Pak podle mého názoru některé individuality, ty byly teda i jako osobně, personálně, mimo formu, úplně totálně. Takže celkově na to, jak jsme na to dlouho čekali, to jsme si tady říkali před vysíláním, že jsme se tak jako těšili těch 20 let.
1: A ty tři zápasy potom utekly hodně rychle.
3: Utekly hodně rychle, ale prostě celkový zklamání. A ono, já vlastně nevím, jestli bych vypích jako pozitivních třeba 10 minut, jo, pánové, ze tří zápasů.
2: Jo,
3: já nejsem schopen.
2: Druhý zápas,
1: já možná, myslím, že prvních 10 minut druhého zápasu,
3: jo,
1: možná.
3: Jo, ale souhlas, přesně tak, proto jsem nedal 10 minut.
1: Pojďme od vrcholového sportu k dětskému sportu. 3 roky starý výzkum odborníků z Technické univerzity v Liberci konstatoval, že současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně, jako byli jejich vrstevníci před 100 lety, s tím, že se to týká vytrvalosti, rychlosti i síly. Ten výzkum zaznamenává setrvalý pokles od 70. let minulého století, ještě výraznější od 90. let minulého století. Když k tomu přidáme předloňskou analýzu České školní inspekce a Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, tak ti došli k tomu, že se fyzické a pohybové schopnosti dětí zhoršují, že třeba dnešní dětští hokejisté mají horší zdatnost, než v 90. letech měli běžní školáci. Máte nějaký plán, co s tím, pane Haase?
3: Není to všechno o penězích, přesto je nevynechám. Nepochybně státní podpora sportu nebo veřejná podpora sportu, jo, to sečteme celkou veřejnou podporu sportu, stát, kraje, obce, tak nepochybně hraje roli. Jo, jsou země kolem nás, srovnatelně velké, Maďaři, kteří napumpovali do sportu ohromné množství peněz a v řadě sportů, teď ne primárně v tom dětském, najednou nám utíkají. Čili nelžeme se do kapsy, nepochybně je to o penězích, pokud se vynaloží efektivně. Ale není to jenom o nich. Zaostává u nás, a to už se propisuje do toho dětského sportu, teď řeknu organizovaného dětského sportu, zaostáváme ve výuce trenérských oborů, v moderní výuce trenérských oborů a tak dále. To znamená, to musíme zlepšit. Co se týká škol, taková ta populární debata, jestli pomůže další hodina tělocviku navíc, no pokud se nám budou děti omlouvat tím tempem jako teď, tak nám další hodina sportu tělocviku. Další hodina tělocviku ve smyslu povinného nepomůže, takže já jsem spíš zastáncem toho, co dělá třeba Asociace školských sportovních klubů. To znamená, aby jsme na ten konec vyučování přirozeně napojili. A to jsou zase skandinávské země, Švýcaři a tak dále. Jedno si se jmenuje kroužky a tak dále. To znamená aktivity, které budou bez toho, aniž by to dítě muselo přejíždět z toho bezpečného školního prostředí, tak zajistit sportovní aktivity tam. Platformy na to v České republice máme málo i využíváme. To znamená, těch nástrojů je víc, ale nechci si uzurpovat v tom krátkém čase teď větší prostor.
4: Dodá něco Patrik Nacher?
2: Já v zásadě, my se tady asi dneska lišit nebudeme. Já bych zaprvé řekl, že to souvisí s tím sportem profesionálním vrcholovým, protože samozřejmě úspěch v tom vrcholovém sportu magnetizuje ty děti do toho se k tomu přihlašovat. To znamená úspěch třeba, to uvidíte třeba v jiných zemích, třeba v těch menších zemích, které uspějí na mistrovství světa, co to vyvolá uvnitř, kolik dětí se začne najednou zajímat o ten fotbal. A vidíme to třeba u zimního sportu, kde máme úspěšné rychlobruslaře, kolik se mladých lidí najednou odhodlá pro tenhle ten minoritní sport, jo, to máte. Takže ono to spolu právě souvisí. Pokud jde o to, kde je problém, samozřejmě, jsou to peníze a je to o tom i vlastně, jak uchopovat tělesnou výchovu. Já bych třeba začal tím, že bych to přejmenoval, ten nějaký relikt ještě z roku před 89. Za mě jsou to pohybové aktivity. Pohybové aktivity, ne tělesná výchova. Já nechci někoho vychovávat jakoby k tomu, aby uměl kotoul a pak máme tady 30% omluvenek z tělocviku ve středním školství, protože se někdo, nechce, aby se někdo někomu smál, že není schopen běžet nebo udělat kotoul a podobně. Umíte si představit, že bylo 30% dětí, studentů omluveno třeba z matematiky, z angličtiny a tak dále, to si neumíme představit. A z tělocviku je to úplně běžné. Když tam přidáme třetí hodinu k těm dvěma, tak co se stane? My musíme zachytit těch 30%. No tak se omluví 40%, jo, v té chvíli. Ne, my musíme pojmout ty pohybové aktivity úplně jinak. Tady se třeba nabízí ty projekty a zase je to o těch penězích, třeba trenéři ve školách, trenéři do škol. To jsou různé projekty, zkoušeli jsme je tady a zkoušíme je v Praze. Praha 8 je v tom nejdál, já jsem se tam byl na takovouhle hodinu podívat a je to právě spojení té tělocvikářky v uvozovkách, to se mimochodem také podceňuje, jo, že se říká, že tělocvikář může dělat kde kdo, jo, a těch trenérů, ale to nemá být jako nábor talentovaných jako studentů a žáků do těch klubů, jo, to má být opravdu propojení a jakoby, aby si vyzkoušeli ty různé sporty, kde to je právě o tom testování, kde to právě není o tom, jak si o těch dovednostech ve smyslu, že půlka třídy něco umí, půlka ne a ta půlka se jim začne jako smát a v té chvíli oni ztratí motivaci se takovýchto věcí účastnit. To znamená úplně to jinak pojmout a já, když jsem byl na té hodině, tak tam jsem viděl, tam se to účastní všichni ty žáci, protože je to baví, protože někdo si házel, někdo zkoušel házenou, někdo zkoušel fotbálek, prostě je to jiný druh těch pohybových aktivit. A pak to navazuje na to, o čem mluvil Karel, to znamená, jak pak třeba řešit přestávky, ve Skandinávii tomu říkají aktivní škola, to znamená, že máte aktivní přestávky a ne, že to jako najednou tam si všichni vytáhnou mobily a začnou po přestávkách sedět a něco si hrát a potom, jak je řešeno to po škole. To znamená, tohle to všechno pak dohromady dává nějaký celek, jenom tady chci jakoby dodat, že to má obrovské zpoždění. Kdybychom se teďka nakrásno dohodli, že tam dáme spoustu peněz a kapacity a já nevím co všechno a trenéři, tak to bude mít obrovské zpoždění, které vy poznáte například na tom, že se konečně zastaví ten počet dětí, které trpí obezitou, který se za posledních 25 let zpětinásobil. Takže ono to má i spoustu jako dalších konotací. Poslední věta, vy jste mluvil o tom, o té fyzické vybavenosti. Já jsem někde četl, nevím, jestli to Karel taky viděl, analýzu právě středoškoláků, která je úplně neuvěřitelná, která říká, že fyzicky jsou na tom středoškoláci dneska stejně jako středoškolačky v 90. letech, jako studentky. To znamená, ten propad je tam úplně neuvěřitelný, jo? Takže jako buď s tím budeme něco dělat, nebo budeme mít velký problém.
1: Karel Haas doplní.
3: Rychlá reakce, pravdivá tvrdá data máme na 5letých intervalech od České školní inspekce. Ta baterie testů pro základní školy, střední školy se nezměnila, což je dobře, to znamená, máme tu srovnatelnost a jenom technicky doplňuji. Dat o tom, jak tristní je tělesná zdatnost českých dětí, tak těch dat máme spoustu. Pokulháváme v realizaci.
1: Já jsem některá z nich i ze školní inspekce konec konců v úvodu citoval. Vy jste oba se vyslovili proti tomu, aby se jen tak přidala třetí hodina tělesné výchovy. Debatovalo se i před volbami také o tom, jestli by nepomohlo, kdyby se zrušilo známkování v hodinách tělesné výchovy. Byli byste proto?
2: Já si myslím, že ano, protože tady opravdu cíl není, jak mi teďka řekl jedna známá, že syn přinesl trojku z tělocviku. Jo, tak co tam chcete známkovat? Jo? Někdy je to opravdu o nějaké fyzické vybavenosti toho člověka. A jestli ty děti chceme demotivovat, no, tak je známkujme i v této věci. Ne.
1: Budete tedy navrhovat?
2: Já bych to neznámkoval, proto já bych to pojal ne jako tělesná výchova, já nechci nikoho vychovávat.
1: Ale jako pohybové aktivity, jak jste
2: říkali. Ale pohybová aktivita, že chci, aby měli jakoby pozitivní vztah k pohybu v době rozšíření moderních technologií, kdy i já doma se rozčiluju dnes a denně u svých dětí, aby nebyly na mobilu, a to jsou fakt obě dvě děti jako sportovně, že sportují denně. Jo, a přesto se rozčiluju, takže si skoro neumím představit, co zažívají rodiče u dětí, které denně nesportují.
1: Karel Haas by byl pro zrušení známkování tělesné výchovy, ať už se ten předmět bude jmenovat jakkoliv?
3: Já do toho vějíře těch opatření, které by mohla, nebo která by mohla děti motivovat k tomu, že ten sport, pohyb budou mít raději, budou mít radši, poklesne se počet omluvených dětí, tak do toho vějíře to podle mého názoru patří. Asi dokážu rozlišit základní a střední školství. Jo. Teď si řekněme na rovinu, na té střední škole asi v úvozovkách toho 14, 16, 17 letého člověka ta známka asi tolik v úvozovkách nehodí dolů psychicky, jako to dítě na prvním stupni nebo na druhém stupni. To znamená, ještě jenom k tomu dodávám prvek, že tento případný nástroj do nějakou vějíře možností, nebo čekáme od toho zázrak, ale je to podle mě střípek z těch možností, tak větší akcent má v základním školství a ještě blíž, řeknu začátku tomu základním školství, to znamená první stupeň, ale do toho střípku to podle mého názoru patří.
1: V mnohých debatách na toto téma, jak podpořit tedy sportování dětí, zaznívá, že je potřeba víc sportovišť, že by se měla podpořit stavba nových sportovišť, nových hřišť. Z vašeho pohledu je tohle tak důležité?
3: Co se týká infrastruktury, my podle mého názoru jako Česká republika nemáme problém v nedostatku infrastruktury. Nemáme dokonce podle mého názoru problém ani v té otevřenosti infrastruktury. Proč to říkám? Systémy otevřených hřišť běží napříč municipalitami, teď myslím otevřených školních hřišť a tak dále, otevřených hřišť od základních škol, otevřených hřišť, která ani nejsou u školských zařízení a zřizují je obce, tak myslím si, že té infrastruktury máme dostatek. To není ten hlavní problém. Jsou dva hlavní problémy, co se týká infrastruktury. Za prvé prostě historický dluh. To znamená, tak jako je naše země podfinancovaná v jiné infrastruktuře, jak jsme prostě z pohledu kvality. A je to taky nějaký motivační prvek, jestli, a teď to nezlehčuju, ne, že bychom škvárový zřištěli hodně, jestli sportujete na škváře nebo na hezký umělce nový, tak je to nepochybně motivační prvek. To znamená dlouhodobá podfinancovatelnost. A druhá věc, kterou zmiňuji, je podle mého názoru docela nerovnoměrné jako rozvrstvení, rozmístění. To znamená, že opravdu máme napříč Českou republikou ne nějaký jednotný

0: na zápasy, máte někde umělky, kde běžíte, spadnete, máte odřený koleno, někde to fakt jako tu umělku ani nepoznáte, ale dobře, to už se o tom nebavíme, to je detail. Takže ta obnova té infrastruktury je podle mě základ, tam je to v desítkách miliard dluhů za posledních 30 let, to je úplně očividné. Ono to má potom ten prvek velký, viditelný, to bych řekl, že takový ten signál, symbol, nebo jak se říká u toho sportu, a to jsou třeba velký stadiony. Jo? Ať už začnete stadionem třeba fotbalovým, byť nám teďka fotbal nedělá radost, ale když se podíváte tak na okolní země, které mají stejný počet obyvatel nebo dokonce míň, tak mají větší stadiony. Je to fakt jako absurdní. V Budapešti krásný stadion, Puškáš v Budapešti.
1: Hostil
0: finále Ligy mistrů 60-65 tisíc. U nás největší stadion je v Edenu 19 300. Jo. To prostě v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel dneska. Jo. To, když se podíváte, že cestu s fotbalem po Evropě, mnohem menší města jsou schopni uživit, když to takhle řeknu, i stadiony fotbalové, kde mají 3 stadiony nad 50 tisíc. Je to nějaký, já neříkám, že to tím zachránit, ale je to nějaký jakoby symbol toho, jo, že tam hraje to národní družstvo, nebo že tam hraje nějaký
1: to znamená,
0: ten klub.
1: Vy si myslíte, že kdyby tady byly větší stadiony, třeba fotbalové, že by to mělo dopad na sportování mládeže, protože obvykle naopak se to dává do protikladu, že než aby se platili drahé stadiony, tak by bylo lepší udělat dětská hřiště. Tak vy to tak nevnímáte?
0: Ano, ne, je to kombinace, jo, je to kombinace. Kdo opravdu se tím zabývá? Já když jsem byl v Seville se podívat, tam prostě celá rodina jede na fotbal. Mají to udělané tak, že oni těsně před tím stadionem, kde jsou parkoviště, grillují. Oni to mají jako rodinné setkání. Takže oni tam grillují, oni se tím zabývají, oni ty děti tam kolem toho běhají s míčem. Pak je ten samotný zápas, který trvá 90 minut, ale je to pro ně celodenní věc. A samozřejmě pak očekáváte, že všichni ti, kteří kolem toho jsou, tak k tomu sportu budou propadat. Ono jsou to spojitelné věci. Já neříkám, aby tady vznikly 3 stadiony hned jako pro 50 tisíc. Já jenom říkám, že je to nějaký jakoby symbol něčeho, že ten stát myslí na tyhle ty věci. A samozřejmě vedle toho je třeba obnovovat tu infrastrukturu. Karel Haas má pravdu v tom rozdělení, že někde to může být skutečně to rozvrstvení. Třeba v tom prstenci kolem Prahy si myslím, že to je docela dobré, co tam mám aspoň tu příležitost srovnat hezky vybavené a tak dále. Ale
1: někde jinde,
0: jinak. To může být fakt problematické. To znamená.
1: Takže v zásadě i v tomto se shodujete.
0: V tom se shodujeme, tuto část. Musí do toho jít skutečně. Tak já vám to řeknu takhle. Desítky miliard, to znamená ušetřit stovky miliard na tom, na těch civilizačních nemocech a všechno, co souvisí s nepohybem a s tím, že nebudeme investovat do zdravého životního stylu. A to sebou nese, a teď neříkám vrcholový sport. Ten vrcholový sport je reklamou na ten normální sport, jo, ale bez, zase jedno bez druhého. Bez toho vrcholové, bez té reklamy nenalákáte ty lidi. Bez toho stadionu nemáte malinký stadion, když máte velký a tak dále. To všechno to jsou spojené nádoby.
1: Rozumím. Tomu připomenu, že dnešními hosty regionálních stanic Českého rozhlasu jsou místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a místopředseda ODS poslanec této strany Karel Haas.
2: O čem se mluví?
1: Zatím jsme mluvili o podpoře dětského sportu. Když tady Patrik Nacher před chvílí říkal o normálním sportu, tak normálně sportují i dospělí nevrcholově. Přidám opět čísla. Podle Českého statistického úřadu pravidelně sportuje u nás 35% lidí. Máte ambici zvyšovat tohle procento, pane poslanče Haasi?
3: Když jsme u těch zahraničních vzorů a dokonce nejen aktivně sportovat, já spíš říkám účastnit se toho sportu, tak to číslo mně přijde dokonce až příliš optimistické, které jste řekl. Já znám nejvíc, řeknu ty skandinávské modely, švýcarské modely, tak teď vezmu Skandinávii. Pánové, ve Skandinávii, a teď určitě všechny ty země nejsou stejné, ale v zásadě blížící se 90% je podíl lidí, kteří se dobrovolnicky účastní života té komunity. Nejen ve sportu, v ochraně přírody, v kulturních akcech, v komunitních akcích. U nás to dobrovolnictví, a proč ho spolu se sportem, sport a zejména mládeže stojí na dobrovolnicích, tak u nás ten dobrovolnický étos má v sobě zhruba 10% populace. To znamená, my jsme na úplně opačném spektru, než je třeba ta Skandinávie. To znamená, ta moje motivace je naučit víc lidí dobrovolně dávat něco té společnosti ve sportu, v kultuře, v životním prostředí a tedy a tedy. A to se nám pak propíše do dostatku bafuňářů, kteří organizují ty aktivity. To není sprostý slovo. Do dostatku dobrovolných trenérů. Co s tím? jistý návod.

0: jsme to debatovali jak s Patrikem, tak s panem ministrem. Jistý návod je, že dobrovolníkem můžu zůstat, ale stát mě za to může systémově podpořit. Tak ať jsem naprosto konkrétní, třeba to, pokud budete dlouhodobým dobrovolníkem, nebavím se o tom, že děláte dobrovolníka, a já to nezlehčuju, že pomůžete na pražském maratonu, ale budete-li dlouhodobým dobrovolníkem, trenérem, členem klubu a tak dále, tak může vám stát dát nějakou daňovou výhodu ve smyslu měsíční daňové slevy. To je úplně konkrétní motivace, jak ty lidi přivázet, aniž by to dostávali do přímé odměny, to znamená zůstávají dobrovolníky, ale stát si toho váží a vyjadřuje to třeba nějakou měsíční daňovou slevou.
1: Patrik Nacher přikyvoval, stejně bude přikyvovat i ministryně financí z vaší strany k tomuto nápadu?
2: Já si druhám říct, že ano, protože to je, co jsem já řekl. Koruna teďka investovaná se vám do rozpočtu vrátí 4 korunami. To je známo, pokud je o sport, pohyb. Kdybych to vzal v časovém hledisku, tak je to ještě víc. Jestli si správně pamatuju to číslo, tak ředitel VZP mi řekl, že na obezitu, jenom na obezitu jde ze zdravotního pojištění 50 miliard korun. Na 50 miliard korun. Tak jako buď s tím budeme něco dělat, nebo předtím budeme zavírat oči. A já s Karlem Haasem v tomhle tom souhlasím. Myslím si, že to bylo součástí té prezentace, kterou on měl v rámci toho zákona, to nevole zákona o sportu.
1: O podpoře sportu.
2: My to nechceme říkat, jako já bych řekl o sportu obecně, ne o podpoře sportu, má to být o sportu. Já bych řekl o sportu a zdraví, proto já se snažím i dávat třeba dohromady fotbalový tým, kam se mi Karel Haas neustále omlouvá, že má něco s kolenem. Už jsme se sešli 3x, tak aby my jsme šli příkladem. Ono totiž to všechno, co se my bavíme, a to myslím smrtelně vážně, i na ty lidi působí v momentě, kdy to budou hájit ty politici, kteří autenticky k tomu mají nějaký vztah a budou příkladem. Protože nejhorší pro ty lidi je, když my tady budeme jakoby mudrovat, teoretizovat a pak budeme v té sněmovně třeba kynout. To pak jako fakt to působí, zrovna v tomhle oblasti to působí hrozně jako podivně. A já jsem rád, že v tomhle tom ta sněmovna se rozpohybovala, poslanci napříč politickým spektrem fakt jako hubnou, fakt je to jako vidět. Já jsem za to rád. Dál se na tom budu podílet a motivovat kolegy, aby jsme rozpohybovali tu sněmovnu. Zkusím udělat ten první zápas se Slovenskem, jakoby parlamenty mezi sebou, ale máte pravdu, on je to tak, že když pak sportuje ten rodič, ten dospělý, tak je velká pravděpodobnost, že k tomu prostě naláká i to dítě. Když ten rodič nesportuje, tak to dítě nemá ten přirozený vzor. To by muselo být skutečně nějaký echt jako talentované, aby si to jako vydobil sám, říkám, navzdory pasivnímu rodiči. To znamená, že v tomhle tom je to nejenom o těch penězích, to je také s tím dobrovolnictvím, ale o tom, že to je nějaký, já bych řekl, standardní životní jakoby styl. Já vám řeknu, já teďka se snažím denně běhat a hrozně vás jakoby naběže, běžíte, posloucháte nějakou hudbu, někdo běží proti vám a pozdraví, úplně cizí člověk, jo? že jsou to věci a vůbec ho neznáte, on vás nezná, třeba politicky bychom se úplně shodli, kdyby poznal, kdo jsem já, to by mě třeba ještě nabančil, já nevím, jo, ale že se prostě pozdravíte, že to je něco, že se prostě vydáte z té komfortní zóny a půl hodiny času se sedavého zaměstnání věnujete nějakému pohybu a sobě sama.
1: Na závěr ještě ke sportování seniorů přidám další čísla z Českého statistického úřadu, podle nich pravidelně, to znamená aspoň 10 minut v kuse. Aspoň jednou týdně sportuje 17% lidí mezi 65 a 75 lety. Samozřejmě u lidí v tomto věku existují různá zdravotní omezení. Měl by a může něco udělat stát, mohou něco udělat politici pro to, aby to sportování i pro lidi nad 65 let bylo jednodušší?
0: Mohou, jsou v zásadě dvě cesty. Když jsme se tady bavili o té podpoře toho dobrovolnictví, tak právě ty modely opravdu z funkčních zemí, Skandinávie, Švýcarsko, jsou o tom, že ty dobrovolníci pomáhají právě i seniorům. U nich je jedno zásadní pravidlo nemluvit o sportu, u nich už mluvit o zdravém pohybu. Ten pohyb, jestli bude mít podobu Nordic walkingu, tak je to zdravý. Jestli využijí infrastrukturu opravdu cíleně vybudovanou pro ty seniory, tak je to skvělý. Takže první věc, nemluvit o sportu, mluvit o pohybu. Druhá, podpořit dobrovolníky, z nichž někteří se budou věnovat právě sportování seniorů. Ono to mimo jiné těm seniorům pomáhá i mentálně, že se s nimi potkává někdo mladší, někdo mimo jejich komunitu, navštíví je každý týden, získají pravidelnost a tak dále. Ta data to opravdu potvrzují jak o zdravotní, tak psychické zdatnosti, že jsou to věci, které pomáhají. A třetí věc, můžete přizpůsobovat, na to dneska už jsou opravdu, řeknu, sportovní náčiní, sportovní zařízení, která jsou cílená opravdu na pohyb seniorů. Známe to zase z řady rozumně uvažujících obcí a měst, tady se asi nebavíme o krajské úrovni, takové ty venkovní cvičící prvky, které nejsou workoutovým hřištěm pro 20-letého člověka, který chce mít ohromný bicepsy, ale jsou pro toho seniora rozkomíhají mu kyčle, rozkomíhají ho v pase a tak dále. Tak tohle to může dělat jak municipality a stát na to může zaměřit dotační tituly. Pravdou třeba NSA žádný dotační titul na pohyb seniorů nemá, tak to je jeden z konkrétních prvků, který by měl stát změnit.
1: Změní se to?
2: Jo, jestli jste od nás chtěl dneska, že bychom se tady pohádali, tak vás zklamu, protože i v této odpovědi musím na Karla Haase.
1: Já nikdy po vás nechci, abyste se pohádali.
2: Ne, že
1: já chci
2: se
1: slyšet nikdy odpovědi na otázky, tak, ale a chci slyšet vaše názory a chci dát prostor posluchačům, aby si oni udělali názory podle toho, co
2: tak
1: říkáte.
2: Tak posluchače zklamu, že zase souhlasím, protože tady fakt nejsme v rozepři, tak já to obohatím, abych neopakoval jinými slovy to, co říkal Karel, i nějaký jiný úhel pohledu. Líbí se mi to, že právě, a vidíte, že Karel navazuje na mě v tom, že i v tom slovním popisu toho, co to je, že to je hrozně podstatné. Tak jsme byli u tělesné výchovy, pohybová aktivita. Tady nenazývá to sportem, protože z toho může mít někdo jako osypky jakoby, a obavy, je to pohyb. Já také se bavím a je to součástí některých dokumentů pohybová gramotnost. Já jsem se celý život věnoval finanční gramotnosti, pohybová gramotnost, prostě jakoby věnovat se tomu pohybu. Já dám i konkrétní příklad těch projektů, které by mohly být podporovány, protože mě s tím oslovili seniori, a to je fotbal v chůzi. Například, že vy můžete už dneska přizpůsobit sport, který vy znáte, začali jsme dneska fotbalem, existuje fotbal v chůzi, já jsem si to s nimi vyzkoušel, vy i těm seniorům, kteří už jsou na to zvyklí, vůbec nestíháte, že nesmíte běžet, jenom jako musíte dělat kličku v chůzi, tak si to zkuste. Je v tom mistrovství světa, my v tom máme mimochodem velmi úspěšný seniory a seniorky. A to je přesně to, co si zaslouží tu podporu. A já vím, že oni mi prostě v tomhle tom se na mě obraceli a brečeli, že prostě klepou na jedny dveře, na druhý, na třetí a nedoklepou se. Jo. Takže jakoby, jestli na tomhle tom je schoda, tak pojďme tyhle ty aktivity a takových fotbalů v chůzi vymyslíte jakoby řadu. Ano, nemůže to být workoutový hřiště. Tam jako nikomu nechceme po někoho, aby dělal chyby v 70. Ale je to právě jiný druh těch venkovních cvičišť. To znamená, ano, ten prostor tady je, jde o tu ochotu se do toho pustit a je to vlastně druhá mince u pohybu a sportování dětí.
1: Říká ve speciální vydání pořadu, o čem se mluví, první místopředseda Poslanecké sněmovny, člen sněmovního výboru pro sport, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
2: Děkuji, díky moc za pozvání.
1: A naším hostem byl také místopředseda ODS, stínový ministr sportu této strany, také člen sněmovního výboru pro sport Karel Haas. Díky, nashledanou.
0: Díky moc a krásný den všem.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. O čem se mluví?

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Strany a hnutí v regionu představují lídry kandidátek pro podzimní komunální volby. Vápenná nechá upravit autobusovou zastávku. Nové hudební hřiště mají děti v Jeseníku. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Do komunálních voleb v Olomouci půjde společně hnutí SPD, strany Trikolora a Svobodní. Kandidátku povede náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD. Své lídry zveřejnili další strany a hnutí. ANO povede primátorka Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí společně bude její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou ODS je Jan Vašíř. Lídrem Starostů a nezávislých Marek Zelenka. Hnutí pro Olomouc Aleš Prstek. O hlasy voličů bude usilovat taky koalice TOP 09, Česká pirátská strana a Strana zelených. Lídryní kandidátky je politoložka Lucie Tungul z TOP 09. Lídrem KDU-ČSL bude Matouš Pelikán. Součástí autobusové zastávky v oblasti Lesní čtvrť ve Vápené na Jesenicku bude záliv. Dělníci by ho měli postavit do konce letních prázdnin. Podle starosty Leoše Haniga z hnutí TOP 09 tím pomůžou zvýšit bezpečnost dopravy.
2: Důvod je velmi jednoduchý, je to bezpečnost našich občanů, protože přes Vápenou vede komunikace 1.60, velmi frekventovaná, je zde hodně kamionů a cisteren a i osobní doprava narůstá. V této lokalitě Lesní čtvrť v podstatě není autobusový záliv, ale je to tam velmi nebezpečné.
1: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova je před příchodem další vlny veder v dobré kvalitě. Podle posledních měření odpovídá z pětibodové škály stupnice 1. Můžeme se v ní koupat bez obav, oznámili zástupci Olomoucké krajské hygienické stanice. Ve stejném stupni je stále označena také další sledovaná koupací plocha na Štěrkopískových jezerech Poděbrady. Nové hudební hřiště pro děti ve Smetanových sadech v Jeseníku. Přáli si ho obyvatele v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Stálo zhruba 350 tisíc korun. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
3: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky. Najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
1: Moderní melodie společně s valašským folklorem si dnes můžete poslechnout v nemocnici v Šumperku. Koncert začne v 19 hodin, vystoupí zpěvačka a skladatelka Věra Faldínová. Pokračuje za pořadatele Sonja Singrová.
4: Věra Faldínová je zpěvačka a skladatelka, která propojuje moderní hudbu s prvky tradičního folkloru svého rodného Valašska. Absolvovala konzervatoř v Praze a nyní studuje hudební tvorbu a zpěv ve Velké Británii na Umělecké univerzitě Liverpool. Institute for Performing Arts. Jejím zakladatelem a patronem je Sir Paul McCartney.
5: Sport.
1: Fotbalisté Prostějova zahájili přípravu pod novým hlavním trenérem Bohuslavem Pilným. V minulosti působil v ligovém Hradci Králové, také o patro níž v Příbrami, na Žižkově, v Dukle Praha a naposledy ve Vlašimi. K jeho angažování a k posílení jeho realizačního týmu pokračuje sportovní manažer Jiří Balcárek.
6: Bohužel takový zkušený trenér dává tomu i takový ten lidský přístup, jeho zkušenosti. Já si myslím, že to by bylo dobrý a že to skloubí s těma našima hráčema. Pracujeme na tom realizačním týmu, tak aby to mělo tu podobu profesionálního mužstva, to znamená, aby jsme tam měli kondičního trenéra, videoanalytika, fyzioterapeuta, aby trenér měl dispozici dva trenéry.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 31 až 35 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poruchané auto budete mít na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem na Mohelnici. Stojí před 263,5 kilometrem u exitu Křelov.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Máme 5 minut po 18. hodině, máme dnes 25. další horký tropický červnový podvečer. Doporučujeme vybrat nějakou pěknou ovývací chladicí melodii. Zaspomínejte, pojďte nám zahrát všem dokola a ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc jak? Takže vyberte a zavoláte. Pošlete písničku, rozmyslete, ale ne dlouho. 221 555 444. A tak tady 25.6. třeba uprostřed 60. let byla bouře, hodně Ivanů, ale všechny ročníky, všichni oslavenci kteréhokoliv věku, kteří ovšem dneska se slaví svátek Ivanové, nechť přijmou tu první gratulaci. No a některé kalendáře nabízejí Ivana, ale i Tadeáše, Zdíka, Zdislava, Šalo nebo Šalamouna, ale také jméno Prosper.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Aby nám nebylo příliš velké horko, takhle něžně, jemně to začínalo. A měli jsme jednoho klasika, také proto Jožka Černý. No a teď, abychom se nepřehřáli, tak si dáme ještě třeba dalšího klasika s trumpetami, s muzikanty, a navíc, když se jmenuje Zima. Vítáme nejenom proto pana Jeníka ze Štětovic. Pane Jendo, dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku posílám všem, co mě přáli včerejšímu svátku. Zdenice Šínové do Horchova, Zdenice do Prosila s Milicí Kočenkou, Zdenice do Holubí, děkuji za krásnou básničku, Lidu jste do Olomouce, Anice Zimové do Štětovic a Janice Kořinkové do Libiny. Všem moc děkuji. Pane Božku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuji.
1: A ještě taky od nás, tedy z dnešního týmu a studia Českého rozhlasu Olomouc, všechno nejlepší. Tak Honziky jsme měli, přivítali, rádi přivítáme další z vás, a to za účelem nejenom přání. No tedy Pepička Zimu, toho už si teď dáme, takže ten bude vyčerpán, ale v zápětí zahrajeme podle vašeho a doufám, že osvěžíme, i když půjde o zase trošku svižnější minisměsku. Pepíček zima, to je potřeba si opakovat a sugerovat aspoň trošku v 18.11 ještě za horkého podvečera 25. červnového. A teď také připomenout číslo 723 70 33 51 za účelem přijímání SMS pozdravení. Třeba pro babičku Jarunku, aby jí nebylo příliš velké vedro, ať to hlavně o víkendu nepřehání s jakoukoliv aktivitou. Prosím, opatruj se, píše se tu tučnými písmeny, velkými písmeny, kapitálkami a moc zdraví Věrka a malá Verča. Pozdraví ještě pošleme, když jsme měli pana Jendu ze Štětovic a nedávno Honzů, tak a dodatečně panu Honzovi Poláškovi ze Zborova k jeho svátku. Všechno nej, hodně štěstí, hodně zdraví, spokojenosti přeje v SMS pozdravech a gratulacích Majka a Olinka s rodinou a taky Bořek a Český rozhlas Olomouc.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: pojďme dál, pojďme pokračovat. Teď je 18.16, 25. červnový podvečer. Tady je Český rozhlas Olomouc a zdravíme třeba i vás, kdo jste se teď naladili, od někud přišli, tak dodržovat pitný režim, čiré, krásné, nějaké osvěžující tekutinky a nepřeháně to s aktivitou vydechnout, načerpat energii přes večer, přes noc na další, ještě trošku teplejší dny. Tak uděláme radost teď vám, kdo rádi babouky a nevěňátko, dragouňátko, něžně zahrajeme, ale rázně, jak to babouci umí, a Anička posílá komu pak. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště toho dnešního, a milovníky dechovky. Je krásné, když si někdo na své známé vzpomene. Takže písničku posílám k svátku panu Ivanovi od Opavy a jeho paní. Přeji vám oběma zdraví, štěstí, pohodu a lásku a optimismus, ať máte kolem sebe samé hodné lidičky. Dále zdravím přátelé z Malé Morávky, Jarušku, Josefa, dříve jsme tam projížděli do Karlové studánky, ale to všechno odnesl čas a vzpomínky zůstaly v nás. Písničku a krásný den posílám Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince Urbáškové do Sudkova, Marušce Procházkové do Košova, Marušce Wagnerové do Bludova, paní Marci do Žulové, Mikiskovým do Mariánského údolí, do Bohuslavic, Milušce do Rudy a Blížníkovým do Rapotína. A všem bludovákům přeji krásné dny. Anička, mějte se.
0: Děkujeme, děkujeme. A dál už zdravíme ještě jednoho Jeníka Honzika. Máme moc pozdravovat bráchu Jana V. se tady píše. A toho zdravíme do Prostějova od bráchy a taky od babičky, ano, ano, ta prýmává. Teď ještě písničku pošleme i všem, kteří si dneska v uvozovkách, jak se tady píše, užili za volantem, za sklem své dodávky, tak moc pozdravujte Lukyho, jeho kamarády, kolegy ve zbrani, moc je zdraví teta, babi a především děvčata Mariánka a maminka Leňola. A ještě písničkou potěšte, osvěžte i babičku a tetu do Litovle. Ano, a to přáníčko je tady takové rozčleněné, ale posílá ho, ano, no už jsme toho, Vašík a celá rodinka. Těšíme se na blízké setkání s celou rodinkou na krásných oslavách. Tak snad už bude příjemnější počasí. No jestli to máte po tomto víkendu, pak nám možná bude při 25 stupních zima, ale já myslím, že to uvítáme a už očekáváme.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Levňátko, dragouňátko, pomaloučku, polehoučku, tak opatrně, opatrně i v tomto počasí. No a teď osvěžení, moc krásná melodie o potoku, co jde lučinou a písnička pro paní Marušku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, přeji také, pane redaktore. Já bych prosila o požděně k svátku popřát paní Zdeničce Horňákové z Louk u Zlína. A písničku posílám jí pro uzdravení brzké mojí dceři. A také pro moji lepší náladu, mám tady v bytě strašné vedro, nevydrží.
0: Je, tak moc
1: krát vám děkuji.
0: Moc rádi.
1: No, a někdy příště naslyšenou.
0: Už slyšíme vás moc rádi, až si vzpomenete na další osvěžující, aspoň trošičku tóny, tak se ozvěte určitě, moc rádi zahrajeme a uděláme, co bude v našich silách, aspoň takto rozhlasově. Tak osvěžující navíc ještě kapela Vltavanka, kdo má daleko Moravu, Bečvu, tak osvěžíme, ošplouchneme ty nožky aspoň. Vltavanka jde potok lučinou a navíc i tou Vltavou, tak písničku pro Marušku, pro všechny, na které myslí, a pak ještě také pro Ivánka, nejlepšího kamarádička na světě, kterého zdraví kamarádi z Mokré čtvrti, zdraví Jarek a těší se taky na brzké setkání. Zvládejte ta vedra, přejeme též, podepisujeme. No a ještě rádi posíláme písničku mamince Lidušce Laničkové, tetičce Drahušce Odstrčilové, moc hezký podvečer, pohodu, zvladatelný podvečer přeje Leonka s rodinou, taky Karel, a moc nás zdraví. Pozdraví ještě vyřizujeme též z dalšího přání SMS-kového do práce za volant Mirovi. Drž se, zdraví tě, rodinka.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byli Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Míříme dál mezi vás a teď jsme moc rádi, že můžeme přivítat paní Jindřišku. Pěkně vítáme, dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc. Bořešku, vám za výběr písničky děkuju a za všechno, co jste mě pomáhal vyhledat. Já bych chtěla dneska popřát Zdeničkám opožděně, protože jsem to propásla. A je to Zdenička do Prostějova s kočičkou, Zdenička do Uničova, Zdenička do Hrochova, Zdenička do Chropině Kovaříkova a Zdenička Básnířka. Posílám vám holky, pěknou písničku, Japonečku a ještě Laďovi Dotovačova za podporu, kterou mě dává. Děkuju vám moc krát a vám ta písnička taky patří. Děkuju moc krát. Naschledanou.
1: Děkujeme, opatrujte se. A dál přejeme všechno dobré také Milušce, Radečkovi, Ladíkovi k brzkému svátku, ale určitě taky babičce, která bude mít brzy narozeninky a snad to taky oslavíme, až bude přívětivější počasíčko. Moc děkujeme paní Zdislavě za přání k narozeninám. Díky posílám a posílám též písničku Lida z Radslavy. Zdraví paní Zdislavu. A my ještě posíláme též pozdravení SMS-ková ještě do další práce, a to Ilče, ať se jí potom cestuje skvěle po zavíračce v nákupním centru domů za jejími blízkými, kteří ji moc zdraví. Pozdraví věříte také všem, ať snášejí tyto horké dny, připraví se, obrní se, nevylezají, zdraví Zdenda, který dneska makal celý den venku. Zdenku, makal jste venku, opatrujte se též, namažte se, domažte se. Nikoliv alkoholem samozřejmě, ale buď to čirými tekutinami, pramenitou vodou pěkně a hlavně nějakým tím ochranným faktorem.

0: pokračujeme a přáli jsme a posílali jsme směrem do Štáblovic krásná přání. Tak teď osobně pan Ivan, všechno nejlepší, dobrý podvečer.
1: Jo, pěkný podvečer, pane Božku. Já dneska, co mám svátek, tak si chci nechat zahrát pěknou písničku pro osvěžení, ale ne sobě. Také děkuju paní Aničce Budově za přání pěkné písničky a za pozdrav. Ale mám tady ještě paní Hanku z Lipiny, pěkný pozdrav panu Štěpánovi s Maruškou, pěkný pozdrav a pěknou pohodu. A kdo má možnost si dát jedno pěkné orošené s penou, tak ať neváhá. Dneska se to velmi hodí. Vám děkuju a je to i pro vás. Pěkný den všem posluchačům. No, hlavně ať vydržíme.
0: Ano, a na zdravíčko a orosená odměna a uhasit žízeň jako třeba na koncertu Jásavém. Jásalka Band a Petrovičtí a hasiči určitě taky hasí, jak můžou tu žízeň. No a písnička, kromě pana Ivana, ten to zaslouží samozřejmě nejvíc dneska k svátku. Tak máme ještě moc pozdravovat také další pracanty, Luděčka, Mirečka, Zlatíčka naše, kteří nám moc pomáhají a naštěstí jsme jim potom nabídli taky výborné osvěžení. Zdraví vás vděční kamarádi, moc zdravíme přes Český rozhlas Olomouc a my vás též, ale pracanti nepřehánět. Písnička zamíří a určitě moc potěší také babičce Jarušce. Moc jí zdraví celá rodinka a zdravíme také ze zahraničí. Děkujeme za možnost pozdravit a poslat taky nějakou pěknou písničku od krajanů, od našich dechovek, lidovek, cymbálek. Tak 18.35 i do celého světa Jásavě a navíc s uhašením té žízně nejen k svátku. Cink, cink, štrnk.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žij.

0: Krásně, krásně s jásalkou, ale svěžně. Tak teď zase pěkně do stínku nebo do zahrádky, pod jasmínek a taky do Prostějova, pohodička, vrnící kočenka a mluvící paní Zdenička. Pěkně zdravíme, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Božečku, děkuji za milé přivítání a písničku posílám. Marušce do Kroměříže, Zdeničce do Hrochova s Jarmilkou, Jendovi do Štětovi s milujím svým pejskem, Lidunce do Olomouce, Janičce a Jiříčkovi do Roštění, Františkovi od Brna a Miláce do Přáslavy. Děkuji vám všem za přáničko k mojemu svátku a pěkné písničky. Moc mě to potěšilo. A všem vám přeji hlavně zdraví, zdraví, ať se vám vše daří a chrání vás andělci strážní. Božečku, vám taky děkuji a písnička je i pro vás a dlouho nezavolám, přijedou mě pravnuci z Prahy, tak nebudu ani rádio poslouchat, tak jsem to dneska přepiskla. To je všechno, děkuji a někdy opět naslyšenou.
0: Tak se opatrujte, přihlašte potom pěkně a pěkně zdravíme. Ještě pěkná pozdravení, vlídná slůvka, tu máme taky pro Lukáška, k nadcházejícím neuvěřitelným kulatinám, ti celá rodinka třese pravicí a éterem posílá taky nějakou pěknou melodii. Těšíme se na oslavy a snad už bude příjemnější den, než opravdu to vyvrcholí. V tu sobotu, v tu neděli na Moravě zřejmě ještě to pondělí bude zasaženou vlnou veder. Ještě prosím zahrajte písničku taky pro tetu Marunku, taky k narozeninkám. Těšíme se na oslavy, až to půjde. Je to fajn, naplánujte to prosím, až nám cukroví dobroty, masičko nesežehne, neugriluje z vrchu to slunko přímo na talíři, anebo neskazí se to. Tak hezké slunečné odpoledne za každého počasí a poděkování dceři Leonce za pozdravy a taky Kájovi, Zdeničce Šínové s Jarmilkou, Vládičkovi Stovačova, Jindřišce z Chropině, Věrušce Haluskové od Lidušky z Olomouce. A ještě krásná a vlídná slova též navazujeme, pokračujeme v nastaveném trendu a ta slova jsou taky od Jarky, která moc zdraví nejhodnějšího chlapa na světě a vlídně mu prý také máme zahrát. Zdravím tě, Tomášku, všechno nej ti přeju.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přímo z místa. Osmek nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A v 18.53 jednak pozdravení taky všem, kdo třeba ještě teďka zkoušeli volat, ale my jsme tady vyřizovali pozdravy a technické údaje s panem Františkem, taky jeho pěkně zdravíme, tak jsme se po mnoha vysvětlováních dozvěděli, že nakonec tedy prý ne, no příště. A písnička ta udělá určitě velkou radost v Chropiní, a to Jindřišce, ale i v Tovačově, Vláďovi a všem, kterým hraje Maruška z Přerova. Pozdravení vyřiďte prosím babičce Jarce. Taky máme babičku Jarku a je to nejhodnější babička a my to rádi vyřizujeme. Čteme takto zprávu, ta je od Tomíka, Taťánky a celé hodné rodinky té nejhodnější babičce. A i všem maminkám a paní mámám všeho věku.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Teplotní rekordy dnes padaly v Olomouckém kraji. Meteorologové dál varují před pokračující vlnou veder. V Hranicích zůstává po demolici mostu na třídě 1. maje uzavřený silniční průtah městem. O prázdninách začnou opravy ulice na Letné v Olomouci. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji dnes nejvyšší teplota překonala hranici 34 stupňů Celsia. Stalo se v Olomouci hodnotou 34,2 stupně. Padl rekord pro tento den z roku 2016. Maxima přepsali taky v Dubicku, v Šumperku, v Pasece na Olomoucku, v Luké a v Jeseníku. Podle meteoroložky Jany Hujslové bude vlna vedera v dalších dnech ještě zesilovat.
4: V pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
3: Řidiči ještě dnes neprojedou hlavním průtahem hranic. Silnice číslo 47 je zavřená mezi místní částí Drahotuše, nákupním centrem u Nové ulice a cementářským sídlištěm. Dělníci z cesty odklízejí stavební suť po bourání mostu na třídě 1. máje. Silničáři místo něj postaví nový, vysvětluje mostmistr Tomáš Vajda.
5: Ta suť se odváží na skládku. No a samozřejmě, jakmile to bude všechno vyčištěno, tak se začne s tou stavbou vlastního mostu. To znamená, že se provede se založení toho mostu, těch nových opěr, provedou se opěry a tak dále. Takže vlastně hned po demolici mostu se začne s tou vlastní stavbou toho nového mostu.
3: Radní zadali zakázku na opravu komunikace na Letné v Olomouci. Jedná se o úsek dlouhý 270 metrů mezi ulicemi Demlova a Václava III. Stavební úpravy zahrnují obnovu dlážděných chodníků a místní silnice. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
6: Se stavbou mají dělníci začít 13. července. Rekonstrukce má trvat 10 týdnů. S ukončením se počítá v polovině září. Opravy budou stát bez DPH 7,5 milionu korun.
3: Nové hudební hřiště pro děti je ve Smetanových sadech v Jeseníku. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Stálo zhruba 350 tisíc korun, doplňuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
7: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
3: Sport. Mistrem republiky v časovce je potřetí v řadě Matyáš Vacek. Na šampionátu silničních cyklistů v Uničově byl druhý Jakub Otruba, třetí Petr Kelemen. Mezi ženami vyhrála potřetí za sebou Julia Kopecký před Eliškou Kvasníčkovou a třetí Adélou Koclířovou.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 31 až 35 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Odstavené osobní auto s vlekem budete mít na D46 v Prostějově na estakádě před 25. kilometrem ve směru na Brno. Porouchané auto je na D35 na obchvatu Olomouce směrem na Mohelnici, stojí před 263,5. kilometrem u exitu Křelov. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Další etapa kariéry mistra, tedy 17. vydání roku desek hitů Karla Gotta. Karel Gott s láskou bláznivou, která pohladí, ale taky bigbeatový.

Teď nemám čas, možná jindy, zpíval Karel ve skladbě Triniho Lopéze, se kterým se potkal během účinkování v Las Vegas. Písnička otvírala druhou vinylovou stranu alba Poslouchejte, Karel Gott zpívá Lásku bláznivou a další hity z roku 1969. A dnes také 17. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Budeme si hrát zbylé skladby této desky a v závěru i jeden bonus. Teď už ale dejme prostor titulní skladbě, kterou po Lady Carnival stále nový autorský tým Karel Svoboda Jiří Štajdl definitivně potvrdil, že má potenciál hitmakerů. Láska bláznivá se zaslouženě stala evergreenem.

Žaluju ptákům, už podle názvu zřejmý další text Jiřího Štajdla, pro něhož byli ptáci více než častým tématem. Jinak originál s názvem When We Were Young si Karel Gott našel v repertoáru Solomona Kinga, jehož jméno tak v našem pořadu zaznívá v krátké době už podruhé. Hudbu napsal osvědčený Les Reed, který je autorem i následující skladby There's a Kind of Hush. Jiří Štajdl ji otextoval jako Požehnej Bože můj a pozornější posluchač si správně řekne, že tuhle skladbu jsem přece nedávno hrál. Na rozdíl od singlové verze je ale ta ze čtvrtého alba Karla Gotta zpomalená, odvázanější a téměř třikrát delší.

0: Požehnej Bože můj, hudební laskomina z druhé vinylové strany desky Poslouchejte, Karel Gott zpívá Lásku bláznivou a další hity. Orchestr Ladislava Štajdla se ve skladbě skvěle předvedl a v dobové recenzi v časopise Melodie o ní Lubomír Doruška napsal, že je svým aranžmá i zvukovým pojetím jednou z mála našich nahrávek, o nichž lze s klidným svědomím říci, že má světovou úroveň. Další skladbu si Karel našel v repertoáru hvězdného Sammyho Davise juniora, který z broadwayského muzikálového propadáku Golden Rainbow vytáhl písničku I've Gotta Be Me a udělal z ní hit. Zpíval jsem rád.
1: Měl jsem svůj žal, měl jsem svůj

Zbyla nám chvilka času a tak jsem do dnešního dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta zařadil i výhradně singlovou Zavřu teď krám s básněmi, půjčenou od Engelberta Humperdinka. Na čtvrté album, jehož druhou vinylovou stranu jsme si dnes hráli, se možná nedostala i proto, že už by byla čtvrtou od hitmakera Lese Reeda. Rozloučíme se ale závěrečnou skladbou alba. Poslouchejte, Karel Gott zpívá Lásku bláznivou a další hity z roku 1969. Turn on your love light byla klasika Bobbyho Blanda ze začátku 60. let, kterou rády později dělali mnohé rockové kapely a pořádně odvázala i Karla Gotta.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

2025 a připomíná historii místa spojeného s pronásledováním Romů a Sintů během druhé světové války i vznik současného památníku. Lačihrad Tešukar Šuniben.

0: To byla kapela Romance Pardubice. V roce 2025 vyšla publikace Lety u písku, památník holokaustu Rómů a Sintů v Čechách, jejíž autorkou je historička a muzejní pracovnice Anna Míšková. Kniha přibližuje historii romského tábora v Letech u písku, proměnu tohoto místa paměti i vznik nového památníku holokaustu Rómů a Sintů v Čechách. S Annou Míškovou natáčela Iveta Demeterová.
1: Co stálo za vznikem této publikace a proč jste se rozhodli vydat ji právě v době, kdy byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách?
2: Přišla ta doba, kdy památník byl hotový, expozice byla hotová, všechno bylo otevřeno a my jsme měli prostor trochu vydechnout a vlastně zároveň, když jsme si tak jakoby uklízeli v našich kanceláři všechny ty materiály, tak jsme zjistili, že je spousta myšlenek, které jsou zaznamenané třeba právě v těle těch jako zápisů z porad, různých fotografií. Bylo nám líto, aby tohleto zaniklo.
1: Publikace přináší pohledy odborníků, které nové poznatky nebo souvislosti mohou být pro čtenáře největším překvapením.
2: Ta publikace není odborná, bylo to opravdu cíleno na v zásadě návštěvníky našich památníků, kteří si potom třeba chtějí něco odnést nebo si něco dozvědět navíc. Ta unikátnost její je v tom, že ty věci dává dohromady na jedno místo ve čtivém formátu, myslím si, že i ve velmi jako hezkém formátu, že dává dohromady jak už právě historii toho místa, ale třeba právě myšlenky, které měli architekti, když plánovali a designovali celý ten prostor, jaké myšlenky vlastně byly zatím, jak ta expozice v památníku dneska vypadá, nebo aspoň nějaké základní informace, které jsou srozumitelné veřejnosti o tom archeologickém výzkumu.
1: Jakou časovou osu publikace mapuje?
2: Od předválečné doby až po současnost. Končí tím, že památník byl otevřen a teď vlastně píšeme jako novou éru, novou část historie toho místa, kdy už tam teda je běžící a fungující památník. Říkám trošku opatrně tu předválečnou dobu, protože opravdu nejde o odbornou historickou publikaci. Není tam citační aparát a podobné věci. Je to prostě něco, co jsme chtěli, aby bylo přístupné každému, nejenom odborníkům.
1: Takže tato kniha slouží jako doprovodný materiál?
2: Já myslím, že ano. Moje myšlenka byla, že já třeba, když chodím po různých památnících a pomnicích, tak často mám spoustu otázek potom, protože ne všechno během té návštěvy zvládnu pojmout. Ta kapacita není, ale zároveň bych si chtěla odnést něco, čím by si mohla potom třeba doma v klidu se šálkem čaje něco přečíst a doufám, že zrovna tato publikace by mohla tohleto splnit.
1: Kolika stránková je publikace?
2: Má přes 200 stránek. Formátu A4, ale ten jsme zvolili kvůli tomu, že máme spoustu krásných fotek, které jsme prostě chtěli, aby tam byly ve velkém formátu a cokoliv menšího nám prostě nedávalo smysl. Jsou tam právě fotky, ať už jako z doby toho koncentračního tábora, z průběhu celého vzniku vlastně toho památníku a samozřejmě jsou tam fotky vepřína. My jsme ho poměrně

0: hodně dokumentovali v době, kdy jsme převzali ten areál jako Muzeum romské kultury, takže jsou tam jako detailní dronové fotky celého toho areálu, což si myslím, že potom jako hezky hraje v kombinaci s tím, že tam návštěvníci potom můžou vidět fotky toho, jak ten areál vypadá dneska, toho vlastně dřív a dnes, a pak samozřejmě spoustu velkoformátových fotek toho, jak ten památník dneska vypadá, ale i jak vznikal, ať už to je to demolice nebo právě výstavba.
1: Kniha mapuje více než 80 let historie tohoto místa. Jak se vám podařilo zachytit cestu od existence tábora přes desetiletí zapomínání až po vznik dnešního památníku?
0: Naší snahou bylo právě tam zohlednit všechny ty fáze těch více jak 80 let, které vlastně uběhly od té doby, co tam byl otevřen ten koncentrační tábor ve 42. až po současnost, a to ideálně právě pohledem jako různých osob, které na tom participovalo. Takže ať už jde o pohledy třeba nás jako historiků z muzea, ale pak třeba tam máme proslov Václava Havla a o kus dál prezidenta Petra Pavla, který tam byl při slavnostním otevření, článek Jindřicha Šídla, novináře, který se tomu tématu věnoval od 94. Velmi to pro něj bylo vlastně jako srdcová záležitost. A samozřejmě i pozůstalých. Není to tolik o výpovědí například přeživších, protože na to máme vlastně jiné publikace, ale doufáme, že to pokrývá co největší prostor těch lidí, kteří se na tom vlastně nějak participovali.
1: V čem může publikace prohloubit porozumění tomu, co toto místo představuje?
0: Doufám, že pomůže v tom, že ty odborné publikace, které jsou mnohdy dneska i třeba často těžko dostupné, nebo jsou drahé, nebo jsou prostě jenom jako obří, třeba naše, to jsou těžké vzpomínky, první díl, to je prostě 800-stránková publikace, kdo si to přečte a koupí. A doufali jsme, že tohleto tím jako vstřícným formátem právě způsobí, že to třeba bude přijatelné a čtitelné, jako je to něco, co tomu může třeba přispívat. A vidíme to právě i na těch návštěvnících. My tam máme katarzis, což je taková skulptura, kam můžou návštěvníci zanechávat vzkazy po tom, co prošli tím památníkem, aby vlastně nějak vyjádřili své emoce a trošku se jim třeba ulevilo. A tam často vidíme právě i vzkazy o tom, že nevěděli, neměli tušení, neznají tu historii a že třeba odchází s tou větší empatií vůči romské minoritě, což pro mě osobně třeba byl jako hlavní cíl.

0: Poslech nám zpříjemnila Ida Kellerová a Roman Orad. V rámci projektu Vlak Lemkin vznikla v roce 2023 platforma mladých proti rasismu a xenofobii. Združuje mladé lidi z České republiky, kteří se podílejí na aktivitách Centra studií genocid Terezín. Cílem platformy je zapojovat mladou generaci do vzdělávacích a komunitních projektů, rozvíjet její znalosti moderních dějin, kritické myšlení a respekt k menšinám. Iveta Durdoňová na konferenci Trace v Osvětimi oslovila dva členy platformy, Rafaela Krpce a Samuela Storka.
1: Teď jsme v Osvětimi. Jste tu poprvé?
2: Ano, oba dva tady jsme poprvé. Je to hodně zvláštní, taky dost nepopsatelný pocit tady bejt. Myslím si, že by se měl, každý člověk by se měl Evropan minimálně jednou v životě podívat. Tím, že jsem začal už tak ve svých 14 letech pracovat v této oblasti, tak ze začátku to spíš bylo taky objevování té historie, ale postupem času si tak člověk to začne všechno chápat víc a víc a začne si uvědomovat, jaká hrůza to byla a hlavně, že by se o tom mělo co nejvíce hovořit jakoby po celém světě, protože se to furt děje v některých oblastech i v dnešní době.
1: Pane Storek, vám je 20 let. Jaký byl váš první dojem, když jste vstoupil do areálu památníku?
3: První dojem byl takový, že jste si říkal, jak může něco takového člověk, stejný jako já, z masa a kostí, nejspíš taky s nějakou duší, jako tohle to vůbec províst. Bylo to strašně silný. Když jsem tam jako vkročil, tak cítil jsem trošku nával takové jako zlé energie, trochu kvůli tomu, jaký zvěrstva se tam děli. Takový nervózní pocit jsem měl, když jsem vkročil. Silný zážitek jsem tady poprvé a jak chodím okolo různých památek z druhé světové války a i z dalších jiných válek, tak tohle to bylo jako jedno z nejsilnějších pocitů, co jsem měl.
1: Pane Storek, vy a pan Krbec, vy jste z platformy mladých proti rasismu a xenofobii. Co to znamená? Co vy vlastně proto děláte, nebo jaká je vaše úloha?
3: Pan Chalupa, můj otec, pracuje teda v Centrum studií genocid Terezín a ten se zabývá genocidama, rasismem, právě xenofobií a já mu pomáhám s jeho výstavou, kterou dělá v Terezíně a tak různě, jako brigádník.
1: Pane Krbec, jaká je vaše úloha, nebo v čem pomáháte?
2: Já jsem hlavně pracoval na projektu Vlak Lemkin. Už jsme projeli celou Českou republiku, měli jsme už hodně tras. Snažím se prostě těm mladým ukázat, aspoň minimálně tím, že já jako stejná věková kategorie se jim snažím tu situaci a tu minulost popsat našima slovama a jednodušejc, aby se do toho pokusili nebo víc vcítit. A právě do budoucna si myslím, že se samým určitě budeme s nějakýma novýma projektama pokračovat. A ještě bych chtěl dodat, že tím, že naše otcové pracují na tomhle už několik let, tak se snažíme využívat týhletý situace a získávat co nejzkušeností do budoucna. Snažíme se pomáhat skoro na každé akci, co to jde.
1: Vaši kamarádi nebo vaši vrstevníci, pane Storek, ptají se vás, co děláte nebo v čem pomáháte?
3: Ptají se a vědí, že už pomáhám, to už jsou léta. Já tam jedu vždycky busem a jsem tam 3 dny, pomáhám otcovi a pak zase jdu do Prahy. Matka je ráda, když takhle pomáhám otcovi v tomhle tom. V ostatních věcech třeba zase tak moc ne, ale tohle to říká, že to je boj za dobrou věc.
1: Jaký máte vy plány jako platforma mladých do budoucna?
2: Tak my se samým jsme přemýšleli, že bychom to chtěli ještě nějak více rozšířit k mladým, obzvlášť naši novou výstavu v Terezíně. Můj takovej plán do budoucna by byl, že by sem ať už z mojí školy, či samové školy, či přes naši vrstevníky, jako jsou naši kamarádi, že bychom právě domluvili jednodenní či dvoudenní prohlídku Terezína.
3: Je to strašně důležité téma, docela dost lidí moc nezná jako detaily té historie tohohle z toho, tak takhle to ukázat jako třeba lidem ze školy.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách, Zorte Zastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Summit NATO se znovu řešil i ve sněmovně. Škodu zhruba 1 300 000 korun způsobila nehoda kamionu u čtyřkol na Benešovsku. V pátek bude slunečno a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu včera označil za pokus o ústavní puč.
2: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
3: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu naší zemi.
2: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
4: Byť s jeho rozhodnutí, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
2: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Dopravu na silnici první třídy číslo 3 u čtyřkol na Benešovsku zkomplikovala nehoda kamionu. Řidič převážel betonovou jímku a zvedacím ramenem narazil do mostní konstrukce. Provoz zůstal otevřený, v místě se ale tvořily dlouhé kolony. Škoda podle prvního odhadu dosahuje 1 300 000 korun. Krajský správce silnic nechá most posoudit statikem. V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na bezmála 50 místech, říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
5: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
0: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
6: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
7: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
6: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Cidlerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích ke 13. V pátek bude jasno až polojasno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu u 19. kilometru směrem k D1 hoří vozidlo. Na exitu 19 je uzavřený nájezd. U Litostrova na Brněnsku se srazil autobus s osobním autem. Na D11 u 90. kilometru směrem na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to nějako vůbec neřešil začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem i z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolá, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe prostě ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty jsi hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou jsi zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla,
0: takže už
1: 4 roky, co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty jsi říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří grány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo. A pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to nebo my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě i Goman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli. No a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme takový jako někde by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo. No.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo? Ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžkné a těžkné, no.
0: Těžkné a těžkné, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň We Are the Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si je podepsal smlouvu s Dallas Star. A z Dallas Stars, co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic, nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% nebo 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, já bych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a co, prostě, když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak Tak mně se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, i trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda. No.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na let, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije ty sporty, které nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokeji nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbal 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfovej a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl, no.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla být, jako měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, no. Takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady. tady, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto nebo to letní počasí. No.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pravý útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně jako, já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 tisíc lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normální jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny, někde prostě přijde, je hala pro 10 tisíc a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo, takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fandě a teď ty český vlajky a že jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru, no.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoj?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovice?

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Ale prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, který jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná, to je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól, jo, a spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, to ty bitky a tak a baví ho

0: rád hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
1: A ty to tady nejsi, ty se nepovažuješ.
0: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
1: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
0: No.
1: Nechybí tomu úspěchu
0: já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
1: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
0: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
1: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
0: No, já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, jak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na, nevím, na den, dva, pak už jsem zase začal spát ten protokol, který vlastně tam třeba po otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako nebo jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
1: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. No, vidět své dítě ležet bezvládně na ledě.
0: No, jako rodiče ty koukají, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no, ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
1: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích, ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
0: dneska,
1: zdravíme.
0: Dneska mi hlásila, no.
1: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
0: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radio 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na polovině stanic v Česku padly teplotní rekordy. V Kladně vznikne centrum pro děti ohrožené násilím. Pátek přinese slunce a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 desetiny stupně ze srpna roku 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské

0: hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
1: Vodu znečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doxech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Středočeský kraj na začátku příštího roku otevře v Kladně centrum pro děti ohrožené násilím. Rozhodli o tom krajští radní. Takzvané dětské advokační centrum bude druhé v Česku. První funguje v Praze. Pomáhat tam budou psychologové, terapeuti a sociální pracovníci. Centrum se zaměří na nezletilé oběti a svědky sexuálního nebo domácího násilí. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset na mzdy doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun. Město Olomouc s 10 miliony.
2: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
3: Podle Martiny Karkoškové nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku. Zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
4: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
3: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas. Počasí.
0: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě místy kolem 31. Pršet nebude.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze je v úseku od Bubenečského tunelu k Nové Povltavské neprůjezdní pravý pruh. Důvodem je porouchané vozidlo. Na jižní spojce v Praze stojí porouchané osobní auto. Neprůjezdní je levý jízdní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Na D48 u 65. kilometru ve směru na Český Těšín havaroval. Nákladní vůz pravý pruh je uzavřený. Na D1 na sjezdu u exitu 226 ve směru na Ostravu stojí porouchané. Taktéž vozidlo překážka může omezovat provoz. No a na D48 u 44. kilometru ve směru na Olomouc leží předmět na vozovce. Projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem tentokrát naložil do pravidelného country dostavníku. Na úvod to bylo Až uslyším hvízdání Roberta Křesťana z prvního alba brněnských poutníků, které vyšlo v roce 1983. Já vás ale zavedu do jejich pořadí šesté kolekce, která vyšla před rovnými 30 lety pod názvem Je to v nás.

Vzpomínkou na dívku, která odjela do Jižní Karolíny a aktuálně se toulá jen a jen v myšlenkách pod sloganem Fall in Love, kterou na sebe v letošním létě poprvé upozornil rodák z Louisville ve státě Illinois Bailey Zimmerman. Zhaje k ní přidal dalších 7 melodií a nedávno vydal první mini-album Nezasínej Leave the Lights On. Do jeho obsahu se ještě vrátím, ale teď zpátky do Brna, do času, kdy po odchodu Roberta Křesťana hledali poutníci jak dál a na album Je to na nás zasadili písničku Čas příliš dlouho stál.

Bailey Zimmerman, opět ženskou tak zasažený, že si připadá, jako kdyby ho přijel vlak. Písnička Trainwreck, která je jednou z novinek jeho prvního většího pokusu na gramofonovém poli. A zase do obsahu alba Je to na nás, které vyšlo před 30 lety a zastihlo brněnské poutníky v sestavě Ladislav Cejnek housle, Mirek Hulán kytara, Sváťa Kota z banjo, Zdeněk Kalina 12 struná kytara, Jiří Pola kontrabas a Hana Černohorská.

stín na střechách nás zavedly do současnosti brněnských poutníků, kteří se toulají naším i zahraničním hudebním světem celých 52 let. Přesně tak se totiž jmenuje jejich nejnovější projekt, který měl premiéru před 2 lety, kde se připomněli v současné sestavě Honza Máca, Petr Mečiar, Jakub Bílý a veterán Jirka Pola. Ten přidal i solovou písničku Málo.

Nejnovější nešvédský objev Bailey Zimmerman a z jeho miniprojektu Leave the Lights On, další poetické vzpomínání na zmizelou lásku a podzimní dopisy. Velice názorný příklad, jak se léty radikálně proměnila tvář country, kterou třeba představoval texaský trubadur Ernesta v písničce Try Me One More Time, kterou na prvním poutnickém albu zpíval doslova úžasně Zdeněk Kalina.

0: tie me down.
1: Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Married Alone, které vyšlo po pětileté přestávce a zabalilo se do příjemné country atmosféry úvodní svašmě Tie Me Up.

Some Kind of Trouble country stálice, ten je takerové jako Chladno střídá mráz se solovou Janou Skippy Cagašovou a pak mimořádně úspěšný Long Black Train, který v roce 2003 vyhnal jeho autora Joshe Turnera mezi country elitu v doslovném překladu se solovým Martinem Merlinou z nejnovějšího alba Vsetínských Gimplerů Hrajeme dál. A ještě jednou za taxasankou Sunny Sweeneyovou. Chci, abych ti scházela. Want you to miss me.

Brněnský sakrapes Pavla Páci Petrželi a country klasika Bobbyho Helmse z roku 57, inspirovaná pobytem amerických vojáků v Evropě, přesně v Německu, protože písnička se jmenuje Fräulein. A ještě na závěr se k vám druhým dechem přiženou poutníci 1992. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Teploty zítra budou se pohybovat od 32 do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Vandalové v pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
3: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
2: Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Kanyová.
4: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Češi se můžou zapojit do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Veřejnou sbírku spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Venezuelu v noci zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1 000 jejich zraněných.
0: Sport.
2: Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. 30-letý hráč Leverkusenu to oznámil na Instagramu. Uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Šik za národní tým odehrál 56 zápasů a dal 26 gólů. Na šampionátu v Americe neskóroval. V závěrečném utkání skupiny proti Mexiku, které Češi prohráli 0-3, navíc nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo, teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 u 111. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda, počítejte se zdržením. Na D1 u 221. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo. No a na pražském okruhu u exitu 10 je po poruše odstavené osobní auto. Překážka je na vozovce, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na Dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na Dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dudeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřena a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů-hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píši. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Je tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek vonavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořán na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou v prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom ježí psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou 2 pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal, vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porotním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel, páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal, činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění, tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývat se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat. A že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl. Tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlepovat v šedivé trestnické kazajce, než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléhník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl nic naplat, pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po 10. policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj. Věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Co si nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce, známého doktora Šipka, uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce Vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu Vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny 8.9.19.

0: Tematicky se stránky Na dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela

0: Vyberte si. Jak se jmenují moje vody? Orechovec, dolec, doleček, zlatá struha, hák, ocas, čertova studňa, německé jezero, pačítov, rozpad, poreč, kachničky. A nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem, a které jsem si okřtil na lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist z tůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok. Tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam a já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně.

jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale Brk stál. Mně se klížly oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se Brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Kdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak Brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak. Opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že ji sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

Nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka. A o čem si spolu budeme dnes povídat? O vzpomínkách na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Budeme se ohlížet zpět, zavzpomínáme na vaše školní léta. Vzpomenete si na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti? Co pěkného jste zažili? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Podělte se s námi všemi. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900, nebo můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Návrh vašeho tématu můžete také zavolat na záznamník, ten má číslo 221 553 770. Příjemný a pokud možno nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Prázdniny, zastaralé vakace nebo pokleslé vagace, ještě dříve férie, jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Hlavní školní prázdniny v roce 2026 začínají v sobotu 27. června a potrvají do pondělí 31. srpna. Kdo se dovolal dnes na linku 731 800 900 jako první? Tou první volající je paní Vlasta z Ústí nad Labem, kterou srdečně zvu a vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže mně už je 80, jo. Jako děti jsme jezdili k babičce do Nevida a tam prostě bych řekla, jsme měli spoustu zážitků, jo.
0: Ano.
1: Chodili jsme na maliny, chodili jsme s tetou teda na dřevo a takovýhle věci. Ale já bohužel, já jsem neměla volat, protože
0: proč?
1: Já nemám nejhezčí zážitek, ale nejhorší.
0: Aha.
1: Mě pokousal tam u babičky teda sousedový pes. Rozrafnul mi obě nohy.
0: A dopadlo to pak dobře, aspoň paní Vlasto, vylečila jste se?
1: No, prostě my to zašili. Bylo to blbý, jakože tam ta vesnice byla u Rokyca, v Rokycavech mě poslali do nemocnice až do Plzně. No tam si mě teda chtěli nechat, no ale zase strejda zase od manželí strany tam pro mě přišel a vzali mě do.
0: Paní Vlasto, a díky této příhodě, tomu zážitku, jako bála jste se potom v dospělosti psů?
1: Teda, jak bych řekla, já jsem se pak bála i bzukotu mouchy.
0: A potom v dospělosti taky máte strach ze psa?
1: Prosím?
0: Jestli máte strach, nebo měla jste strach, jako i v dospělosti, potom třeba, když jste viděla nějakého psa puštěného bez vodítka?
1: Ne, tak to určitě ne, protože my jsme měli jako německýho ovčáka.
0: Tak to je dobře.
1: A to jsem se nebála. No a jinak teda, jak bych to řekla, jako dospělí jsme měli spoustu psů, jo, velkýho, malýho, a taky jsme měli třeba velkýho knírače, jo, a to jsem se prostě nebála.
0: Tak to jsem moc ráda, že vás ta příhoda z dětství neodradila, protože Bůh ví, co kdo komu tomu psovi udělal. No a prostě...
1: No ne, ono to bylo od sousedů a tam ta jejich dcera toho psa mlátila klacky.
0: Je, tak to, no, tak to se potom člověk nemůže divit.
1: No a on teda, když tam se vrhnul na ní, tak se vrhnul na mě.
0: No, děkuji paní Vlasto za vaši příhodu z dětství, i když říkám, není to ta nejveselější, ale takový je život, jsou tam i jiné příhody, že jo? Nejenom veselé,
1: ano,
0: tak moc krát děkuji. Děkuji a zdravím do Ústí nad Labem, do mého studentského města. Děkuji.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám ještě zprávu krátkou, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od paní Petry Skladna a ta píše: Dobrý den, mám zážitek, kdy jsem v Kácově za chatičkou spadla holým zadkem do kopřiv. Na to tedy nikdy nezapomenu. To věřím, paní Petro. Ale moje babička říkala, když jsem chodila na kopřivy, tehdy jsme měli snad kachny, já nevím, teta husy a tak, tak říkala: Prosím tě, to vůbec nevadí, protože když tě ty kopřivy pošlehají, tak to získáš na kráse. Tak paní Petro, předpokládám, že jste krásná i v dospělosti. Teď už další písnička, bude nás pívat Viana Bartošová, Dotek lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme na vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin. Vyptávám se vás na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného jste zažili? Vyptávat se bude i paní Ivety, která nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, krásnou noc a zážitky z prázdnin. Tak kde bych to pojala? Já mám 3 pejsky doma a když jsem byla jako mladá děvčica, jo, tak jsem jezdila na kole na Poděbrady se koupat.
0: Ano.
1: Krásné zážitky jsem měla. Už tím, že jsem se tam jela vykoupat, opalovat, jo, krásné zážitky s prázdním. A jinak, když jsem byla v manželství, měli jsme 2 děti, holčičky, tak krásné zážitky s prázdním. Tak já jsem pro ty holky chtěla to nejlepší.
0: Ano.
1: Oni měli atopický ekzém, ano, tak já jsem každý rok šetřila a to už jsem tam jednou říkala teď do noční linky, jo, abych je vyvezla k tomu moři.
0: Kam pak jste jezdili, paní Iveto? Kam jste jezdili k moři?
1: Kanárský ostrovy jsem vyvezla holčičky. Na maturitu, oni jak maturovali, tak já jsem jim koupila k maturitě Kanárské ostrovy. Úžasný. Nádhera.
0: Užili jste si to všechny, že jo?
1: Ještě jednou?
0: Užili jste si to všichni, říkám.
1: Ano. A manžel vždycky nadával, při zastavu moři, já to nechci, já se tam nebudu pražit na slunci, vždycky nadával. Já říkám, ale holčičky to potřebují, mají atopický ekzém a tak dál. Takže Kanárské ostrovy, Malta, 3krát jsme byli na Maltě. A to bylo vedro, to vám povídám. Na té Maltě to bylo vedro jako teď.
0: Teď chci říct, víte? Vedro jako teď tady u nás, že jo, v tyhle dny.
1: Přesně tak. Tak na to teď vzpomínám. Tady ti vedra, to bylo na Maltě. Ježiš. A já už jsem tam nemohla vydržet. My jsme tam byli tak na 3-4 týdny a já vám něco povím. Já už jsem tam nemohla vydržet to vedro.
0: A pomohlo to dcerám, paní Iveto? Vaše zájezdy
1: ano,
0: k moři. No a to
1: ano,
0: je důležité, to je důležité.
1: Já jsem vám to jednou povídala, že já jsem jim vyléčila atopický ekzém. Ty holky dneska, to už jsou mladý ženský, jo, už mají leta. Já jsem jim vyléčila atopický ekzém.
0: Perfektně.
1: Kanárské ostrovy, Malta, 3krát na Maltě, Řecko, Itálie, já jsem Řecko, já jsem každý rok šetřila, já jsem stará už, já jsem žila za socializmu, já jsem každý rok šetřila, tak.
0: A paní Iveto, jestli pak vám to vrátili holky, jestli pak s vámi taky potom někam jeli zase v té dospělosti, když už oni mohli vás někam vzít,
1: no,
0: vyvezli vás?
1: No, to teda nejeli. To teda, říkám pravdu,
0: ano.
1: To teda nejeli, tedy, ale já v duši věřím, že oni to v srdci cítí. Jedna je v Praze,
0: ano.
1: Já jsem tady Olomouc Radíkov,
0: ano.
1: My jsme od sebe daleko, jo. Ona má holčičku, já mám jednu jedinou vnučku. Já když slyším ty ženy, jak říkají v tom rádiu, že mají 10 vnoučat, nebo 15 pravnoučat. Já tomu nemohu uvěřit. Jo, já pláču v duši. Já mám jednu jedinou.
0: No zaplat pán Bůh za tu jednu. No, nikdo nemá žádnou.
1: Ano.
0: Je to tak, paní Iveto?
1: Já tu holčičku vidím jednou za rok.
0: Paní Iveto, tak vám přeju, abyste ji viděla častěji. Moc vám děkuji za váš příspěvek do noční linky. A teď už přečtu další zprávu, kterou nám napsal Sváťa, a ten napsal: krásný pohodový večer vám, paní Jano, i všem linkařům. Tak a budu výjimečně stručný. Na dětství a prázdniny rád vzpomínám. Prožíval jsem je u babičky v Kácově, krásném městysu v Posázaví. Tak jdem na to, než to zapomenu. Koupání v Sázavě, skoky do jezu, hašení lesa po průjezdu parního vlaku, hraní volejbalu, péče o drůbež králíky prasátko, brigády v lesní školce, sběr malin, lesních jahod, hub za přísného dozoru babičky. Na chytání ryb za dozoru strejdy. A víte co? Stačí. Podrobnosti třeba příště, napsal Sváťa. Teď už Pavel Bobek nám bude zpívat. Drž se zpátky, chlapče můj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomene si ještě paní Marie, která nám volá z Hradce Králové na prázdninový zážitek, který se jí nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného zažila? Kde, kdy a s kým to bylo? Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Jsem ráda, že jsem se dovolala. A vzpomínám, že už kdysi jsem na toto téma s vámi mluvila.
0: Ano, tak to už musí být dávno. Ano.
1: Budeme vzpomínat na rok 1952,
0: ano.
1: Když jsem končila osmou třídu. Tehda jsme končili dvě třídy, osmá a devátá. A přeskakovalo to, že osmá třída od toho roku pak nějak dlouho končila, chodilo se 8 let. A jako nejlepší žáky vybrali na Měšťance kluka a holku, a ta holka jsem byla teda já.
0: Ano.
1: A dostali jsme 3týdenní pobyt do tábora v Olivětíně.
0: Mm-hmm.
1: Tehda jsme prostě nebyli na vesnici peníze, bylo to chudo docela.
0: Mm-hmm.
1: A naši na to neměli, aby něco koupili.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem byla hrozně překvapená na 3 týdny dovolený. Jela jsem tam se starostmi, protože jsem nebyla zvyklá takovou dobu být dlouho
0: mimo domov. Mm-hmm.
1: Samozřejmě. Bylo to velice nádherný. A měla jsem sice už ve škole svou první lásku od 6. třídy a představte si, tam byl kluk, který hrál na kytaru. Zpíval. Pro celý tábor zpívali jsme. No a co budu prostě v těch 14 letech, jaký byly tehda lásky, to se nedá teďka srovnat s těma dle mladejma. Bylo to tak nádherný, že opravdu jsme se do sebe zamilovali. A když jsem se vrátila, tak pak jsme se několikrát teda setkali, jezdili jsme se koupat v Hradci Králové do lázní a tam jsme se setkali. Jelikož ta moje školní láska nějako to všechno přebyla.
0: Aha.
1: A představte si, že jsem se k ní vrátila, tu jsem si vzala. I když do dneška na toto místo vzpomínám, jak to bylo nádherný a s tou první láskou jsem žila 62 let potom, teď jsem vdova.
0: Hmm.
1: A vzpomínám na to všechno, jak to bylo tehda nádherný proti dneska těm mladým, nebyly telefony, nebylo nic nikde.
0: Ano.
1: Prostě bylo to strašně krásný. A představte si, že jsem chodila k lékaři, který měl stejný jméno jako jeden kluk taky tam, ne ten to, o kterým mluvím.
0: Ano.
1: A já mu říkám, pane doktore, můžu se vás zeptat, jestli váš tatínek nebyl někdy jako dítě
0: na táboře
1: v Olivětíně, a on mě říká, představte si, že jo, že mě o tom vypravuje taky. No, bylo
0: náhoda.
1: To strašně krásný. Nebudu to víc rozvádět. Vzpomínám na to i po tolika letech, když už mě je 88 let.
0: Tak to muselo být nádherné.
1: A říkám si, že snad jsme my to měli, i když nebylo nikde nic, to prostě byly jenom rádi a nebyly televize, nebylo nic. I že jsme snad to dětství měli zajímavější, než mají dneska ty dnešní, který si dají do uší hraní a prostě no.
0: Víte, paní Maruško, když vás takhle poslouchám, ne, jenom jako na to reaguju, máte pravdu, protože sice víme do sekundy, co se děje na druhém konci světa, ale nevíme, co se děje vedle u sousedů. Úplně jsme prostě změnili kompletně způsob života a nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší způsob. Podle mě ne.
1: Ano, máte pravdu. Teď poslouchat zprávy. Dneska zemětřesení nebo dneska to hlásí zas. Ty hrůzy, co se dějou teďka ty mladí. Já kdybych doma byla tenkrát řekla, že se mně něco na učitele i nelíbí.
0: To bychom dostali. Přesně
1: ano,
0: tak.
1: Tak jsem dostala pár facek. Ale dneska jsou děti takový, no ono teda ta šikana asi mezi dětma je. Je to zvláštní prostě. teď, aby se báli rodiče o ty děti, když každou chvíli slyšíte, vystěhovali školu nebo zavřeli to. Je to strašný. No a prostě už si to nedovedu ani v hlavě srovnat. Nechci dlouho...
0: Děkuju, paní Maruško, děkuju za vaše vzpomínky.
1: Ráda poslouchám a mám vás strašně moc ráda všechny tam.
0: Děkujeme, paní Marie. Zdravíme.
1: A přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A šťastný příští den.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Sním tajný sen.

0: 29 minut po 23. hodině a stále si budeme pamatovat nebo vzpomínat na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Vyptávám se vás, co pěkného jste zažili, kde a kdy a s kým to bylo. A dovolala se i paní, tuším, Ivana, protože jsem dobře nerozuměla, z Pardubic, a říkala mi, že se dovolala úplně poprvé. Je to tak, paní Ivano? Dobrý večer.
1: Ano, ano. Jsem Iva, to je jedno.
0: Iva, dobrý ne, večer, Ivana, paní Ivo.
1: To je dobrý večer. Mě to vyburcovalo, protože já nejkrásnější prázdniny prožila v 47. roce v Lovosicích.
0: A vy, jste, no ano, jo, já miluju.
1: A já musím zavolat.
0: To jste hodná.
1: Nejkrásnější prázdniny u babičky v cukrovaru, tam ve vile. Tam byla taková krásná vila, park u toho byl, no to už tam vůbec není. My
0: bohužel, bohužel.
1: Podívat. Smutně mě bylo, to bylo nádherné prázdniny. Strejda kropil ty zahrady, nebo ten park, a my jsme si tam hráli. Nádherné prázdniny, ale bylo to 47. rok, kdy byly ty vedra, to byly ty, jak nám pomohli, údajně Rusové stovky, no to je jedno, zkrátka byly hrozný vedra, takže pořád musel kropit, aby jsme vůbec tam mohli dejchat, a chodilo se přes koleje,
0: ano,
1: přes takovej nadjezd,
0: ano,
1: taková lávka, a to jsem vím, jednou utíkala pro mlíko, to se ještě s butelkou chodilo pro mlíko, mě bylo 10 a pochytla mě bouška a na ty přes tu trať, vím, že mě babička utíkali naproti, kde se bál.
0: Báli, že jo, ano.
1: No, takové, no, krásný prázdniny, celý 2 měsíce, nemůžu na to zapomenout, a pak jsem tam ještě jezdila, ještě už jako zase slečna babičce, ale ta už bydlela potom tam.
0: Kde pak?
1: Za parkem, no, jako ke kostelu a,
0: jo, jo,
1: a do hlavní ulice a za Národní výbor, nebo jak se to jmenovalo, byl na rohu.
0: Vím, pořád je tam.
1: No a naproti vím, že byl pan doktor Lojhar se jmenoval.
0: A pořád to tak, paní Ivo, je, pořád to tak je.
1: Byli jsme tam před 5 lety se podívat, syn mě tam ves, abych si ty okna prohlídla, kde jsem tam byla. Ale smutno mě bylo, jak ten cukrovar je úplně
0: zničený. Ten lehnul takzvaně úplně. No a bohužel, tam paní Ivo vzniknul jako restaurace, že jo, a ubytování a to. A teď je to všecko zavřené. Jako mě je to taky strašně moc líto, protože je pravda, že se zlepšili hodně k lepšímu Lovosice. To je pravda prostě.
1: Ano.
0: Ale na druhou stranu je tam skoro všechno uzavřeno, zavřené. A tak je mi taky někdy smutno, když se tam vracím.
1: Ale my jsme tam, paní Chládko, a byli ještě v tom cukrovaru, teda před těmi 5 lety na obědě.
0: No vidíte, tak teď je to všecko
1: a
0: zavřené.
1: Tam bylo, že tam se mnou aspoň ještě šli, abych to trochu tam si ty vzpomínky. Nádherný prázdniny a ty Lovosice, já na ně pořád stejně myslím, protože to byly moje první prázdniny. Já jsem byla z Přelouče, nikdy jsme žádný prázdniny, to byla válka, v ten 47. rok byl první, že mě maminka tam teda dovezla vlakem, tenkrát celý den málem jsme jeli,
0: protože
1: se přesedalo. No, moc hezký prázdniny, zdravím vás, nechci zrovna.
0: A já moc děkuju za krásnou vzpomínku.
1: A já když mi vysíláte, tak si vždycky říkám, bylo sice. Moc krát děkuju a moc vás mám ráda.
0: Moc děkuju.
1: Mějte
0: já, paní Ivo. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Tak paní Iva mi samozřejmě udělala velkou radost, protože já jsem patriot úplně šílený. Přitom já vlastně jsem v Lovosicích bydlela, pravda, tak do 20. Potom jsem 5 let jezdila do Ústí na fakultu, ale samozřejmě jsem se vracela k rodičům na víkend. Takže dejme tomu do 25. Ale od těch 25 let jsem vlastně Pražák a stejně jsem srdcem v Lovosicích v Českém Středohoří. Prostě to tam miluju. Miluju to tam a jsem moc ráda, že se tam zlepšilo ovzduší, protože to tam bylo opravdu k nežití, ten sever. Moji rodiče se ale museli odstěhovat do hor, protože jsem byla pořád pořád nemocná. A doktor potom řekl, buď to teda to nějak přebije ta holka, anebo se musíte odstěhovat. Tak naše byly nešťastný, protože tam oba měli práci, že jo, a rodinu a tak dále. No tak já jsem to přebyla, statečně zůstali jsme, no a na Lovosice nedám dopustit. A já už jsem to tady několikrát říkala, že ať už jsem byla kdekoliv v cizině, tak jsem vždycky říkala, že žiju v nejkrásnějším městě na světě a vždycky to ty lidi chtěli vidět a pak tak jako na mě nevěřícně koukali, jako to myslíš vážně. A já už jsem vždycky říkala, samozřejmě, že to myslím vážně, protože to je město mého dětství, mého mládí, to nejkrásnější období a na to přece nejraději vzpomínáte a proto to tam máte tak rádi. Alespoň tedy já, nevím jak vy. Tak teď už nechám zase prostor pro vás, ale to až po písničce, kterou nám bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Společně dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky, které se vám nikdy nevymazaly z paměti. Vyptávám se, co jste zažili, kde a s kým to bylo. Tak a vyptávat se v tuto chvíli budu na lince 731 800 900 i paní Ivety z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano, zdravím i všechny posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak mé nejhezčí vzpomínky jsou z prázdnin ze Slovenska, z Bratislavy, kde žila moje babička, maminka mojí maminky. Žili v bytě se strejdou Karlem, to byly velké cihlové domy, 10 jich tam bylo. A tyto domy se dostaly i dokonce do klipu skupiny Elán, že natočili této ulici záběry. No a babička s tědou měli velkou zahradu, zahrádkářské kolonii a velkou chatu novou tam pak postavili. No a tam jsme vždycky trávili, že jo, většinu času, aby jsme nebyli zavřeni v bytě. No a tak tam měli velikánskou třešeň vysokou, pak i ořech velký, pak nezapomenu na ty velké keře rybízu červeného i tmavého. Plno zeleniny tam pěstovali, květin. A dokonce měli i mandloň, jo, že jsem teda viděla, jak vlastně vyrůstá i mandloň, jak roste.
0: Ano.
1: Tak krásně růžově kvete, hezky voní. Pak měli velké broskve na broskvy, no prostě nádhera. No a zase strejda, druhý syn babičky, strejda Joška, ten zase se staral o různé aktivity, aby jsme zažívali o prázdninách. Tak jsme jezdili se koupat třeba i na Zlaté písky, nebo zase od tety z práce, to byly chemické závody, tak ty měli vlastní koupaliště kryté, taky tam jsme hodně chodili na tohle koupaliště. No a pořádali jsme různé výlety do přírody, i tam se to jmenovalo jako Koliba, kde byl kolibský vysílač Slovenské televize.
0: Ano, ano.
1: Takže tam kolem byly lesy různé, takže tam jsme chodili. Tam jsme jednou se dostali na takové místo, že najednou tam bylo takové velké hejno komárů, jo, že jsme museli honem utíkat pryč, aby jsme nebyli poštípaní, že prostě ten jeden rok se tam najednou takhle
0: objevili. Vyrojili, ano.
1: No. No a pak jsme i chodili třeba po různých památkách, jako i na hradě jsme se byli podívat, nebo přes Dunaj, jak byl vystaven nový most Slovenského národního povstání a nahoře je otáčivá restaurace. Tak to byla taky zajímavost v té době pro mě. No, potom mě uchvátili tamnější trhy. Tam byla i velká tržnice, i venkovní trhy, i jako krytá tržnice a tam prostě ovoce, papriky se dovážely i z toho, z Maďarska tam přišli prodávat soukromníci, ale to vám byly takový velký kusy, že jsme je nikdy neviděli, tak velký papriky, že jsme se pak vezli i domů. No a ve vlaku pak to vonilo paprikama a i oštěpky jsme vozili a velký kulatý chleba byl výborný z trhu. Takže to prostě bylo nezapomenutelné. I mám na fotce taky květiny, jako kytice, jak tam prodávali v těch tržnicích, i na tom tržišti vždycky. No, tam se prostě, tam člověk sehnal všechno možné, i jako živou drůbež, i jako už vykuchanou, oškubanou, i kvašáky výborné tam prodávali. Tak to jsou takové zážitky, co
0: a
1: prostě
0: vzpomínky, že jo? A z dětství si to člověk pamatuje, utkví mu to.
1: A i do zoologické zahradě jsem tak několikrát jsme se šli podívat, že tam mají taky pěknou velikou. No a když jsme třeba zrovna přes to léto, který člen měl narozeniny, tak jaké velké oslavy se pořádaly, dobré jídlo se navařilo, napeklo se, že jo, všelaké to, ty zákusky, koláče, no prostě to byly nezapomenutelné hostiny a i jsem si jako mohla vyzkoušet práci ve vinohradě, kde se jako okopával vinohrad a plelo se, no takže to bylo taky zase nějaká to zajímavost, ale i právě tam prodávali Jugoslávci zmrzlinu, měli tam svoji výrobnu, ale to byla tak výborná a třeba i 10 i více druhů zmrzlin a velké kopce dávali.
0: A tehda, jo, že jo, to byla vzácnost, měli, když byla to dobrá zmrzlina, ano.
1: Jak jste si jednou dávali, no to byly, a ta chuť, jo, třeba ano. I punčová, jo, že prostě byla taková růžová, rozinky v tom, jo, že nezapomenutelný tyhle zážitky opravdu, no, že na to člověk nezapomene nikdy a furt si to můžu pak připomínat.
0: A jestli pak jste, paní Iveto, se tam vrátila třeba teď, v téhle době?
1: No, tak naposledy jsem tam byla v roce 2008 a teď se tam chystám, že příští rok budu mít kulaté narozeniny, tak ještě tam mám bratrance a sestřenice a jednu tetu právě od toho strejdy Jošku, ženu, takže bych se tam chtěla podívat zase, no. Že,
0: tak přeju krásné zážitky, abyste zavzpomínala.
1: I třeba Petržalce na té druhé straně Dunaje, tam byl vždycky velký lunapark přes léto, plno všelijakých atrakcí, houpačky, já tam nejradši jezdila na těch autíčkách, protože já moc tady ty houpačky jako otočené, jako nesnáším, takže vždycky jsem se tam povozila na těchto autíčkách a je takové zajímavé balonky, dřív měli jako ve tvaru zajíce, jo, že takový dlouhý uši
0: ano,
1: měl
0: ano,
1: ten balónek, tak to bylo taky no, nádherný.
0: Moc děkuju, paní Iveto, za vaše krásné vzpomínky.
1: Jako nějakého zpěváka nebo herce.
0: A zdravím do Teplic.
1: Juru Kukuru jsem tam potkala taky, no, takže ty zážitky jsou prostě nesmazatelné.
0: Děkuju moc za ně. Naslyšenou. Dáme zase šanci někomu jinému, ale to až po písničce Marie Rotrové Lakomá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko. Jsem ráda, že vás slyším a povím vám můj příběh.
0: Ano.
1: My jsme měli chatu za Brnem na Říčkách. Byla to chata mojí tety, to byla sestra mého tatínka.
0: Ano.
1: A druhá teta, to byla taky sestra, a oni to měli, ta chata byla postavená za války v 42. roce. Byla ale krásná, do dneška stojí. A nádherně se tam bydlelo.
0: Uh-huh.
1: A oni neměli, ta jedna teta neměla děti vůbec, a ta druhá, ta měla o 10 roků staršího syna. Takže bratranec byl 10 roků starší než já,
0: ano.
1: Teď už mi 84, mě bylo 84. A oni si nás brali každý rok na tu chatu. 15. července vždycky byla chata, oni měli to celozávodní dovolený, oni dělali všichni v Modetě.
0: Ano, ano, ano.
1: Modeta Jihlava, a bylo to v Brně. A tak se si nás tam brali. A můžu vám říct, že to neskutečné vzpomínky mám na to, jak oni se nám věnovali. Ta teta jedna měla, umřela v 92 letech,
0: mm-hmm.
1: A ona byla, oni říkali Božka, ona si vždycky, to byly ty lehátka, takový ty, no ještě to je, myslím teďka, ty
0: nafukovačky. Jo, jo, takhle. Ano.
1: Látkový,
0: ano,
1: látkový.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak první fotku, co jsem našla, tak jsem tam seděla v tom lehátkovým křesle, měla jsem kudrnatý vlásky na kohouta a měla jsem nožky, jsem šoulala po trávě a papala jsem nějaký sušenky.
0: Aha.
1: A ona vždycky si nás posadila kolem sebe a četla nám pohádky. A po obědě, a ona vždycky... Chlapi vždycky, Božka, pojď číst už, děcka už čekají. A to byly dvě děti z jedné chaty, ze druhé strany, z té další strany. A tak nás tam bylo tak 6 dětí a ona nám četla. Večer, my jsme tam nebyla elektrika, takže my jsme měli takovou plynovou, no to nebyla plynová, to bylo na petrolej,
0: ano.
1: Lampa, která měla punčošku. A to vždycky napumpovali a ta punčoška krásně to rozzářila. A tam jsme četli zase na pokračování, bylo nás 5, to nám
0: aha.
1: Zase strýček jeden četl. A byli jsme tam 14 dní a vždycky po týdnu, když už nám docházeli ty potraviny, tak jsme chodili pěšky přes les. A 2 kilometry v lese, 2 kilometry do dědiny, tam do jedné Ochoz u Brna. Tam jsme chodili nakoupit. Tam jsme vždycky měli oběd, koupili nám oběd a zase jsme šli zpátky. Potom tam byl, jeden pán tam chodil a to bylo tak, počkejte, měla jsem se 52, tak v 60. roku.
0: Uh-huh.
1: A tam chodil pán s kolem.
0: Ano.
1: Představte si v tom lese a měl tam, a prodával ovoce a to vždycky křičel. Tešně, tešinke. Máte. Já jsem se vždycky smála.
0: No to jo.
1: A oni, my máme dost, pane. A on vždycky, jo, máte dost. A co ti tam zvedu, tak je mají dost. Pamatuju do dneška. A když to vykládám svojím vnoučatům,
0: ano.
1: Jsem to vykládala, a když už to vykládám pravnoučatům,
0: ano.
1: A ty jsou ještě maličky, tak se musím tomu strašně smát. Naučili mě plavat, protože 10 minut byl rybník, naučili mě plavat a tak jako mě vedli k tomu zálesářství. Jsem té chatě měla strašný dobrý vztah.
0: Mhm.
1: A nerada jsem se s ním loučila.
0: Věřím.
1: Ale potom jsem ji nechala bratrovi, protože oni potom zemřeli a my jsme to dostali jako já půlku a on půlku a nedělala to dobře.
0: Rozumím.
1: Takže jsem mu to tu půlku nechala a on tam myslím ani nejezdí, nevím to.
0: Ale vzpomínky jsou krásné, přesně tak, paní Ludmilo. A to je fajn, protože jak zpívá skupina Holky, že vzpomínky nám zůstanou, to je prostě pravda. Ty nám nikdo nevezme.

0: áno, áno, to je pravda.
1: Moc ďakujem za vaše vyprávienie.
0: A ďakujem vám za odpovede dneska.
1: A ja ďakujem moc. Dobrou noc, dobré na naslyšenou.
0: Dobrou noc, mějte se hezky. Zdravím všechny.
1: Přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. V 90. letech, kdy jsem byl malý chlapec, jsem v létě cestoval s rodiči po Evropě. To tehdy cestování ještě nebylo masovou záležitostí. Těch zážitků mám. Třeba v Paříži za námi jela v autě Helena Růžičková, když tam natáčeli komedii Trhala fialky dynamitem. A těch fotek. Mám v albu momentku, jak mi před pařížskou katedrálou Notre Dame bere vítr z hlavy čepici. Mám tam i fotku, jak nás na náměstí svatého Marka obklopují holuby. A nebo tu, jak sedím na lavičce v dánském Legolandu a líbám dámu, která je celá z kostek lega. A právě na výlet do Dánska vzpomínám nejčastěji. Třeba, jak jsme se večer po příjezdu do města Vejle šli projít do lesa a před námi se nečekaně otevřelo širé moře. Donedávna jsem měl za to, že jsem byl u Severního moře, ale on to byl fjord moře Baltského. A také jsem se marně snažil na internetu vyhledat ten hotel, v němž jsme bydleli. Už není, koho se zeptat. Máma nežije a táta si to nepamatuje. Ani dánsky se na to postěžovat nemůžu. Dánská výslovnost je nesmírně těžká a nikdy jsem ji úplně nezvládl, napsal Michal. Samozřejmě děkuji Michale i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Olympik nám bude hrát a zpívat Kufr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kufr ve mě vyvolal prázdninový zážitek. Teď naposledy, když jsem letěla, tak jsem měla tak narvaný kufr. Já to neumím prostě, i když jedu na 3 dny, na týden, na 14 dní, tak mi vždycky nadávají všichni moji spolucestující. Říkají, prosím tě, zbal si nějaký malej kufr a ne ten velký. No tak snad příště. Tak to se teď dělám legraci. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Bohumíra, který nám volá ze Šternberka, a i jeho se budu ptát na prázdninové zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Bohumíre, ano, ano, ano, já taky vás zdravím srdečně.
1: Já mám takový zážitek, že třeba v 5. třídě jsem byl u tety ve Skrbení na prázdninách a oni měli hospodářství a měli spoustu práce. A oni mě jednou řekli, že když se zabijí prase, tak to bývaly takové velké hrnce, vám řeknu takové merez hrnce, kde vlezlo asi, kde se rozpustilo asi 30 nebo 40 litrů sádla. A jak to sádlo začalo tuhnout, tak do toho dávali klobásy.
0: Aha.
1: A že ty klobásy jsou velice dobrý. A představte si, oni jednou odjeli na pole s kravama, to měli krávy.
0: Ano.
1: A já jsem měl dlouhou chvíli, tak jsem měl chuť na ty klobásy. Já. A teď jsem vzal žičku, ono to bylo v takové komoře, a ono v létě bylo horko, tak ono to sádlo nebylo tak tuhý, jako, ale nic jako tomu nebylo.
0: Ano.
1: A já jsem vzal velkou, to byla taková velká lžíce, a začal jsem do toho sádla rýpat. Já vám furt na ty klobásy nemohl narazit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem vytáhl všechny hrnce, kredence, a to sádlo
0: tam
1: se
0: dával
1: do toho.
0: Já. Rozumím.
1: A no to vám byla hrůza. Já jsem byl celé domaštěný od toho. Já,
0: našel jste ty klobásy?
1: Až na dně, teď jsem uviděl tu klobásu, jako já, a ona byla tak zatočená, že to šlo, bych řekl, ke kraju toho hrnce, ale až důle, jako já. A teď jsem vám tu klobásu vytáhl a jsem se díval, tam byly 3 hrnce a toho sádla. A já napřed, než jsem tu klobásu snědl, teda než bych ho snědl, tak já jsem to sádlo musel dát naspátek, jako já.
0: Ano, ano.
1: A já jsem prostě to musel dělat tak, aby to oni nepoznali, jako já.
0: Podařilo se. Podařilo se.
1: No, já jsem si vám s tím tak dlouho hrál, že jsem ani neslyšel, že oni přijeli a teď tam slyšeli, jak si pustění, jako já, tak otevřeli ty dveře, no pro pána Jána. Teta říká, teda, no toto, ty dostaneš na zadek, jako já. Teda já jsem vám dostal od toho stresa, on měl tam takové, oni měli takového chlupatého psa, Běla se jmenovala, ona mě aj poslouchala. Ale on to byl takový bičik malý, jako já. On vám mě spráska, ale
0: stric,
1: z lásky, jako
0: stric,
1: já.
0: Ano.
1: Ne, že by mě to, jako já. Ale pak to dlouho vykládali jako celé rodině a
0: Jak jste si poradil, že jo? Jak jste si hezky poradil. Ale to je zážitek.
1: Já jsem si vzpomněl, že jako děcka o prázdninách většinou rodiče nikdo nás neviděl. A my jsme se jezdili koupat na Hrubou Moravu, na Litovelsku. A tam byla Mlýnské potok, to se oddělovalo, tak tam jsme jezdívávali pod sprav a chytávali jsme štiky. A na těch kolích, to byly, jsme měli obyčejný kola, tak jediný bazén byl v náměstí na Hané. Tak polňačkama jsme všude různě a jenom se dostat do náměstí. A tam byl bazén, dneska už to je tam zrušený, jako.
0: Uh-huh.
1: Ale tam byl bazén a po pravé straně kopce, jako já, lesy, tak ta voda bývala vždycky studená, ledová. No my vám takové kus na kolich 10-15 kilometrů, a dojel já, kdo první vleze do té lory, to byla katastrofa, tak jsme se tam navzájem naházeli
0: a bylo to.
1: Veselí jsme jeli naspátek.
0: No moc děkuji i vám, pane Bohumíre, za hezké vyprávění a přeji krásnou dobrou noc do Šternberka.
1: A taky.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Před chvílí, konkrétně před 6 minutami, byla půlnoc a my jsme se přesunuli do pátku 26. června a mě bude stále zajímat na to, nebo vzpomínky vaše na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Ohlížíme se zpět, vzpomínáme na vaše školní léta. Já se vás vyptávám na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, co pěkného jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. A tak dále, a tak dále. No a vy vyprávíte a vyprávíte krásně. Tak doufám, že to tak bude pokračovat i v té druhé hodině. Paní Martina z Brna mi například napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka toto. Dobrý večer, dnešní noční linka nebo téma noční linky mě připomnělo, že můj nezapomenutelný prázdninový zážitek trvá už 35 let. Bylo to na táboře, kam jsem přijela na návštěvu. Připojila jsem se k jednomu oddílu, šla s nimi na puťák, dokázala nemožné a vracela jsem se po týdnu jako vyměněná. Vzhledem k tomu, že v té době chodili kluci ještě na vojnu, naše zamilovanost musela projít i touto zkouškou. A zkoušku jsme zvládli na výbornou. Z oné zamilovanosti se po 2 letech stalo manželství, které trvá stále. Všechny moc zdravím a všem dětem přeji krásné prázdniny plné úplně obyčejných radostí a zážitků. Mějte se krásně, napsala Martina z Brna. Já se budu těšit samozřejmě po písničce, kterou vám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš, na váš další telefonát na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pana Josefa z Kopřivnice se budu vyptávat na prázdninový zážitek, na který nikdy nezapomene. Krásný dobrý večer.
1: Jo. Můj zážitek je ten, že mám kamaráda Oldu Němca z Kopřivnice. Je to včelař,
0: ano.
1: Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Je to včelař, pan Oli Němec.
0: Ano.
1: Mám ho velice rád a zážitek mám takový, že mě zachránil život.
0: A jak se to stalo, pane Josefe? Jak vám zachránil pan Olin život?
1: Zachránil život takový, že předtím jsem měl špatné manželství, no a on mě z toho dostal. A teď žiju velice dobrý život, no a pan Olin Němec je z Kopřivnice, je to včelař a je velice dobrý člověk.
0: A na nějaký ten zážitek z dětství si vzpomenete, pane Josefe?
1: Jo, zážitek z dětství, já jsem měl celkem dobrý zážitek z dětství, nemůžu to, prostě mám dobrý zážitek z dětství, no, ale to bych chtěl poděkovat Oldo.
0: Já se moc omlouvám, pane Josefe, ale protože bychom se oddáleli od tématu, už jsme poděkovali panu Olinovi a já jsem se vás ptala, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek z dětství. Omlouvám se, ale musíme dát šanci zase někomu dalšímu, kdo se dovolá k tématu. Teď už Marika Gombitová, Koloseum.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále mne zajímají spomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin a vzpomínat v tuto chvíli budeme s paní Květou z Barteskova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, mě 93 roku.
0: Ano.
1: A na své prázdniny u babiček, já jsem totiž obě babičky měla v Křenovicích, protože moji rodiče byli rodáci z Křenovic, na týden zapomenu do smrti.
0: Ano.
1: Jezdila jsem tam od 4 let a jezdili jsme 3. Moje o rok mladší sestra, o rok mladší sestřenka a já. Bylo to nádherný. Bydleli jsme u babičky maminčiny maminky a ráno, když jsme vstali, tak jsme běželi kousek dál, bydlela druhá babička, zjistit, co bude vařit k obědu.
0: Která babička toho, bude co, že jo, co vařit, že jo?
1: Ano, babička, maminčina maminka vařila taková prostší jídla, kdežto u babičky druhé, tatínkové maminky, tam bylo plno drůbe, že tam bývaly kačeny a králičci a kuřata. Takže vždycky jsme si to vybrali a řekli jsme, babi, nech nám to na večeři, my budeme k babičce a my si v ty vdolky sníme večer. U babičky té maminčiny maminky byl báječný zvyk, tam se vždycky v 5 hodin vzali stoličky a babička říkala, jdeme na ulici.
0: Aha.
1: Všichni. A tam se sešlo nejmí takových 20 tetiček, babiček.
0: Ano.
1: Babička seděla v čele, dědeček seděl na židli a kouřil fajfku a babička byla úžasná vypravěčka. Babička vyprávěla, my jsme ani nedutali.
0: A poslouchali.
1: Bylo to báječný. My jsme na té ulici i večeřeli. Babička nám byla ochotná vařit každé speciální jídlo. Jedna chtěla od oběda v dolky, druhá chtěla krupičku, třetí chtěla vajíčka. Babička, vždycky moje maminka a teta říkali, proč je tak, babi, rozvazuješ? Ona říkala, děti mají jíst to, na co mají chuť. Byla úžasná.
0: To teda.
1: No a ještě jeden zážitek. My jsme byli takový činorodý holčičky a já jsem napsala divadelní hru, pohádku. My jsme to zecvičili, jsme se namaskovali a prodávali jsme za oknem
0: lístky
1: za korunu.
0: Ano.
1: A celá ulice
0: šla na divadlo. To je ale krásné, paní Květo.
1: Velice jednoduchý příběh o Janečkovi, který se potkal s Bílama a my jsme byli 3, takže sestra hrála Janečka a my jsme byli 2 Bílí, ale byli jsme taky dědeček a babička. A začínalo to s dědečkem a s babičkou a my jsme dědečka a dědečkovi udělali fousí a krásně, teda to jsem dělala já, a jsme ho namaskovali a hráli jsme. Potom jsme odešli a Janeček chodil a chodil a my jsme se převlékali za ty víly, jenomže ty fousy nešli smazat. Tak ona vždycky víl a válko, přijíždí. A já jsem vysočila hlavu, říkala jsem, nedojí umýt fousa. Takže s tím bylo i trochu legrace.
0: Tak.
1: A bývaly to úžasné zážitky. Na to do smrti nezapomenu.
0: To vám věřím, paní Květo. A já vám moc děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Paní Květa ve mně vyvolala vzpomínku, kdy moje maminka jezdila jako vychovatelka s dětmi do školy v přírodě. Já jsem ji vždycky obdivovala. Ona milovala malé děti od 1. do 5. třídy. Jak to s nima uměla? No a když jsem byla v 5. třídě, tak maminka mě vzala sebou, i když to byly jiné třídy, tak abych jela s nimi. No a já už opravdu od těch dětských let jsem měla ty komediantské sklony a tak jsem tam nacvičila, přesně mi to paní Květa připomněla, pohádku. kdy jsem tam hrála na piano, režírovala jsem to, hrála jsem v tom. No prostě tři v jednom. Ale celou třídu jsem do toho zapojila. Všichni hráli a celá tehdá vesnice, byly to tuším Nové Hamry u Karlových Varů, se přišla podívat. Bylo to v místní hospodě a já na to tak ráda vzpomínám. To jsou jako opravdu ty nezapomenutelné zážitky, kdy si to užijete. Nejde o žádné drama, nejde o nic vážného a přitom se všichni baví, je legrace a tak by to asi mělo být. No. Trošku to mizí, ale nebudeme plakat. Já si myslím, že se zase k tomu vrátíme, protože ono nám nic jiného v podstatě nezbyde, jinak nás ta umělá inteligence sežere. Pan František ze Židlochovic napsal: Dobrý večer, paní Janičko. O prázdninách jsme pomáhali rodičům hlavně na žních. Každou přestávku jsme využili dostat se k rybníku, kde se koupala děcka, co nepomáhala rodičům o žních. Taky jsme tam chytali ryby. Chodilo se ve 4 hodiny ráno do lesa na houby. Žně se zvládaly bez cizí pomoci, ale byla to fuška pro nás děcka. Dvakrát jsem byl na prázdninách, co jsem se včera zmínil v noční lince. To naše děcka tolik povinností o prázdninách neměli, píše František ze Židlochovic. Děkuju i za váš příspěvek, Františku. A teď už Michal Tučný, Cesty toulaví. Jak se to hodí k dnešnímu tématu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam vedly v dětství cesty toulavý pana Pavla, který nám volá z Byšiček od Bělehradu, to se dozvíme právě teď a budeme vzpomínat. Dobrý večer, pane Pavle.
1: No určitě, to budeme vzpomínat krásně, protože já nevím, já jsem byl malinký chlapeček ještě a se svým dědečkem jsem chodil na houby od svých 5 let, jo, takže jako...
0: A jste dobrý houbař, naučil vás dědeček rozeznávat houby?
1: Já jsem prašivkář.
0: Aha, takže umíte.
1: Já jsem mluvil s Palouky Nerneou, tak jsem mi říkal, jako, jak to je s těma prašivkama, ale to se obtejte jí, protože to jako, to se nenechá vysílat. A víš, ano, jo, ano. To je. Ne, já jsem říkal, ona říkala, já jenom sbírám, co má dole. Ty?
0: Mech, jako nebo takový ten mech, že jo, ano.
1: No a ona říkala, co má dole ty takový ty...
0: Čárky.
1: Proužky.
0: Ano.
1: Čárky. Tak to ne, já jsem říkal, podívej se, Paulo, postav se přes zrcadlo, až se vykoupeš, podívej se nahoru, dolů, máš čárku, seš prašivka.
0: Tak koukala.
1: Ona teda, to bylo jediný, kdy mě týkala, jo, protože já ji týkám, ona mě vyká, a to je jedno, ale já jsem milovník přírody, protože teďka tady nade mnou lítají ty...
0: Světlušky?
1: Takový ty největší ptáci evropský.
0: Nevím, co máte na mysli, pane Pavle, neumím číst myšlenky.
1: A víte, jak vypadá jeřáb?
0: Cože? Vy tam máte jeřáby?
1: No my tady máme jeřáby. Teďka šel kuk a šli tam dva rodiče, před nima dvě malinký jeřábci, ještě takový menší, no.
0: Mm-hmm. No a když teda zazpomínáme ještě, Pavle, na to dětství, ať se vrátíme k tématu, aby posluchači nenadávali.
1: Já úplně miluju dětství, protože když jsem byl na tom na Vlkánově, tak jednou přijeli sestřenice z Hořic, ráno ve 4 hodiny jsme vstali a už jsme mzali na houby, jo. A já, když jsem se narodil, tak dědečkovi bylo 80 let. A prostě to byla, i když maminka říkala, no, on s ním chodí na houby,
0: Když se ztratí, že jo?
1: aby to s dětkem nešlehlo, že jo, nebo to, ale tak on se dožil do 90, to je jako dobrý, ale...
0: Takže máte dobrý kořeny, ano.
1: No ale zase to bylo takový... On je naučil, kde jakou bylinu, co kde bylo, prostě jo, co rostlo, takže já všechno vím. A když jsme přišli a byl tam nějaký takový přerostlej hřib, to říkal, ne, Pavlíku, to tady necháme, ten tady necháme na semeno. Ne, jako když
0: Sebra
1: vidím
0: to.
1: Ty návaný stromy, nebo já nevím, ty tenisový stoly, nalovaný těma hřibama, prostě ty lidi dělají, ať si to uvědomějí, prostě vemu si domů. Já vždycky vemu košiček, čubu a jdeme, když mám košiček plný, tak jdeme domů prostě. A je to, a jinak jako prostě to, protože já jsem milovník přírody, úplně šílený, jo, to jako. Takže jako... Lidi.
0: Prostě vzpomínáte na dědu, jak vás naučil houbařit a že se vyznáte v přírodě i všechny ty rostliny. Tak moc děkuji za vaše vzpomínky, pane Pavle, a taky zdravíme do Byšiček. Tak to byl pan Pavel z Byšiček, teď už Richard Milil a rozeznávám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

0: Vzpomínat na nejkrásnější zážitky z prázdnin budeme i s paní Olgou, která nám volá od Přerova. Krásný dobrý večer, paní Olgo.
1: Ano, dobrý večer, zdravím vás, paní Aničko. Tak já mám 80 let, je mi,
0: ano.
1: Takže vzpomínky mám jako... Jezdila jsem na prázdniny k babičkám. Jednu jsem měla ve městě, jednu na vesnici, takže to jsem vlastně měla takové rozdělné prázdniny. Ta na vesnici, že jak to bylo, měla kravičku, prasátko, kozy, kousíček pole, jsme chodili na mandelinky. Vzpomínám si aj, že jsem jako obily se sklízelo, tak se ty snopy stavěly. Pak když jste doli přijela mlátička, se to vymlátilo. Tak na vesnici to bylo takový, jak všude jinde, že?
0: Ano.
1: A ta druhá ve městě, tak tam jsem měla sestřenici, tak tam to zase bylo úplně jinak. Ale já mám nejlepší vzpomínky na prázdniny z roku 1971, to mi bylo 25, já to hned vysvětlím,
0: ano.
1: Proč prázdniny, proč jsem byla učitelka a prázdniny jsem teda měla. Měla jsem volno, tak jako děti.
0: Ano.
1: A na začátku prázdnin jsem se seznámila právě se svým manželem.
0: Uh-huh.
1: A za rok, teda budoucím, ano, za rok jsme už byli manželé, no a prožili jsme spolu necelých 50 let, protože potom mi umřel. Takže to je taková moje troška domlina k prázdninám.
0: Paní Olgo, a kde jste se seznámili s manželem na začátku prázdnin?
1: Tak jsme se seznámili, tak bylo to ke konci školního roku. On jezdil do práce stejným vlakem jako já,
0: ano.
1: Ale já nás tam jezdilo moc, tak já jsem si ho jako vůbec jako nevšimla. No protože věděl, že už budou prázdniny, no tak mě musel potom ten poslední teda oslovit, no a tak už to začalo.
0: Tak takhle to vzniklo a tolik let jste spolu byli.
1: Ano.
0: Moc děkuju.
1: Já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka pan Bohumír. O prázdninách bylo pro nás koupání živlem. Na řece Moravě jsme se vydováděli, ať už to bylo u splavu či na Hrubé Moravě mezi Lhotou a Stření, nebo se pozbírali kola a polňačkami do náměšti na Hané. Tam bylo koupaliště. Jinak jsme prorajzovali po okolí, co se dalo. Vzpomínám na tábor ve Zlatých horách. Tam jsme poprvé uviděli světlušky v lese cestou večerní skina. A těch bylo požehnaně. Nebo jsme šli ve skupině na maliny a narušili jsme nečekaně rojvoz. Hrůza byly všude a těch žihadel, co jsme pochytali. Hromady písku nestačily, jak jsme se váleli, napsal Bohumír. Pane Bohumíre, tak to já se taky vzpomínám na ten roj lesních vos a musím teda říct, nevím, jestli to byly včely nebo vosy, to už se nepamatuju, ale pěkně nás honili po lese a pěkně nás poštípali. Takže rozumím. Teď už ale dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř nám budou zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naší noční lince jsme se ohlíželi, vzpomínali jsme na školní léta, ptala jsem se na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, a vyptávat se budu i paní Vlastiny, která nám volá z Krnova.
1: Vůbec ne, ani spolu.
0: Paní Vlastino, krásný dobrý večer, teď jsme ve vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Janičko.
0: Paní Vlastino, tak vzpomenete si?
1: Moc vás pozdravuju všechny.
0: Ano, ano.
1: A všechny posluchače. A já bych si řekla svůj případ.
0: Ano.
1: Já jsem na Válchách ve Velký Karlovicích tetičku.
0: Ano.
1: Strašně hodnou. Hej, strýček, oba dva byli strašně hodní. A tatínek mě nasadil na vlak, měl jsem 9 roků a cestovala jsem do Karlovic. Do Velké Karlovic. No ale docestovala jsem. Povedlo se mi to a začala jsem jezdit vždycky oprázněná na týden. Tetička mě měla jak svoju, říká ty moje děcka, ty mi nic nepomůžou, a já jsem jí pomáhala vařit, okopávat zahrádku, brambory okopávat, krávu dojít, jo. To byly takové fakt krásné prázdniny pro mě.
0: Rozumím.
1: No, já měla jsem tam kamaráda, Zlatíčko, Ladička, kterýho jsem poznala, měl 10 a já 9 let. Celý život, jestli jsem tam volali, psali, když jsem přijela do Karlovic, tak v momentě byl u tetičky, že tady je Vlastička. No je. No já říkám, no ty jsi hodný, že jsi přišel za mnou. Jo, a my jsme byli celý život jen kamarádi.
0: Ano.
1: Žádné zamilování nebylo jako...
0: Velké přátelství mezi vámi.
1: Přátelství, takové krásné přátelství. A ta tetička s tím stričkem, ke mně se chovali tak strašně hezky. Taky měli svůj 9 děcek. A já jsem měla bratránka, teda bratránka bratra, který měl tatínek za spolu, na kterého měl.
0: Ano, ano.
1: No a on byl muzikant, a on byl starší ode mě, že? A my jsme s bratránkama chodili na zábavu, nebo jsme tam u tetičky hráli a zpívali pod oknem. Ale když jsme šli na zábavu, tak on tam hrával. No a jednou už jsem měla, já nevím, 21 roku, ještě jsem byla svobodná. A on, jestli by se šla projít. A já říkám, ale co by ne, tam je horko, tak jo. A to bylo nad nádražím v lesíku, úplně na vrchu. To bylo na různém místě, ale nevadí. Tak jsem šla. A teď on mě chytil a chtěl mě dát pusu.
0: Ano.
1: A já říkám, a to bude jaká pusa? Sesterská? A on teď vyvolil oči. Říká, co to říkáte? Já říkám, no jaká to bude pusa? Kamarádská anebo sesterská? Jak sesterská? Ty blázinku, já jsem tvoje sestra.
0: Je.
1: Ty se nevlastní, ale jsou.
0: Ale jsem. To se podivoval.
1: A on říká, Vlastičko, po zábavě jdeš k nám, protože byl tak šťastný.
0: Že jste se potkali, že jo? Že jste se poznali, rozumím. No moc děkuju, paní Vlastino, i za vaše vyprávění. Děkuju, přeju krásný dobrý večer. Já přidám zprávu, kterou ještě napsal pan Mojmír ze Svitav. Dneska jsem celý den jezdil s kamarády evangelíky po jejich kostelích na Krásné Vysočině a přitom jsme probírali také dětské tábory. Jako starý komediant jsem na nich hrál s dětmi na Velkou Moravu. Byli jsme s kolegou já Metoděj a on Cyril, jindy jsem byl prorok Mojžíš a prchali jsme z Egypta. Nebo si děti přivezly oblíbené plyšáky, nastala potopa světa, tak jsme měli Noémovu archu a tentokrát jsme zachránili i dinosaury. Škoda, už na to nemám sílu. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na závěr jsem si nechala zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Iveta, a ta píše: vzpomněla jsem na pobyt s dětmi s dětským domovem. Vezmu to ve zkratce. Noční hra, děti se všechny vrátily bez úhony, jen vychovatelky skončily špinavé, vyválené v jediné louži v okrese, protože mysleli, že na ně útočí divoká prasata. A ještě jeden zážitek. Sbírali jsme s kolegou svíčky označující cestu noční hry. Slepý chlapec žadonil, abychom jej vzali sebou. I stalo se. Kráčíme spokojeně po cestě k domovu, když Tom se před námi uklonil živý plot. My oba vyjekli a ten chlapec se bezelsně jen zeptal, co se děje. A za plotem se chechtali domorodci. Prý co strašit děti, to není zábava, ale vedoucí. Hezké prázdniny a dobrou noc, napsala Iveta. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to 21. července, a mě bude zajímat, zda věříte v osud. Dnes už noční linka s mým brněnským kolegou Borkem Kapitánčikem, ten má téma kila dolů, nejen do plavek. Pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, tak jakou cestu k tomu zvolíte? Tak to si budete povídat dnes s Borkem. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkař, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo a med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučil vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná,
5: řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, dvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikikiki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
5: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží. A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?
6: Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
7: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: zpět, dik by se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem pokaždé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je toho louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho, jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si, ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili, ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos, moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes. Vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepík viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uháněl zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš, takhle, a teď začneme spolu docela tichounce. No přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtám. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. A samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Buf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček, jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, no, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
5: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
4: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
5: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
4: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky jsi mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
5: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
6: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
4: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval.
6: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
7: Uhni, tohle je moje cesta,
6: huhňal a ošklivě se mračil.
4: Je, to jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh, dobrý den, pípl nesměle lvíček, dobrý večer.
7: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
4: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí, pomoc!
6: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
7: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
6: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
4: Pak ještě jednou a pak znovu.
6: Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se.
4: Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
7: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
6: řekl slon a objal ho chobotem.
7: Neboj se, já tě domů donesu.
0: U potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
6: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se Lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
0: O, nosorožci už jsou takový. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
6: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou Lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý Lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: To není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Klíč má nosorožec s varhanělou kůži. Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl: aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl

Lars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a drel a drel a drel se o ně. Drel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl z palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantarivak,

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s ním obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný, zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla? Opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo zakládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řeklo sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil

Krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajitě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajita. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajita se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajita. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajita. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajita, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio